zůstaň u mě, nechoď spát. Sníh nepadá, láska nás hřeje,

0: Noc plná hvězd.
1: O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako náměr, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. Ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tom, v té povídce s nějakým podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cítnícník, tak. Jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, ale to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale... S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel. Jo? On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení, a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální. A my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasárny. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly, cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. Ne? A pak říkal, tam byl ještě s tím kamarádem, říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký, a to, že se nechá v lese a pluk odjede, a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Jo. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka, čili to... Se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v Rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v Rybníce. Pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak absolutním vystydnutím A jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynoří. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to. A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve. Co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. Přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý dvoudenní nebo třídenní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry, v té plné polní s tou puškou si leh na slamí, zapálil si cigaretu a ten oheň takhle klepe do té slamy a povídá, ať uhořím, jen když nejdu. Pardon, pardon, pardon.

0: noc s hvězdou.
1: Blau medituje. Ženy jsou tak různé.
2: Brown si povzdechne. Moje bohužel ne.
1: Stein, kde máš paní?
2: Klein, poslal jsem jí do lázní.
1: Stein, to jsi udělal dobře.
2: Klein, už jsem to opravdu moc potřeboval.
1: Jakub a Šimon se dohadují, kdo má lepší ženu. Moje

0: Žena je tak inteligentní, povídá Jakub, že dokáže na jakékoliv téma mluvit celou hodinu.
1: Tak to ta moje bude schopnější, namítá Šimon. K tomu, aby mluvila celou hodinu, nepotřebuje žádné téma.
0: Představ si, co se mi stalo, svěřuje se Sára Rose. Prosila jsem svého muže, aby mi koupil kolo. Podle nejnovějších poznatků, povídá mu, je šlapání na čerstvém vzduchu ukrutně zdravé. No a co on? Vyhověl ti? Jo. Vynesl by na balkon šicí stroj.
1: Moje žena je velmi šetrná.
0: Ale buďte rád, příteli, ta moje by ze mě pořád jen táhala peníze.
1: A na co?
0: Vím já. Žádné jí nedávám.
1: Přijdeš ten do exkluzivního obchodu a přeje si nejdražší plnicí pero. Nějakého Parkera se zlatou špičkou. Prodavač vybere nejlepší soupravu a říká, má to být dárek? Ano, mé ženě k narozeninám. To bude milostivá překvapená, vemlouvá se obchodník. No to bude, čeká totiž kožich.
0: Přiznala se ti naše Rebeka, že je těhotná, obrací se Sára na svého muže. No přiznala, ale nechce mi říct, s kým to má. No, nejspíš s tím pomocníkem, co býval u nás. Víš přece, že spali v jednom pokoji. To je pravda, ale každý měl přece svoji postel. A ještě mezi nima byla španělská stěna. Asi tu stěnu odsunul. Leda tak.
1: Pan doktor Schwarzkopf se chystá na lékařský kongres do Paříže. Nemohla bych jet s tebou, miláčku, táže se jeho choť. No mohla, ale co bys tam zlato dělala? Neměl bych na tebe ani chviličku času, sluníčko. To nevadí. Podívala bych se na letošní módu, prošla bych si pár butiků, koupila si nějaký svetřík a pár doplňků. Ale pusinko, to si přece můžeš koupit i tady. Děkuju ti, poklade, to jsem chtěla slyšet.
0: Porozumbámo, vidou z kina. Skvělá veselohra, rozpívá se ona. Jsem napůl mrtvá smíchy. To jsem rád na to on. Zítra na ní můžeme jít ještě jedno.
1: Obchodní zástupce firmy Duha má tichou domácnost. Protože se ženou nemluví, nechá jí na stole lístek. Vzbuď mě ráno v 6 hodin, odjíždím na služební cestu do Brna. Když se probudí, je 7:30 pryč, žena taky pryč a na kuchyňském stole leží lístek. Vstávej, už je 6.
0: Nemohl bys prosím tě zavřít to okno, prosí žena muže, ale ten nevnímá, protože je začten do novin. Neslyšíš? Zavři to okno, venku je zima. Nic. To ti všechno musím říkat 3x, zlobí se manželka. Co je? Zvedne muž oči od novin. Povídám, abys zavřel to okno, protože venku je hrozná zima. No dobře, zvedne se manžel a zavře okno. Ale myslíš, že teď bude venku teplo?

0: Moje žena je nemocná?
1: Proč myslíš?
0: Že je u ní každý den lékař.
1: A má být? K vám zase chodí každý den hasič. Musí snad proto u vás hořet?
0: Pan Koenig, ten z Kaunasu, si zajel do Paříže. Po návratu vypráví přátelům, jak bylo ve Francii a jaké jsou Pařížanky. No něco neskutečného. To je něco jiného, než u nás v Kaunasu, povzdechne si mladý Tausik. Jedna měla na sobě stříbrnou pelerínu, pokračuje pan Koenig. Když ji sundala, objevila se blůzka z růžového hedvábí, úplně průsvitná. Na dlouhé černé sukni se jí blýskaly flitry, punčochy měla fialové s malými pavoučky, na každém podvazku rubínovou růžičku, kalhotky s bruselskou krajkou, echt práce. No a co pak, dychtí mladý Tausik? No co pak? Pak se svlékla a dál už to bylo jako v Kaunasu.
1: Služka referuje manželce bankéře Wundertála. Milostivá paní, ten nový šofér je nějak moc upovídaný. Když se milospán vrátil ze služební cesty, vyslepičil mu, že tu přes noc byl cizí pán. Náš milospán se moc zlobil. To nic, povídá paní bankéřová, dám ti 20 korun. A řekneš, že byl u tebe. Ani nápad, brání se služka. To by se milospán zlobil daleko víc.
0: Ezra Krachr se vypracoval na manažera velkého průmyslového koncernu. Když se v novinách objevila fotografie, na níž byl s atraktivní blondýnou, musel přiznat, že má milenku. V našich kruzích to jinak nejde, vysvětloval ženě. Úplně bych se znemožnil, kdybych si nemohl dopřát přítelkyni. Zanedlouho šel se ženou do pařížské opery, sedí v loži a rozhlížejí se po sále. Z parteru zamává mladá žena. Kdo to je? Ptá se manželka. To je ta moje milenka, jak jsem ti říkal. A ta vedle? To je milenka generálního ředitele. Manželka pozvedne k očím kukátko a chvíli zkoumavě hledí, pak prohlásí. Máš dobrý vkus, Ezra?
2: Ta naše je hezčí.
1: Vědí o tom, že Rosenfeldovi utekla žena?
0: Vážně? A jak to snáší?
1: No teď už je celkem v pořádku, ale ten první týden to byla hrůza. Samou radostí nevěděl, co dělá.
0: Pan Levi se hodlá rozvést a zdůvodňuje své rozhodnutí rabínovi. Moje žena je naprosto frigidní, protivím se jí, nemiluje mě. Rebe pošle pro paní Leviovou a požádá jí, aby pana Leviho v jeho přítomnosti políbila. Pan Levi obdrží dlouhý, soustředěný, vášnivý polibek. A to říkají oni mně, že tahle žena je frigidní? Vždyť je to ohnivá bytůstka, které se oni vůbec neprotivějí, naopak. No to ano, Rebe, souhlasí Levi, ale tohle je žena Natana Lévyho, já jsem Izidor.
1: Izák, milá Sáro, dlouho jsem se radil s hospodinem, ale už jsem se definitivně rozhodl. Dám se s tebou rozvést od stolu i od lože. Sára, co pak je chudáčku? Ty už nemůžeš ani jíst.

0: Oberpfalcerovi si pořídili auto. Pan Oberpfalcer si opatřil řidičský průkaz. Vedle sebe usadil manželku, dozadu tchýni a vyjeli na projížďku. Tady doprava, radí tchýni, ale nejdřív tam dej blinkr. Vyšlápni spojku a dej tam dvojku, kibicuje manželka. A pouští tu spojku rychleji. Pan Oberpfalcer otře čelo a zajde k chodníku. Drahoušku, musíme se nejdřív dohodnout, kdo tady vlastně řídí. Ty nebo maminka?
1: Aškenázy potká pičmana. Kde byli, ptá se. Ve Vídni. No co ve Vídni? Ale na pohřbu tchýně. No jo, Vídeň je hold Vídeň.
0: Dospívající syn chce vědět, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí. Otec usoudí, že taková věc se nejlíp vysvětlí na názorném příkladu. Zavolá matku a zeptá se jí, jestli by šla na ulici za 50 000. Ty víš, že jsem poctivá a věrná žena, povídá jeho choť. Ale 50 000 je 50 000. Zbavili bychom se dluhu. Tak asi bych šla. Otec zavolá dceru a položí stejnou otázku. Dcera se chvíli upejpá, načež rovněž kývne. Měla bych pěkné věno. A ještě by zbylo na nějaké ty hadříky. A teď k tvé otázce, milý synu, uzavírá otec. Teoreticky máme doma 100 000, ale prakticky 2 děvky.
1: Potkají se dva přátelé, oba důchodci. Co dělá jejich nejstarší syn?
0: Ivo, z toho je slavný malíř. Už měl několik výstav.
1: Oh, a prostřední Tomáš?
0: Ten píše básně, eseje a tak. Zrovna jel do Paříže na nějaký kongres.
1: A ten nejmladší, co ten dělá?
0: Náš Moše? Co by dělal? Pořád má ten svůj stánek s obnošeným šatstvem v Tržnici. Ale řeknu jim, nebýt jeho, tak všichni umřeme hlady.

0: a ty spíš.
1: Noc plná hvězd.
2: Přiznávám se sebe kriticky, že jsem všechno zavinil já. Já jsem první začal kritizovat Hubbardu. Já povídám Hubbarda? To u mě není žádný poslanec Hubbarda. Stará on se o nás? Nestará. Byl u nás někdy? Nebyl. Ví on vůbec o nás něco? Tedy mezi námi řečeno, on neví ani něco. Já první, docela obyčejný člověk, první jsem si dovolil kritizovat poslance. Já jsem dokonce proti němu přímo štval. Tak nám řekli, když jste si ho zvolili, tak si ho můžete zavolat a zeptat se ho, co děláš, Hubbardo. Poslancuješ, jo? A jak to, že o nás nedbáš, Hubbardo? Jedno. Že dokonce máme právo ho taky odvolat. Aby si teda nemyslelo, jo? Hubbardo. Stačí svolat veřejnou schůzi. Tak jsme ji svolali. Poslanec Hubbarda přišel včas a usměvavě.
3: Buď zdrav, Bukovský.
2: Povídal Havránkovi. Pak si stoupil za předsednický stolek a spustil.
3: Jsem ze Soušky. Je tomu 2 roky. To jsem tady před vámi stál jako váš kandidát. Narýsoval jsem tedy před vámi jasnou budoucnost obce, okresu, kraje, republiky, ba celého světa i přilehlých galaxií. Jsou na Soušky, co se od té doby změnilo? A teď mi dovolte se na Soušky, aby se krátce zmínil o mezinárodní situaci.
2: Vyndal objemnou aktovku, z které vyndal neméně objemný fascikl skládající se z denního tisku materiálu okresní poradny volně ložený čtvrtek popsaných soudruhem, od kterého si to všechno vypůjčil, s karikaturami Haďákovými a s podlepenými články Jiřího Hochmana. Ty karikatury nechal kolovat. Pak se na chvíli zamyslel, přímo hlavou. A řekl.
3: Soudruhe Soušky, domníváte se, že imperialisté dobrovolně ustoupí ze svých pozic?
2: Tak tohle jsme se nikdo nedomníval, tohle nikdo. Takže Hubbarda mohl pokračovat, mohl. Před námi defilovala řada neznámých jmen, tedy popravdě řečeno poněkud známějších, protože před týdnem totéž tady říkal jiný odborník na téma zvýšení dojivosti. Ovšem Hubbarda je. Hubbarda uměl svůj projev proložit básnickými, dramatickými pauzami, dokonce sarkastickým smíchem.
3: Ha!
2: Ostře a nebojácně kritizoval Lorda Homa. Zmínil se z mnoha otazníky o rejdech Britů s Kuvajtem. Vynechal stránku o Suvana Pumovi, protože to nemohl přečíst. S budovatelským nadšením se rozhovořil o pěstování kukuřice v Maďarsku. Pak se stočil do sousední Afriky, jak povídal.
3: Co za Soušky? Řekněme si upřímně. Myslíte, že situace v Randa Urundi je růžová? Nikoliv, za Soušky, je špatná. A s tebou, no kdy jim dijeme, tak jednou zatočíme. Zatočíme.
2: Jak se zatočil, ztratil souvislost.
3: Zatočíme.
2: Souvislost nenašel.
3: Zatočíme. A co za Soušky, má snad na závěr někdo k mé práci nějaké připomínky nebo dotazy?
2: Dotazy jsme neměli. Ona byla stejně půlnoc. A šli jsme domů. A já doma říkám své ženě Jaroslavě, čověče holka, já říkám čověče, aby viděla, že si jí vážím. Čověče holka, ten ti má starosti. Třeba s tou Ruandou Unundi. To já se vůbec nedivím, že pak na nás nemá čas.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Jak interpretovat výsledky proběhlých komunálních voleb, těch senátních, alespoň z části, byly nepřímým referendem o prvním roce vládnutí koalice ANO, SPD a motoristé, jak o tom před měřením sil vykřikovali někteří z obou stran politické barikády? A budou znamenat nějakou změnu ve vztahu vlády a poražené fialové opozice, včetně Hradu? To jsou asi jediné otázky, které mají smysl. Volební výsledky, což je dáno charakterem tohoto hlasování, jsou jinak pochopitelně místo od místa tak rozdílné, že z hlediska dalšího směřování naší bruselské kolonie nemají praktický význam. Samozřejmě s výjimkou několika větších měst, na prvním místě Prahy a Brna, kde se opět jen potvrdilo známé beznadějné, či opět mírně nadějné třeba v Ostravě. V nejobecnější rovině lze asi konstatovat žádné velké překvapení. Potvrdilo se snad jen několik trendů, které za úvahu stojí. Mají v sobě totiž ukrytou, časovanou nálož. Nikdo ji však nebere příliš vážně, nebo o tom alespoň veřejně nemluví. Ve všech dosavadních komentářích z obou stran politického spektra ve smyslu koalice versus opozice tato skrytá mina zcela absentuje. A to přesto, že se vynořila a zase zanořila z hlubin mediálních mystifikací jako podivná variace na Moby Dicka, aby nám připomněla, co v pěně dní obvykle nechceme vidět a vědět. Všichni, kteří teď jásají či naopak vraští čela, pomíjejí nejzákladnější fakt, jenž vysvětluje posuny naprosto dostatečně a spolehlivě. Volební neúčast. Vzhledem k tomu, že ve volbách tohoto typu byla víceméně obvyklá, tedy kolem 48%, minule dokonce asi o 2% méně, nevidí v tom komentátoři podstatnou příčinu výsledků. A přitom je věcí zcela kardinální. Právě ona je obalem, který skrývá zmíněnou nálož vloženou do základů. Při loňských sněmovních volbách přišlo volit, teď vynechme naštěstí nepodstatnou část zahraničních korespondentů, téměř 69% z těch, kteří volit mohou. Ačkoliv i to znamená, že větší čtvrtina Čechů, Moravanů a Slezanů souboj s fialovou mafií ignorovala. Je to skvělé číslo proti té více než polovině, jež se nenamáhala přijít tentokrát. Ti, kteří z objektivních důvodů nemohli, jsou statisticky zanedbatelní. Ten rozdíl je totiž obrovský a zásadní. Především kvůli tomu byla fialová mafie poražena. Tak proč se teď statisíce voličů tentokrát, a jak víme vlastně stabilně, k těmto volbám neobtěžovali a tím rovněž nepřímo hlasovali? Lze totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že většina z nich patřila k těm, kteří se na loňské změně vlády podíleli. Odpověď je jednoduchá a vypovídá o stavu celé společnosti mnohem víc než všechna statistická data, z nichž teď budou nejméně několik týdnů vařit nevýživnou polévku výkladů obvyklé sestavy propagandistů v ČT, ČRO a dalších přidružených chapadlech mediálního korpusu.

0: korporátu. Prostě jim to nestálo za to. Je jim to jedno. A pospěšme současně říci, že výtka je to jen z části, protože sociologicky vzato jde především o lidi, kteří vnímají situaci ve své zemi spíš intuitivně než racionálně. Chceme-li to říci mírně urážlivě, činí tak první signální soustavou, nervovou reakcí na podnět podle jeho intenzity a pohybu v davu. Moře však bylo tentokrát na pohled jen mírně zvlněno nezajímavými a z větší části vylhanými žvásty o státním rozpočtu či podobnými nesmysly. Válka či mír se neřešily. Loď se pohupuje, ale pluje. Potvrdila jim to nad jiné přesvědčivě událost, která vzrušila jen ty na palubě, tedy tu část posádky, která vnímá, že bouře je na dohled a může kdykoliv smést bárku do hlubin. To, když plastový panák dosazený manipulacemi do křesla prezidenta republiky oznámil, že se voleb nezúčastní, protože si zrovna vezme dovolenou. A jeho ze státního rozpočtu rovněž královsky vydržovaná souputnice, rudá politručka, učinila totéž. Dokonce si ještě dala záležet, aby na úrovni své omezené inteligence, proto jim to tak dobře v tom luxusním hnízdečku asi klape, obhajovala tento provokativní, dosud nevídaný a neslýchaný faul vůči zemi, která ji zdaní živí. Zažvanila si s drzostí vlastní všem beznadějným tupcům. Vlnka pobouření se tentokrát ale zvedla i z médií, která si Petr Pavel Pávek platí. Buď přímo ze státního, jako skandální smlouva na miliony se Seznamem, nebo nepřímo bojem za udržení daně zvané rozhlasové a televizní poplatky, ale především legalizací a podporou kriminální fialové mafie, toho času v opozici, do jejího čela se v zájmu svých miliardářů postavil. A co čert nechtěl, nebo spíše chtěl. Jeden z miliardářů, kteří PPP, Petra Pavla Pávka, na jeho africkém safari doprovázeli a zřejmě platili i soukromé tryskáče, jimiž se plastový bojovník za bruselský Green Deal dopravoval, se na báječných projížďkách africkými dunami převrátil a zranil. A to natolik vážně, že jej bylo třeba dopravit domů. No a při té příležitosti PPP, který do té chvíle tvrdil, že se na volby navzdory drobné korporátní bouřce demonstrativně vykašle, skočil do dalšího soukromně pronajatého tryskáče, aby se nečekaně vynořil ve své domovské obci u volební místnosti. Tím ovšem dal své drzosti a aroganci nezamýšlenou korunu. Kdyby vůbec nepřijel, šlo by to brát jako umanuté dětinské gesto vojenské gumy, která si myslí, že už všem velí, no a jeho média by to za pár zaštěkání pokryla. Ale využít nehody jako dobré příležitosti, nechat se dovést k urně a po několika trapných sebekritických slovech, má tu formálně ponižující metodu naučenou ze svých rudých dob, zase šupky dubky tryskáčem za kámoši z veselé společnosti, to je i na naše poměry otřásající drzost. Bílá velryba se prostě nečekaně vynořila a bez újmy opět zanořila. Voličům oné čtvrtiny potvrdila, že jejich nechuť k volbám je správná, net sdílená hlavou státu. Co je však horší, na palubě se nenašel žádný kapitán Achab, který by na ni zaútočil. Přitom to byla jedinečná příležitost, nejen jak ještě v posledních hodinách zájem o volby trochu zvednout, nestalo se však nic. Naopak ještě padla pochvalná slova o té takzvaně nalezené odpovědnosti. Vždyť přece chybu může udělat každý, jak pravil sám žvanivý Moby Dick. Že mlčel Andrej Babiš je příznačné jeho plánované obchody s Pávkem se již rýsují. Že ale ani zbývající šéfové koaličních stran neskusili obludu z hlubin a morálních pekel harpunovat. Ptát se minimálně po fakturách za prý soukromně placené letadlo, prostě cokoliv, nabízejí se toho hromady. To je v skutku nepochopitelné. Ta kořist byla přece na dohled. Jenže z bílé velryby se u nás stala plastová treska. Pokud něco může dokonale objasnit průběh a výsledky těchto voleb, je to právě tato příhoda. Nezájem demonstrovaný méně než polovinou oprávněných u volebních uren je tím plně legitimizován. Nezájem o ulovení bílé velryby, když se nečekaně vynoří, je ale neuvěřitelný. To signalizuje něco mnohem hlubšího, než že Babiš není kapitán odhodlaný k boji. Jistě, obvyklý malý zájem o tento typ voleb kombinovalo několik dalších faktů. Neschopnost se opět alespoň v rámci vládní koalice propojit a jít před voliče sešikovaně. I to by mohlo zvednout zájem alespoň nějakého procenta lhostejných intuitivních. Nemluvě o celkově velmi chabé předvolební kampani, kterou jednotlivé osobnosti, asi nejviditelněji Jindřich Reichl, šéf pro SPD, nemohli sami utáhnout a dát jí pointu, respektive motivaci. Tak trochu to dalo za pravdu těm v čele s PPP, že vlastně o nic nešlo. Jenže šlo. Ono to totiž bude mít dozvuk. Například fakt, že dozimetrový kapody tuty kapy Rakušan zvítězil v Praze a jeho souputníci pod falešnou vlajkou starostů i na mnoha dalších místech. Je lhostejné spekulovat o tom, že ODS pod Kupkou umírá ještě rychleji než pod Fialou, nebo že Piráti s Hřibem dostali v Praze jejich dosud jediné bruselské pevnosti ránu, ze které se možná už sotva vzpamatují. Stejně jako úvahy o tom, že Senát zůstane v rukou Fialové bandy. Takže je to jedno, nebo z toho, co si plyne? No něco přece. Když už si pohráváme, trochu krkolomně přiznávám, příměrem ke slavnému příběhu Hermana Melvilla, docela dobře na náš případ sedí především klíčová epizoda s Kvíkvegem. Harponář Kvíkveg, původně kanibal z fiktivního ostrova Rokovoko, si v předtuše neštěstí a své neodvratné smrti nechá vyrobit bytelnou rakev ve chvíli, kdy to ostatní pokládají za nepochopitelné počínání primitivního divocha. A přece právě na ní, když celá loď jde ke dnu, se zachrání alespoň mladý vypravěč příběhu. Tak tedy znovu. V nejobecnější rovině lze o proběhlých volbách konstatovat žádné velké překvapení. Rozhodl je nezájem na všech stranách. Tedy s výjimkou stále ještě nepříliš velkého procenta nepodvolených, kteří si možná jen s ještě větší naléhavostí uvědomili, že ten skutečný zapálený kapitán dosud na můstku není. Kormidlo je stále opuštěné. Loď se přitom řítí do prudké bouře a relativní klid je spíše známým efektem ticha v oku uragánu. Co s tím? No, bylo by tragické, kdyby se jediná naděje měla jmenovat Kvíkvek.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: s hvězdou.
1: Ideálním hostem jakéhokoliv zábavného programu je zasloužilý umělec Miroslav Horníček. Stačí, když hostitel navodí téma a Miroslav Horníček se vždy bezpečně chytne. Pokaždé s patřičnou dávkou moudrosti, humoru i bezprostřednosti, tedy tím, co je mu vlastní.
2: Víte, proč jsem vás dneska pozvala?
3: To si celou cestu lámu hlavu. Proč vy jste mě pozvala?
2: Kvůli jménu.
3: Já myslím, že chcete vyniknout. Vedle mě je to snadný.
2: Kvůli vašemu jménu.
3: Jo, kvůli mýmu jménu, Miroslav?
2: Ne, kvůli vašemu jménu. Podívejte se, my jsme tady měli hosty. No. Už. Malíře, spisovatele, herce, hudebníky, zpěváky, dokonce doktora. Ale ještě se mi nepodařilo do divadelka pozvat Horníka. Tak máme Horníčka.
3: Dobře. Když jste tak skromný, já to beru. V této šachtičce.
2: V tomto divadelku ano. Pod věžičkou.
3: Při těchto kahancích tady. No tak já, to jméno mě zavazuje určitým způsobem. Já nejsem v Ostravě poprvé v této roli Horníčka. Já jsem tady už asi 3x nebo 4x dokonce sfára. Což mi bylo ctí i nervákem vždycky. A dokonce tady mám takovou hezkou vzpomínku, že v hrozný hloubce dole za mnou přišel havíř a takhle z kapsy vyndal mou knížku v igelitu zabalenou, abych mu ji podepsal s tím, abych tam připsal, jak hluboko
2: klesl.
3: Ne. Jak hluboko podepisuju svou knížku, jak hluboko já jsem klesl. Že?
2: Výborně. No. Miroslave, já jsem si na vás připravila pár otázek.
3: To jsem tušil.
2: Dobře. Tak tady první otázka. No. Čím byste býval byl, kdybyste nebyl býval tím, čím jste?
3: Schválně vypálte to ještě jednou tohleto.
2: Čím byste býval byl, kdybyste nebyl býval tím, čím jste?
4: Dobrý.
3: To je fantastický. Tedy, Marie, můžu říct, že už léta mě okouzlujete různými tvary. Že někdy na mě vybalíte pluskvamperfektu. To je v češtině velice vzácný tvar, to jsem nečekal tedy, to ne. No čím bych býval byl, kdybych nebyl býval lidi, a tak dále, že jo? To jste se učila dlouho, že?
2: Dlouho.
3: No tak já si myslím, že, pardon, proti otázku, a čím myslíte tedy, že jsem?
2: Hercem, spisovatelem, komikem, trochu.
3: No. Komikem jenom doma. No dobře, tak dejme tomu. No. Ale já si myslím, víte, kdybych byl čímkoliv předtím, tak bych byl stejně skončil asi u této profese. Já mám takovou víru, že když je něco člověku dáno do vínku, že se tomu nevyhne. Já jsem taky vždycky nebyl hercem. Vy jste vždycky zpívala, nebo čím jste byla původní?
2: Ne, já jsem po maturitě šla hned do spořitelny jako úřednice.
3: A já myslím, uložit prachy.
2: Po maturitě.
3: No dobře. Já jsem taky byl původně úředníkem. Já jsem hned po maturitě přešel do plzeňské nemocnice, kde jsem vymáhal léčebné. Pak jsem cestou z nemocnice na kole, co mám mladý kluk, jsem jel na kole, projel tímž místem v téže chvíli jako auto a získal jsem otřes mozku, což je nepříjemná věc, ale má to jednu výhodu, máte do smrti písemně potvrzeno, že máte mozek. Ale řekl jsem si otřes mozku, to znamená konec s úřednickou kariérou, tak jsem odešel k divadlu, kde se to nepozná. Další otázka.
2: Miroslave, bránil vám někdy někdo ve vaší literární či herecké činnosti?
3: Ano, bránil. Já sám sobě, svou leností.
2: Ne.
3: Já jsem neuvěřitelně línej tvor. Jak vy vstáváte? Třeba ráda? Nebo? Já nemyslím, jako jestli nohama nebo...
2: Samozřejmě nohama. Já jsem takový ten denní typ, když je venku hezky ráno a svítí sluníčko, tak vstávám hrozně ráda. Brzy ráno.
3: Jak se říká, vyskočíte rovnýma nohama.
2: No.
3: Já prvně jsem vás viděl tady tančí, jak jsem si říkal, ta skáče rovnýma nohama. No tak já musím skákat tím, co mám, že? Ale než se... Než se donutím vyskočit, to je práce, já se ukecávám, Maria se ukecávám, denně ráno já si i lžu. Já už v polospánku si lžu a říkám si, seš nadanej, vstaň. Třeba tě něco napadne, nebo tak, ne. Pak vstanu a já jsem taky denní typ. Ale než poznám, že je den, tak je poledne.
2: Další otázku, můžu?
3: Ano, jistě.
2: Kolikrát jste byl ženatý?
3: Vy mi to nebudete věřit, ale jednou. 35 let.
2: To je hezké.
3: Jedno. A vy?
2: Nebudete mi to věřit, ale taky jednou.
3: To vám taky nebudu věřit, to je pravda.
2: Já se na to ptám, protože jsem vás viděla v divadle Semafor ve hře Šest žen Jindřicha VIII.
3: Ano, ano. Jak to, že si to pamatujete?
2: No, pamatuju. Byla jsem tam tenkrát, ale pamatuju si to taky z toho důvodu, že v publiku seděl váš tehdejší herecký partner Miloš Kopecký.
3: To je typický. To je typický. Ona přijde do Semaforu a neví, že já jsem hrál. Ona ví, že v Hledišti je Miloš Kopecký.
2: Ne, pardon. Já jsem řekla, že jste hrál v té hře.
3: Jo, jo. A koho?
2: Jindřicha VIII.
3: A, omyl. Koukala po Kopeckým. Ne, ne. Já jsem hrál muže, který čte deník Jindřicha VIII. Tak to napsal autor té hry. A Miloš Kopecký, který je typický představitel i v životě Jindřicha VIII., že jo? Tak ten na mě kouká z Hlediště. A to je, on je to zvláštní vak. No, představte si, že bych já hrál, mohl bych já hrát Jindřicha VIII. Sem se mi podívejte, sem. Za tyhle oči. Mohl bych já dát popravit některou ze svých žen? Nikdy, nikdy. Já si ji utejrám sám doma. Kopecký, jo, to jo. Ale to je zvláštní divák, víte. On přijde do divadla a přijde za mnou vždycky do šatny předtím a říká mi obyčejně, prosím tě, já jdu dneska do Hlediště, kdybys mohl trošku umělecky ubrat, abych neměl mindráky. Pak přijde po představení a říká, to jsi nemusel tolik ubírat. To je zvláštní, ty diváka. On se nesměje, on sedí a on vždycky předem se omlouvá a říká, ale znáš už mě, že se nebudu smát. Já říkám, samozřejmě, že znám, že se nesměješ. A on se nezasměje, jo. A já vždycky říkám, no jo, ale lidi kolem na něj koukají, říkají, ani Kopecký se nezmá. To musí být pěkná volovina. Ale já mu to teď oplatím. Teď jsem se na něj nachystal, že půjdu na jeho představení a budu se od začátku do konce smát.
2: A co hraje?
3: On teď hraje tragédii Williama Shakespearea Richard III. Znáte to o tom Richardu III? On ten Richard III vystoupí a v prvním monologu na sebe vypálí lidem všecko. On o sobě řekne, jaké je prevíč, všecko o sobě řekne, co chystá, jaký vraždy, jaký intriky a tak dále. Takže lidem je jasno. Už můžu jít domů. A anglický národní divadlo hostovalo s Richardem III někde ve Skotsku. No jak tam přijeli, tak je napřed vzali do palírny skotské whisky. Tak jako nás, kdyby vzali do Vizovic, jo. A tam jim dali ochutnat nějaký ty vzorky, no a večer to vypálili a to Richard III začal ten slavný monolog. A v první řadě se jde takový starý gentleman se svou lady a nakloní se k ní a říká, pro Krista pána, ten je ožralý. A ten Richard III přestal mluvit a povídá, já? To počkejte, až nastoupí ve voda s Buckinghamu.

0: Noc plná hvězd.
1: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušenej, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Je tak, vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
2: Co? Se musím vědět, nad čím se myšlí, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet, tak i nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No. Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
2: Tak, jo, to mám.
1: Víte vy, pane, co to chce za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša Šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
3: No jo, to víte, že jo.
1: To chce. Přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte. Na chodí hra taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
2: Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co?
3: Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No proč ne? Dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
3: No, chcete poradit v téhle věci.
1: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli no, máte zájem.
2: To by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... Sát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že jo, to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
3: Chcete poradit, že jo?
2: Ano,
1: ano. Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona...
2: Ano.
1: Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No, on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho psa, víte?
4: A psa takovýho pejska má malýho,
1: takhle malinkýho pejsa má, jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
5: No, co uvidí?
1: Hojte pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve

0: 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
1: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
1: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hledajte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Je to jako bílý,
2: Dost!
0: Nicméně můžete nechat.
2: Dášo!
0: Domů!
2: Kdo je u vás mamlas? Moula?
0: Hašašíra!

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdo koncem 19. století objevil bájnou Troju? I když o ní nikdo nevěřil a myslel si, že Homer si tuto zemi vymyslel, byl to chlapec z chudé meklemburské fary, tedy již jako muž. Jmenoval se Heinrich Schliemann a svými znalostmi a pílí přispěl k řadě dalším objevům. 5 let stál za pultem, prodával slanečky, brambory, svíčky a kořálku. Život obchodního příručího nebyl snadný, ale v mladém Schliemannovi neudusil touhu po poznání a po dobrodružství. Když jednou v krámě zaslechl opilého mlynářského tovaryše, jak cituje homerské verše v původní řečtině, bylo to prý pro něj jako určující zážitek. Roku 1841, tento 20letý a bez jediné vindry, odešel do Hamburku, kde se dal najmout jako plavčík a zamířil do Venezuely a odtamtud do Řecka. Celý příběh nám o něm připravila Jana Holanová.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Ať Ježíš Kristus, podívejte se. Mně vybouchla ta věc, jo?
2: Ta věc?
1: Za 90 Kč měsíčně vybouchla.
2: Televize.
1: Televize. Zrovna, ale zrovna jste řekl, že jste fajn šmekr na společnost.
2: Aha.
1: Tak jsem si řekl, tak musím tam jít.
2: Čili vy jste nepřišel jako odborní poradce?
1: No, no. Já vás rád poslouchám, mě to vybouchlo. A vidím, no tak jsem si přišel, stará známost, jsem si řekl, vevetřeš se.
2: Vetřel jsem se.
1: No tak lidi, aby viděli, že jsem a tak a to.
2: Jak to, že jste?
1: No oni píšou, že nejsem a tak a že. A proč? A proč? No, a já co tomu říkáte? A tohle a tak. Tak aby
2: takže
1: viděli,
2: jasný
1: že...
2: jasný důkaz, ano, ano.
1: No a tak mluvte dál,
2: jo,
1: já
2: tak
1: se
2: já,
1: ne,
2: promiňte, nebudu. Já jsem...
1: Klidně, já tady... klidně dál, jo. Máte toto hezký.
2: No, to je takový...
1: Já vám to hezky postavil, když jsem chtěl Rudolf druhý. Tady bývaly srandy.
2: Jo.
1: To vám pak povím.
2: Dobře, soukromně. Jo. Dobře, to jsem zvědav tedy.
1: A jo.
2: Já tady řeším
1: zrovna tak... U chodku.
2: Jo?
1: No jo.
2: Já...
1: Jak je tam ten pomník?
2: Který pomník?
1: No jak je tam ta tlačenice Mramorová taková.
2: Aha.
1: Ale Zajer tam něco.
2: Zajer.
1: No je, to se, ono se to nepublikuje, ale on byl.
2: Ano, básník.
1: No jo. Teďka už jo, teď to jde.
2: Já?
1: Tennessee Williams taky.
2: Taky?
1: Jo.
2: A Oscar?
1: No jo, Atlian.
2: No jo, celá řada.
1: Celá řada.
2: Celá řada.
1: Dneska být heterosexuálně nebezpečný.
2: Já se zase bojím, že nejsem odcizenej, to se taky hodně nosí.
1: Taky. Já jsem.
2: Jo. Já dělám, co můžu a já ne, a ne se něčemu odcizenej.
1: Ne, já jsem zrcadle nepoznám.
2: Vážně, natolik už to máte?
1: No, to je vidím krás. Takového starého pána.
2: Jo.

0: Já bych se taky jako chtěl najít takovou neschopnost se realizovat. To taky mám rád, když někdo má.
1: Nemá schopnost se realizovat.
0: Nemá schopnost se realizovat, ano. To taky nemám. Já se furt realizuju denně. Dá to práci, já se denně realizuju.
1: No ale já nechci vyrušovat.
0: Pardon, pobědej. Já jsem tady zna řešil takový fyzikální problém, možná, že byste do toho mohl zasáhnout, jestli je možno se opálit přes sklo.
1: No ano.
0: Je to možný, že jo, děkuju.
1: To nějaké, které propouští ultrafialové.
0: Paprsky.
1: Je takový. Bulharské okurky, no tak, jak by to mohlo uzrát?
0: Pravda.
1: Nějaký zákon bulharský patrně bude na to, nebo tak?
0: Ano, ano, ano. Ovšem ty jsou zelený.
1: Jo, jo, jo.
0: Když to já
1: mají
0: se...
1: tam tedy.
0: Okurky.
1: Okurky, ano.
0: Ano. Tak. Já myslím, že jelikož jste tady, že bychom to měli využít a že by ty těžší dotazy dneska měly patřit vám, protože já...
1: Ty těžší dotazy.
0: Já myslím, že by to mělo být... Vy jste se díval na ty minulý hovory, pane Werich?
1: Na co?
0: Na ty minulý hovory moje.
1: Vždycky.
0: Jo?
1: Vždycky. Teď vy víte, že já jsem na vás fan.
0: Počkejte, to nechme...
1: Proč jsem si vás platil u nás v divadle? Abych měl někoho vedle sebe, s kým je sranda přece.
0: Dobře, tak to nechme napak.
1: No tak.
0: To nechme napak. No. Já bych se spíš zeptal, viděli jste někdy takovýhle pořad, že byste mi dal pokyny někde v cizině? Třeba v Anglicku? Ve Velkém to Británsku?
1: Tak dobré, jako máte vy?
0: Lepší, já chci slyšet o lepší.
1: No.
0: Vy jste jmenoval minulý...
1: No v Anglii je pan Frost, Frost se jmenuje.
0: Frost?
1: Jako mráz. Pan Frost, ten má, ale on má taky politické věci. A on to nemusí předkládat. Má tam veliký, pěkný, já jsem ho pozoroval dost dlouho. Pěkný věci. Teďka zrovna, myslím, dělá v Americe za někoho, na léto podepsal, za někoho zaskakuje, jsem čet.
0: A kdo za něj dělá v Anglii?
1: To taky já nevím, no, to nevím. Taky to tam dělal, na to chytne, že to dělal napřed, nebo tak.
0: A on to dělá s projekcí taky, že jo, nějak?
1: No, tak já tam viděl moc, jeden program jsem tam viděl, když byl, jak se to jmenuje to, Spolkové republice Německé, byl tam nový zvolený, asi ta jména tam v ten kraj sválně nepamatují. Tam byl ten zvolen, ten předseda té vlády. Kissinger, nebo tak něco.
0: Tak nějak, já si nepamatuju.
1: A on s ním něco projednával, něco, a poprosil ho, jestli s ním bude mluvit, a on řekl, že jo. No ono to bylo v televizi tím způsobem, že tady seděl pan Frost a tady byl obrovský plátno, kde byl ten dotyčnej vyše jmenovaný a to byl taky televizní projev, že ano?
0: Živej televizní.
1: Živej, jenže byl promítaný nějaký, to oni mají na to nějaký lidi, my taky jistě,
0: ano.
1: Ale nemáme na to ty
0: prostředky.
1: Ty prostředky. A...
0: My máme spíš ty okraje.
1: Ano, ano. On mu odpovídal. A on to má jaksi promíchaný tím, že najednou on sám je jednak, on je chytrý muž, vzdělaný muž a on je komik vedle toho. On někde vystupuje, nevím přesně kde. A tohle jeho program, kde on, a vedle toho on uvádí mladý lidi, třeba mladý orchestr nebo mladý zpěváky, takový, který jemu se líbí a uvede je tam. A žádný dělá s tím žádný tento parády, žádný, kdo se v březnu narodil, tak a tak. Nebez, má to, normálně to má. V tom, v ateliéru, že má tam takový, jako, skoro improvizovaný sedadla, takový lavice, a tam sedějí lidi. Jsem si zrovna prvé říkal, že jsou si dost podobný, s těma našema, že to jsou takový slušně oblečený a moderní lidi. Jsem původně myslel, že jsou než tam a vidím, že tady jsou taky a ono se to šíří a na odsaď tedy. No tak to je teda pak v Americe, to má každá ta firma, každý ten kanál. To je hezký jméno, to mu říkáš. No, tam mají 14 kanálů, 9 jich funguje.
0: 9 jich funguje?
1: Jo,
0: v New Yorku. Čili to podle známé písně, já mám 9 kanálů.
1: Ano, ne, kanálů, ne kanálů, kanálů. Ačkoliv, proč ne?
0: Proč ne? Kdo má 9 kanálů, tak ať má 9 kanálů.
1: A nejde mu do pálu.
0: Do pálu.
1: No tak tam jsem tam to dost pozoroval a některý jsou tedy fantastický. Blbý teda. To se snad nedá docílit, než tam s těma možnostma. To je neuvěřitelný. Tam je jeden komik, pane Horníčku, to by stálo za to se jít na něj podívat. To je neuvěřitelný, Red Skelton se jmenuje. No pochopitelně, že je šíleně oblíbený. Tak jak známo, masa má vkus. A já ho ještě pamatuju, když začínal to za války. A on už je starý, no tak to bych mu nevyčítal starý, že to konec konců je i bravura být starý, ale on je tak strašně blbý, on tu komiku, co on dělá, to je neuvěřitelné. Korunu by si nemohl vydělat nikde, kdyby byla spravedlnost. A jo, tak to jsou takový...
0: Takže není nutno mít mindráky tady, žádný.
1: No, naopak, já vám řekla, to nedělám legraci, že co se týče televize, nejsme na tom špatně, to opravdu jako máme v té světové, ona nemůže být dobrá. Žádná, protože když tady je furt, to by i Shakespeare zblbnul, to se nedá. Ale jako v tom průměru, to je tady...
0: No, já myslím, že využijeme tedy přítomnosti
1: pana... A vy jste z toho nejlepší.
0: Teď to bude vypadat, že jsem si to objednal.
1: No ne, to je proto, abyste mě zase vzal za hosta, brzo.
0: Je.
1: No?
0: Já budu vaším hostem, ne vy mým. Já myslím, že využijeme přítomnosti pana Wericha a že položíme eventuálně přímé dotazy jemu z publika. Prosím. Tady.
2: Rád bych věděl, jak vznikly řády.
0: Pane Werichu, jak vznikly řády? Jako metály asi, že jo? Ne společenské řády, metály. Ano.
1: Vy myslíte, dajeli mi medaily, či nedajeli mi medaily? No jak to mohlo vzniknout? No patrně někdo něco udělal a říkali mu, Fešák, umíš, utrhli větvičku, dali mu, ne?
0: Olivu třeba,
1: olivu, no. No pak to nechali dělat stříbrný, pak zlatý. No pak čím to bylo těžší zlato, tak tím víc si to dostávali lidi, co to méně zaslouží. No to, podle toho pravidla to trvá furt, ne? No byly to řády jako Order, se to jmenuje, ne? To se jmenuje Order. Ve všech jazycích.
0: Snad, já.
1: Česky, taky. A bylo to jako, asi jako, no jako kapucíni, nebo tak. Tak byl ten šéf toho řádu, nebo křižáci, že jo, no. Ta řád, myslím, že ten podvazkový řád, co je na ním napsáno, jsem si to vždycky vykládal, že hony jsou a malý penze. Na podzim, když se střílelo, tak jsem říkal, hony jsou a malý penze. Tam je napsáno starofrancouzsky, oni jsou jaký malý pons. A to je hony jsou a soj e malý penze. No a já se vždycky si říkal, hony jsou a malý penze. Na podzim, že?
0: Oni
1: jsou furt hony a furt malý penze.
0: Hony jsou jenom na podzim, ale...
1: Jich bylo, myslím, 13. A ten řád byl založený jako ten rok, co byla založená, myslím, univerzita pražská. 1348.
0: Aha.
1: 48 je v našich dějinách velice důležitý.
0: Už zapomínám.
1: To jsem se vždycky díval. To bylo to, že nevyslovujou H.
0: Francouzi, ano.
1: Francouzi.
0: Oni jsou.
1: Ano.
0: Oni jsou...
1: Už zapomínám.
0: No a co třeba Zlaté rouno? To je zajímavý řád, on nic vrtá hlavou, co to je Zlatý rouno.
1: No Zlatý rouno je rouno, rouno to je nějaký, to byste mě jednou povídal, že někdo jel pro Zlatý rouno někam.
0: No to vím, že jel Jáson.
1: Jáson, a byl to byl, no jo?
0: Jáson jel někam pro Zlatý rouno.
1: A to byl syn nějakého krále, který Tesalskýho, jestli se nepletu. A který jsem měl, to jsem měl Jáson.
0: Aeson,
1: anebo Aeson.
0: Tak nějak, no.
1: A jeho žena byla Medea.
0: Ano.
1: Toho Jason. No jo, a on je zapudil. To se hodně dělá, že se zapudí Medea, jenže tato Medea byla mrcha. Ona,
0: nezapuditelná.
1: Ona byla zapuditelná, ale ona byla pomstivá. Ona dala ty nový manželce takový šaty samovznikitelný a takovou čelenku, než si to oblíkla, tak to než se na ní vznělo. A ona skočila, a ona pak zabila jejich děti. A o tom napsalo moc lidí, moc her. Jonesku jistě taky, nebo někdo.
0: A on právě plul pro to rouno a vím, že jenom si to nějak
1: rouno
0: asi...
1: je, myslím...
0: Ovčí... Když má ovce Perzián, tak to je rouno.
1: Jo. Už jsem mu ještě neviděla na Perzián.
0: No jistě. Třeba pak ovce si vydělá na Perzián. A on jel pro to rouno.
1: Na Perzián, no. Co? Už teda.
0: Prosím?
1: Ne, nic, já jenom,
0: jsem o tom... A on proplul mezi takovýma dvouma skalama slavnými.
1: Na pantech, ty byli na pantech.
0: No, takový... Lítačky to byly.
1: A jmenovali se ty skály?
0: Skyla a Charybda.
1: Ano.
0: Že jo? No. Já to asi znám z Offenbacha. To je takovej... Taková jediná cesta, jak člověk pozná antiku ještě dnešní, ne?
1: Ano, a to je, Offenbachovi to je?
0: Asi jo.
1: No jo, to bude.
0: To ještě je. Kde by to bylo, když už by to nebylo v Offenbachovi?
1: Offenbach nebo nejedlí.
3: Než se ptáci probudí, tam zatratí.

0: Noc plná hvězd.
1: Promiňte, já vím, tahle písnička sem nepatřila. Vy jste přišli na legraci. Ano, a tak to má být. Taky, že jsem kulantní, tak přidám anekdotu.
2: V parku na lavičce seděl pán se slečnou. A ten pán chtěl s tou slečnou jaksi navázat rozhovor. A tak jí říká, pardon, slečno, hrajete na piano? A ta slečna říká, ne, vy něco slyšíte?
3: Skutečně, kdo to jak živ viděl? Hrát v parku na piano?
2: Ona nehrála.
3: A kde se tedy tam vzala ta hudba?
2: Jaká hudba?
3: No ta, co on slyšel.
2: Jo, on slyšel nějakou hudbu?
3: Já nevím, vy jste říkal.
2: Ale ne! On žádnou hudbu neslyšel, on se jí ptal, jestli jenom jako náhodou nehraje na piano, se ptal.
3: No, když nic neslyšel, tak proč se ptal?
2: Proč se ptal? No protože, zkrátka, protože, prostě, to je jasný, ne? To je taková anekdota, no.
3: Aha! Já už vím! Tak ta slečna seděla vedle toho pána, hrála na piano a vůbec nic neslyšel.
2: Nehrála na piano.
3: No ona tam má piano a nehraje.
2: Nemá tam piano.
3: Jo, proto ona nehraje. To je výborná anekdota. Prosím vás, nemohli byste nám říct ještě takovou podobnou srandovní?
2: Co se vám jenom dělá? Tak. V parku na lavičce seděl pán se slečnou a tu ta slečna vyňá. A tu ta slečna vyňá. Tak vyňala, to je minulej čas, vyňala. Přítomný čas máme vyňá, vyňouc, vyňouce. Zkrátka, tu ta slečna vyňá.
3: Vy nějak kecáte.
2: Zkrátka, tu ta slečna vyňá piano, jo? A spustí macurku. Jo? Představte si, že z ničeho nic začne hrát. Jo? Představte si, z ničeho nic začne hrát. Už to máte?
3: Jo.
2: A hraje macurku.
3: Co mě říkáte macurku? Vy pariku.
2: Macurka to je hudba.
3: Je naby.
2: Prostě začne hrát macurku hudbu, jo? Macurku hudbu. A hraje. Dohraje a obrátí se na toho pána a říká, tak co, slyšel jste hudbu? A ten pán říká, ano, slyšel jsem tady Chopina. A ta slečna říká, a mě ne.
3: Promiňte, ale tomuhle já už se smát nemůžu. Mě ty slečny líto, to nemohl ten Chaplin chvilku přestat, že ho
2: nemohl.
3: No co by mu to udělalo?
2: Nic, ale on tam nebyl.
3: No jak to, že ho ten člověk slyšel?
2: Víte co, pojďme a zapomeňme, že jsme si kdy říkali anekdoty.

0: Noc s hvězdou.
1: Jo, moment. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. To ještě, samozřejmě. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to mají nějaký hovadu. Ne, rozhodně, jo,
2: sakra.
1: Jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já to, moment, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
4: No jo, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
4: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
5: To máte tolik žáků?
4: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
6: Dobrý večer.
4: Teď jsme o vás, Karle, mluvili. Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
3: Vydáme mobil.
4: Ne. Neříká se vydáme mobil. Nýbrž uchopíme přístroj. Tak, no, uchopíme, ale jemně. Nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
3: Zapneme ho.
4: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
3: Zmáčneme čudlík.
4: Čudlík. Stiskneme tlačítko on.
3: Jo, on?
4: Co on, vy? Vy jste on.
3: Jo. Aha. Zmáčkneme tlačítko.
4: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete. Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak přečtěte nahlas, co tam píšou.
3: Menu.
4: Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelima. Vybírejte z hlavní nabídky.
3: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
4: Ale houby.
3: Jo, houby a knedlíky navíc.
4: Ale nic, žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
3: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
4: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku. Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
3: Jo.
4: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte, já mám číslo 06 02 29 00 33, volejte.
3: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
4: K čemu papír? Jaký papír? Vždyť ten mobil má 70 pamětí.
3: 70 pamětí?
4: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce, a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
3: 70 pamětí, no, sakra, ale já nevím, co mám zmáčknout.
4: Co byste mačkal? Co pořád byste mačkal? Co to je za mání mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětluji pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, vidíte, to je jednoduchý. Tady vložit. Co vložím? Velkosklad. V, to zakodu do paměti, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
3: A komu jako?
4: Tak obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
3: Já ho nevím.
4: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
3: No já...
4: Co nevíte?
3: Já ho nevím, nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
4: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť, do velkoskladu. Ping, to je tak odporně jednoduchý a zvedám. Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad.
1: Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
1: Velkosklade, slyšíte mě? Zvedněte.
3: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
1: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, ale to nemá sluchátko, ale.
1: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, v obličeji svýmu, zvedněte,
3: ježišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
1: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Špatníky místo prstů, co já si to okluču ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Dělá špatně.
1: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo všem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
1: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
1: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, volám.
3: No, dobře,
1: ping,
3: tak...
1: ping, ping, ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping,
1: ježiš,
3: ping.
1: To je tak těžké.
3: No, už to vám zvoní, no.
1: No, zaplať, pán. Bude.
3: Halo, tady je Karel Černoch, objednávám 50 lahví koňaku.
1: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
1: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
1: Vidíte, co? Promptně.
3: Co? Promptně. Ze zadu.
1: No jistě, že ze zadu truhlíku. Snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl. Ježiště. Tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
1: Ale bude. A potom šáne ani nemrknete.
3: Že
1: hlavně, hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, svouknu to s ní a rychle ven. O, žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
1: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kolega má čím stříkat na zahrádce, o to vy se nestaríte. My chceme koňak, my chceme koňak, my, co? Helejte, já volám, ale ne večer, večer, já to chci vidět, co? Dámo, vašte slova, vaše, já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Karle, styčte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
2: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď, nečekaj.
1: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
5: Je 5:00 ráno.
7: Stanice Hvězda.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Nejprve nás chtějí otrávit, pak obrat a nakonec zotročit. Spouštějí teď zločinci v úzkých závěrečnou fázi svého plánu? Uvidíme. Každopádně od vakcín mRNA přes hladomor a krach bank se blíží konfiskace majetku a nic není náhoda. Roboty pak máme mít místo otroků. Jak se tomu můžeme bránit? O tom nám píše a varuje nás Mike Adams, který už 20 let komentuje systematickou likvidaci našeho zdraví, bohatství i svobod. Tento velký závod se smrtí však můžeme vyhrát. Máme o tom nový článek.
1: Na

ve dvou polukách, kefsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety.

0: noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukážu svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jak jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak v nástinu, jen tak kratonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě, u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných friskyřicí, a tam by takhle rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal.
2: Oni dokonce nevíme, jestli nějaký vyklábečko mají milý taky chvastíce, nebo nevíme.
1: Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit mi čveláka. Až se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkala teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, ten tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračný dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ona je furt v tahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohenloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, protože ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. A potom už nastala ta klopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo. Já jsem mnohdy nejet. Ne, že bych neměl co, ale prostě nervy. Budu mistr. Skutečně mi... Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
3: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
1: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne.

0: A nebo ho nevzrušíte z jako nerozdivočího pořádně a ono má potom padá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vidět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž v trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to on byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtavý, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí. A jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malou, to jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já nebudu napodovat to, co slyším, ale výbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka zacvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka?
1: Vrána.
0: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
1: Špaček.
0: Sivan. To je, pardon, se to smálem sklep. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michala, absolutní klid. Haf! Haf!

Opuštěný hrad mne nemůže vyděsit ani o půlnoci, ale opuštěný byt mne děsí i v poledne. Opuštěným bytem však nemyslím byt, z něhož lidé odešli, byt bez nábytku, koberců, lustrů a nádobí, byt, jehož holé stěny se rozpadají a jehož prázdnými okenními rámy proniká noc a tma a déšť. Ne. Opuštěným bytem míním byt, ve kterém se bydlí. Byt opatřený záclonami, koberci, nábytkem, nádobím. Byt, do něhož vstupují lidé, aby v něm jedli a spali. Byt v plném provozu a přece opuštěný. A přece opuštěný. A právě těmi, kdo v něm bydlí, žel právě jimi. Jsou 3 nebo 4, jejich možná 5 nebo 7. Kdysi byli 2. A mezi mnoha jejich společnými sny tu byl také jeden sen zdánlivě neuskutečnitelný. Sen o bytě. Jako útočišti šepotu a polibků. Protože to byla doba, kdy všechno mezi nimi bylo šeptáno. Horoucí čas polibků to byl. A mnoha, mnoha snů, z nich skoro všechny byly závislé na tom jediném, na tom snu o bytě. A jednoho dne byt byl. Stály v něm, procházely obě či všechny jeho prostory, které zatím byly jen a jen prostorami, tedy kvádry vzduchu, ještě před jakýmkoliv začátkem, ještě bez jediného předmětu, bez jediné vzpomínky, pouhá, ale veliká možnost, východisko a příslib. Věděli, tady by mohla být soška, tady by měl být obraz, tady

0: musíme mít stůl. Sehnali tedy sošku, obraz, stůl. A soška, nějaká soška, je tam, kde by mohla být. Obraz, jakýsi obraz, je pověšen tam, kde viset snad měl. A stůl, jakýkoliv stůl, plní svou povinnost na svém místě. Jiní nerozhodují sami a pozvou si architekta. A ten, neboť to studoval, rozhodne. Tady bude červená plocha a tady černý předmět. Tady postavím nízkou koženou pohovku a strop bude žlutý. Ale pak odejde a nikdo už neví, proč je tomu právě tak. Nikdo nechápe tu červenou plochu ani černý předmět. Nikdo nerozumí té žluti stropu a nikdo neusedne do křesla v rohu stojícího. Toto tu však stojí dál. Architekt nebyl laciný a věděli jste, co chce a co má být. Respektují to. Nerespektují jeho vkus, ale výši jeho honoráře. Byt je zařízen. Ale od této chvíle se už všechno podobá útěku a zradě. Ta tam je sláva stolu, který byl vybrán, koupen a přinesen do prázdna, které mohlo a chtělo být domovem a který chtěl po svůj čas poutat své lidi poutem stolování. Přicházejí k němu každý jindy, každý sám, každý ve svém osobním spěchu. Jsou na něj házeny věci, noviny, tašky, jídla, kusy oděvu. Je na něm toho moc, někdo to schazuje, křičí na někoho. Stůl už není stolem, ale kusem čehosi, deskou na hladině, když loď se potápí. Zbytečnou deskou v šílené dálce oceánu. Byt je hotov. Prochází se jím, spí se v něm, obědvá, procitá, spěchá, počítá. Počítají se v něm peníze i roky. Vyhozené peníze a zahozené roky. Ale nežije se v něm. Nesedává se. Lidé se tu nesetkávají, aby společně pojedli, aby v tichu nějaké večerní hodiny vyprávěli jeden druhému, aby spolu třeba jen pomlčeli, aby spolu byli. Aby si přinášeli nějakou radost, radost příběhu, živých květin, anebo malé knížky v plátně vázané. Míjejí se. Sdělují si věci nutné a posléze jen nejnutnější. Co kdo komu má koupit, obstarat, zařídit, dát. Bytem se vznášejí čísla, data, obnosy. A jsou tu lidé. Je jich tu 5 nebo 7 nebo 2. A mezi nimi stárne a chátrá bytost bytu. Dostala své jednou a provždy. To jenom lidé potřebují nové ponožky, nové košile, nové účesy a nové sochy, novou hudbu a nové obrazy. Pak tedy přijde Michelangelo nebo Rodin, Bach nebo Beethoven, Shakespeare nebo Čechov a pohnou světem v jeho veřejích, jakoby bezpečně znali pevný bod v prostoru. A tak to má být i s bytem. Občas musí někdo povstat. Třeba malý a drobný a zdánlivě bezmocný. Povstat a štván velikým běsem proměny, pohnout skříněmi a vším. A hledat, hledat, hledat nové harmonie a nové tvary, aby byt byl tím, čím chce a má být, totiž domovem.
1: S Bohem světe musím se rozžehnat.

0: Noc s hvězdou.
1: Na Moravě, těsně pod pyšným hradem Pernštýnem, v krásném koutku naší země leží obec Nedvědice. Přijeli jsme tam s naší hereckou společností v červenci, asi tak v roce 1909. Chtěli jsme tam hrát divadlo. Rozvěsili jsme všude plakáty v hostinci u řezníka, kde se dalo. Městečko bylo plné hostů z Brna. Ohlásili jsme první představení Šentánovu veselohru Svatba naší Helgy. Začátek v 8 hodin. To se rozumí, v 8 hodin nepřišla ani noha. Všichni jsme již byli nalíčeni a čekali jsme. Marně. Bylo 8:30, nikdo. Bylo 9, nepřišel ani pes. To je nápad, pane řediteli, v tuhle dobu do letoviska. Lidé z Brna k nám přece do divadla nepůjdou, ti jsou zvyklí vidět velké divadlo a zdejší, no, ti jsou na poli. Jo, to já také vím, odpověděl ředitel Choděra, a já neměl kam jet. No tak první den jsme nehráli, druhý den také ne, a tak jsme šli zvát lístky. Prodalo se ani ne na outrat, jak my herci říkáme. Tak co teď? Pan ředitel dostal ohromný nápad. Dověděl se, že na hradě je pan hrabě Mitrovský z Mitrovic a má 3 chlapečky. Já ho půjdu pozvat, že pro malá hrabátka něco sehrajeme. A šel a vrátil se s rozradosněnou tváří. Budeme hrát pro jeho chlapečky. Smluvil jsem to v kanceláři s panem Kastelánem, ale pan hrabě si přeje jen odpoledne. A jen pro jeho děti, pro nikoho jiného. Měli jsme velikou radost a na to konto jsme už také večeřeli. Druhý den bylo v hostinci boží dopuštění. Všecko se čistilo, záclonky. Pan ředitel sehnal asi 5 křesel, ostatní sedadla, to bylo několik zahradních židlí a vzadu byla řada prken. Pan ředitel si vzal bílé rukavice a frak a když bylo 2:30, tak jsme se už začali líčit. Bylo 3:45 a my už stáli nalíčeni a připraveni a dívali jsme se oponou. Ještě nešel nikdo. Lidé na silnici se dívali ke hradu a náhle nastal šum. Už jedou, už jedou. A z lesa vyjeli 2 ekvipáže s bílými koníky. Na kozlíku seděl kočí s cylindrem na hlavě, vedle něho lokaj také v cylindru a ve voze seděli 2 hošíci. Ve druhém voze seděl jeden hoch sám, opět lokaj a kočí, to byl majorátní pán, ten nejstarší z nich. Zastavili před divadlem, tedy vlastně před hostincem, a vystoupili chlapečkové, měli matrosky, námořnické čepice, dlouhé kalhoty. Byli tak jako schůdky, asi tak řekněme, no, 6, 8 a 10 let. Lidé ústivě smekali, pan četnický strážmistr a jeden závočí, který tu byli služebně, stáli v pozoru, pan strážmistr velel. Ha! Pan ředitel se hluboce ukláněl, hrabátka vyběhla po schůdkách, za nimi šli lokajové, nesli 3 kabátky, co kdyby se třeba ochladilo, a 3 košíčky třešní. Pan ředitel neustále se ukláněje, je zavedl na křesla. Lokajové zůstali stát vzadu pod galerii, jinak sál zel prázdnotou. Začali jsme, mluvíme, hrajeme. A hraběci hoši poslouchají, kopají přitom nohama. Po chvílce jeden stane, jde po špičkách k jevišti, nahne se a podívá se na povědoví do boudy. A zase si sedl. Za chvilku vstal ten druhý a šel se tam taky podívat. Jo, ten už byl smělejší a plácl na povědoví do knihy. My jsme na jevišti skoprněli. Teď stal první i ten třetí a první vykřikl: Heindy, kom! A bouchl bratra dozad a začali se honit po sále. My na jevišti byli jako uvidění. Tak jsme si polohlasně tak šeptali. Oni nám asi nerozumí. A když jsme viděli, že jejich honička nepřestává, tak jsme spustili oponu. Celé toto jednání ať trval 8 minut. Za chvíli jsme cinkli po druhé a začalo druhé jednání. Malá šlechta si zase sedla. Ale jen jsme začali, snad ještě opona ani nebyla uvázána, když se jeden chlapec obrátí dozadu a volá: Hanzi Kirschen! A oba lokajové přiskočili a dali každému chlapci košíček s třešněmi. Chlapečkové se dívali, papali třešně. Po chvíli vyndal jeden z pusinky pecku, mezi prsty palečkem zmáčkl a už na jevišti cvrnkla jednoho kolegu. Hrabátko se zachechtal a už to šlo, už to šlo. Všichni tři spustili na nás palbu peciček. Ovšem za těchto okolností se nedalo hrát. A tak jsme zase spustili oponu. Toto jednání, no tak ať trvalo 5 minut. A hned jsme crnkli a hned jsme jeli na třetí. Mladí šlechtici už si ale nesedli. Honili se po sále, houpali na prknech posledních sedadel. Jeden vyskočil a ten nejmladší se zhoupl na zem. Prkno ho drblo do hlavy, začal řvát. Lokajové přistoupili, zvedali, konejšili, pofoukávali bouličku. No byli z toho celý nešťastní. No tohle už ale přesahovalo meze. Tak jsme spustili oponu po třetí a naposled. A byl konec kusu. A hrabecí hoši se nehýbali. Naopak, šli si zase sednout. Tak co teď? Rolande, ohlaš jim, že je konec, ty to umíš. Dlouho jsem se zdráhal, až mě přemluvili. Vytáhli oponu, já vešel na jeviště, uklonil jsem se a řekl jsem fertik! A odešel jsem, opona spadla a malá hrabátka odcházela. Ředitel, který nečekal tak brzký konec, seděl při pivě. Před hostincem se rozešli lidé, jen pan strážmistr s panem Závočím stáli služebně na svých místech. Pan ředitel se dívá z okna a kouří, když najednou zaslechne a už tu stojí oba četníci jako svíčky. Ředitel nevěří svému zraku. A opravdu panstvo nasedá do kočáru a ujíždí ke hradu. Pro Krista pána, co se to stalo? Přiletěl za kulisy. Co to? Že už je konec? No tak jsme mu vykládali, že to byla boží hrůza. A co je vám do toho? Řval ředitel. Když si zaplatili, tak mohli chodit třeba po hlavě. A kolik vám dali, pane řediteli? Ještě nic. Nepovídejte. Ti, že nezaplatili, vy nevychovanci, copak vy nevíte, že šlechta neplatí hned? To přijde psaní s hrabicí korunkou a pečetí a v něm bude spousta peněz. No tak, co jsme měli dělat? Musíme čekat my a hostinský taky. Uběhl den, dva, třetí a hraběcí obálka s pečetí a korunkami nikde. My herci jsme dali hlavy dohromady a rokovali jsme. Že ten náš starý říja, že nám to chce zamlčet. Počkat, řekl se, my to uděláme jinak. Já a tady Mírek, my půjdeme se na hrad zeptat. Odhlasováno na silnici, dostali jsme plnou moc mluvit za všechny a hned jsme se vydali na cestu. Pomalu jsme stoupali lesem a cvičili řeč, až jsme došli k padacímu mostu. Tam jsme překročili a ocitli se v malém nádvoří. Před námi čněli hradební zdi, no skoro až do nebe. Ohlížíme se, nikde živé duše. Co tady děláte? Co tady chcete? Odkud je ten hlas? Vždyť tady nikdo není. Hola, sem čumte, nahoru! Koukneme nahoru a už tam někdo tam u nebes z hradního okna kouká vychýlená hlava. Moje nejhlubší poklona, zdravím a smekám. Co chcete? Prosím, my jsme ti herci, co hráli mladým pánům hrabatům. No počkejte, neslče výhružný hlas dolů. Vy si to odnesete. Vy jste pěkně hráli. Vy jste jenom vytahovali a spouštěli oponu. Takhle si dělá ze starého hraběcího rodu blázny? Pan hrabě se hrozně zlobil a udal vás do Brna k soudu. Počkejte, přijdou pro vás četníci. Marš už, ať jste odsud. A už jsme ujížděli. Tak, teď jsme v pěkné kaši. A šli jsme dolů do města. Dole seděli kolegové v trávě u cesty a čekali na nás. Tak co je? Nesete? Ale zle je, nic neneseme. Naopak, soud máme na krku. A teď jsme jim vyprávěli, jak jsme pochodili. Hrom do takového živobytí! Hráli jsme při prabídných návštěvách ještě asi 4 dny. Pan hostinský se k nám zarmouceným přitočil a povídá...
2: No tak, hoši, z hradu pořád jste ještě nedostali nic? A nic. No tak mi nemusíte taky nic platit. Já se vzadu na tu vaši volovinu díval, ale tolik jsem se v životě nenasmál. Co ti kluci vyváděli?

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Jak interpretovat výsledky proběhlých komunálních voleb, těch senátních, alespoň z části, byly nepřímým referendem o prvním roce vládnutí koalice ANO, SPD a motoristé, jak o tom před měřením sil vykřikovali někteří z obou stran politické barikády? A budou znamenat nějakou změnu ve vztahu vlády a poražené fialové opozice, včetně Hradu? To jsou asi jediné otázky, které mají smysl. Volební výsledky, což je dáno charakterem tohoto hlasování, jsou jinak pochopitelně místo od místa tak rozdílné, že z hlediska dalšího směřování naší bruselské kolonie nemají praktický význam. Samozřejmě s výjimkou několika větších měst, na prvním místě Prahy a Brna, kde se opět jen potvrdilo známé, beznadějné, či opět mírně nadějné, třeba v Ostravě.

Nikdo ji však nebere příliš vážně, nebo o tom alespoň veřejně nemluví. Ve všech dosavadních komentářích z obou stran politického spektra ve smyslu koalice versus opozice tato skrytá mina zcela absentuje. A to přesto, že se vynořila a zase zanořila z hlubin mediálních mystifikací jako podivná variace na Moby Dicka, aby nám připomněla, co v pěně dní obvykle nechceme vidět a vědět. Všichni, kteří teď jásají či naopak vraští čela, pomíjejí nejzákladnější fakt, jenž vysvětluje posuny naprosto dostatečně a spolehlivě. Volební neúčast. Vzhledem k tomu, že ve volbách tohoto typu byla víceméně obvyklá, tedy kolem 48%, minule dokonce asi o 2% méně, nevidí v tom komentátoři podstatnou příčinu výsledků. A přitom je věcí zcela kardinální. Právě ona je obalem, který skrývá zmíněnou nálož vloženou do základů. Při loňských sněmovních volbách přišlo volit, teď vynechme naštěstí nepodstatnou část zahraničních korespondentů, téměř 69% z těch, kteří volit mohou. Ačkoliv i to znamená, že větší čtvrtina Čechů, Moravanů a Slezanů souboj s fialovou mafií ignorovala. Je to skvělé číslo proti té více než polovině, jež se nenamáhala přijít tentokrát. Ti, kteří z objektivních důvodů nemohli, jsou statisticky zanedbatelní. Ten rozdíl je totiž obrovský a zásadní. Především kvůli tomu byla fialová mafie poražena. Tak proč se teď statisíce voličů tentokrát, a jak víme vlastně stabilně, k těmto volbám neobtěžovali a tím rovněž nepřímo hlasovali? Lze totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že většina z nich patřila k těm, kteří se na loňské změně vlády podíleli. Odpověď je jednoduchá a vypovídá o stavu celé společnosti mnohem víc než všechna statistická data, z nichž teď budou nejméně několik týdnů vařit nevýživnou polévku výkladů obvyklé sestavy propagandistů v ČT, ČRO a dalších přidružených chapadlech mediálního korporátu. Prostě jim to nestálo za to. Je jim to jedno. A pospěšme současně říci, že výtka je to jen z části, protože sociologicky vzato jde především o lidi, kteří vnímají situaci ve své zemi spíš intuitivně než racionálně. Chceme-li to říci mírně urážlivě, činí tak první signální soustavou, nervovou reakcí na podnět podle jeho intenzity a pohybu v davu. Moře však bylo tentokrát na pohled jen mírně zvlněno nezajímavými a z větší části vylhanými žvásty o státním rozpočtu či podobnými nesmysly. Válka či mír se neřešily. Loď se pohupuje, ale pluje. Potvrdila jim to nad jiné přesvědčivě událost, která vzrušila jen ty na palubě, tedy tu část posádky, která vnímá, že bouře je na dohled a může kdykoliv smést bárku do hlubin. To, když plastový panák dosazený manipulacemi do křesla prezidenta republiky oznámil, že se voleb nezúčastní, protože si zrovna vezme dovolenou. A jeho ze státního rozpočtu rovněž královsky vydržovaná souputnice, rudá politručka, učinila totéž. Dokonce si ještě dala záležet, aby na úrovni své omezené inteligence, proto jim to tak dobře v tom luxusním hnízdečku asi klape, obhajovala tento provokativní, dosud nevídaný a neslýchaný faul vůči zemi,
která ji z

daní živí. Zažvanila si s drzostí vlastní všem beznadějným tupcům. Vlnka pobouření se tentokrát ale zvedla i z médií, která si Petr Pavel Pávek platí. Buď přímo ze státního, jako skandální smlouva na miliony se Seznamem, nebo nepřímo bojem za udržení daně zvané rozhlasové a televizní poplatky, ale především legalizací a podporou kriminální fialové mafie toho času v opozici, do jejího čela se v zájmu svých miliardářů postavil. A co čert nechtěl, nebo spíše chtěl. Jeden z miliardářů, kteří PPP Petra Pavla Pávka na jeho africkém safari doprovázeli a zřejmě platili i soukromé tryskáče, jimž se plastový bojovník za bruselský Green Deal dopravoval, se na báječných projížďkách africkými dunami převrátil a zranil. A to natolik vážně, že jej bylo třeba dopravit domů. No a při té příležitosti PPP, který do té chvíle tvrdil, že se na volby navzdory drobné korporátní bouřce demonstrativně vykašle, skočil do dalšího soukromně pronajatého tryskáče, aby se nečekaně vynořil ve své domovské obci u volební místnosti. Tím ovšem dal své drzosti a aroganci nezamýšlenou korunu. Kdyby vůbec nepřijel, šlo by to brát jako umanuté dětinské gesto vojenské gumy, která si myslí, že už všem velí, no a jeho média by to za pár zaštěkání pokryla. Ale využít nehody jako dobré příležitosti, nechat se dovést k urně a po několika trapných sebekritických slovech, má tu formálně ponižující metodu naučenou ze svých rudých dob, zase šupky dubky tryskáčem za kámoši z veselé společnosti, to je i na naše poměry otřásající drzost. Bílá velryba se prostě nečekaně vynořila a bez újmy opět zanořila. Voličům oné čtvrtiny potvrdila, že jejich nechuť k volbám je správná, neb sdílená hlavou státu. Co je však horší, na palubě se nenašel žádný kapitán Achab, který by na ní zaútočil. Přitom to byla jedinečná příležitost, nejen jak ještě v posledních hodinách zájem o volby trochu zvednout, nestalo se však nic. Naopak ještě padla pochvalná slova o té takzvaně nalezené odpovědnosti. Vždyť přece chybu může udělat každý, jak pravil sám žvanivý Moby Dick. Že mlčel Andrej Babiš je příznačné, jeho plánované obchody s Pávkem se již rýsují. Že ale ani zbývající šéfové koaličních stran neskusili obludu z hlubin amorálních pekel harpunovat. Ptát se minimálně po fakturách za prý soukromně placené letadlo. Prostě cokoliv, nabízejí se toho hromady. To je v skutku nepochopitelné. Ta kořist byla přece na dohled. Jenže z bílé velryby se u nás stala plastová treska. Pokud něco může dokonale objasnit průběh a výsledky těchto voleb, je to právě tato příhoda. Nezájem demonstrovaný méně než polovinou oprávněných u volebních uren je tím plně legitimizován. Nezájem o ulovení bílé velryby, když se nečekaně vynoří, je ale neuvěřitelný. To signalizuje něco mnohem hlubšího, než že Babiš není kapitán odhodlaný k boji. Jistě, obvyklý malý zájem o tento typ voleb kombinovalo několik dalších faktů. Neschopnost se opět alespoň v rámci vládní koalice propojit a jít před voliče sešikovaně. I to by mohlo zvednout zájem alespoň nějakého procenta lhostejných intuitivních. Nemluvě o celkově velmi chabé předvolební kampani, kterou jednotlivé osobnosti, asi nejviditelněji Jindřich Reichl, šéf pro SPD, nemohli sami utáhnout a dát jí pointu, respektive motivaci.

0: tak trochu to dalo zapravdu těm v čele s PPP, že vlastně o nic nešlo. Jenže šlo. Ono to totiž bude mít dozvuk. Například fakt, že dozimetrový kapody Tutti Kapi Rakušan zvítězil v Praze a jeho souputníci pod falešnou vlajkou starostů i na mnoha dalších místech. Je lhostejné spekulovat o tom, že ODS pod Kupkou umírá ještě rychleji než pod Fialou, nebo že Piráti s Hřibem dostali v Praze jejich dosud jediné bruselské pevnosti ránu, ze které se možná už sotva vzpamatují. Stejně jako úvahy o tom, že Senát zůstane v rukou Fialové bandy. Takže je to jedno nebo z toho, co si plyne? No něco přece. Když už si pohráváme, trochu krkolomně přiznávám, příměrem ke slavnému příběhu Hermana Melvilla, docela dobře na náš případ sedí především klíčová epizoda s Kvíkvegem. Harponář Kvíkveg, původně kanibal z fiktivního ostrova Rokovoko, si v předtuše neštěstí a své neodvratné smrti nechá vyrobit bitelnou rakev ve chvíli, kdy to ostatní pokládají za nepochopitelné počínání primitivního divocha. A přece právě na ní, když celá loď jde ke dnu, se zachrání alespoň mladý vypravěč příběhu. Tak tedy znovu. V nejobecnější rovině lze o proběhlých volbách konstatovat žádné velké překvapení. Rozhodl je nezájem na všech stranách. Tedy s výjimkou stále ještě nepříliš velkého procenta nepodvolených, kteří si možná jen s ještě větší naléhavostí uvědomili, že ten skutečný zapálený kapitán dosud na můstku není. Kormidlo je stále opuštěné. Loď se přitom řítí do prudké bouře a relativní klid je spíše známým efektem ticha v oku uragánu. Co s tím? No, bylo by tragické, kdyby se jediná naděje měla jmenovat Kvíkvek.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

jen lehce se změnily rysy a lehce se zjemnily touhy. Jsi půvabná jako kdysi a já stále v roli slouhy.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já jsem ti takovej smolař, tuhle jsem měl v nočním expresu a mohl jsem tam mít s krásnou ženskou fantastický dobrodružství. Ten druhý říká, no a co bylo? A říká, ale zase ti nebyla v celém vlaku žádná ženská.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím, děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes, černý

Jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo. Žádné oči hluboké jak jadran, žádné šaty účesala havran. A když kolem šly holky z fabriky, aha, už neměli proč držet knoflíky. Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal jadran, účes, který měl jen on.

začaly chodit delegace lidí z okresu. On k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina, Jiří z Poděbrad. Každý z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu. I Masaryk i mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdo koncem 19. století objevil bájnou Troju? I když o ní nikdo nevěřil a myslel si, že Homer si tuto zemi vymyslel, byl to chlapec z chudé meklemburské fary, tedy již jako muž jmenoval.

0: mě zaslechl opilého mlynářského tovaryše, jak cituje homerské verše v původní řečtině, bylo to prý pro něj jako určující zážitek. Roku 1841 tento 20letý a bez jediné vindry odešel do Hamburku, kde se dal najmout jako plavčík a zamířil do Venezuely a odtamtud do Řecka. Celý příběh nám o něm připravila Jana Holanová.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info.
1: Ztráty a nálezy.info.

0: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Čech tam zatím mával tými svými čísly, tak si říkám, Franta, napíš se a myslí, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v kaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radostí zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trampští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zde ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 wurstů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku.

0: Přísko spořádalo bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matla vůzku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Tak tedy dneska stručně o omeletách.
2: Tedy správně, omeleta je těleso válcovitého tvaru, k jehož přípravě je zapotřebí pánev tak velká, aby v ní omeleta dobře těsnila.
1: Aby sahala od kraje ke kraji.
2: Jinak není k omeletě potřeba skoro nic, než 3 vejce a lžíce vody.
1: A sana, vlastní sestra másla.
2: Pochopitelně, že sana. Tuto vlastní sestru másla úvodem rozpustíte na pánvi, ne celou, jenom kousek.
1: Ovšem, že kousek, a zatímco se bude rozpouštět, ukloktáte 3 vejce s vodou.
2: A se lžíci vody.
1: A toto nalijte na rozpuštěnou sanu, přičemž z pánví otáčejte, aby se to vykroužilo. A dáte to pak celé na oheň.
2: Ovšem i z pánví.
1: Pochopitelně. A hlídat ještě dříve než zuhelnatí, šoupnete ji na talíř. Máte ji na talíři?
2: Mají na talíři. No, tak a teďka dávejte pozor, co všechno se s takovou omeletou dá dělat. Pozor.
1: Omeleta připravená na saně se dá posypat strouhaným sýrem, to za prvé.
2: Ano, anebo naplnit směsí dušené karotky a hřívku, to za druhé.
1: A nebo udušenými rajčaty či udušeným hráškem.
2: I to jde, jeli však u vás právě jako obvykle přechodní nedostatek rajčat, hrášku, karotky, hřívku a sýru a hřebíku, naplňte omeletu rockforem anebo folklorem.
1: Nesnášíte-li rockfor ani folklor, zhotovte náplň z uzenin a zeleniny.
2: A nebo zavařeninou ředěnou vínem.
1: To je to, pálžit z vína do zavařeniny, zbytek do krku, až budete mít láhev v sobě, vymyslíte 10x tolik náplň, než my tady bez láhve.
2: Ano, a všech těch 10 náplní namažte na tu poslední omeletu pro manžela a k ní postavte cedulku: kocourku, přijdu ve 3 ráno, už se mi po tobě stýská, čau, čau.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

pán, který o princezně sedmikrásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce

sněm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: Ček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

a zahoď hůlku, k čemu kytka uměla. Zmizím rakvem chleba půlku, my jsme parta veselá.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
1: Na stránkách protiproud.info
3: Otvírá

Ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit víc.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To bylo vážně, že jsem měl jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře. A otak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ty byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bílá moje raní, bílá moje raní. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
1: Na češ přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co jsi dělala ženská, prosím, viděla jsem v Carmenovci, dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

a život kolem stěch jen dole v tmách, kol ohně slyšet smích, tam srdce všem jen spokojeně zabušení.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom...

můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Včera neděle byla, včera byl hezký čas. Včera neděle byla, a kdybyste věděli, kde byli v neděli.

zase se budou hladit, abyste věděli. Zase se nad ní skloní, ona je s pelem květ, on jenom zjistí a poní a pak se zvedne zpět. A včera neděle byla, včera byl hezký čas, včera neděle byla, a kdybyste věděli, kde byli v neděli, kde budou.

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Příběh o masakru v Buči má už zcela oficiálně zásadní trhliny. Mezinárodní organizace Globe Fact Checking Network zveřejnila

analýzu dokládající, že mezi údajnými civilními oběťmi je 57 příslušníků ozbrojených složek, včetně členů praporu Azov, ukrajinské tajné služby či Národní gardy a dalších

0: velké ztráty v Buči. Šlo tedy naopak o operaci pod falešnou vlajkou, a to právě na jaře 2022, kdy byla na stole již před podpisem mírová jednání v Istanbulu. Britský premiér Boris Johnson však tehdy narychlo přiletěl do Kyjeva, aby Zelenskému uzavřít mír s Ruskem zakázal. A bezprostředně na to přišla Buča a mírová jednání se zhroutila. Na místo kompromisu se otevřela stavidla dodávkám těžkých zbraní, bezprecedentním sankcím a válce s miliony mrtvých. Právě v těchto dnech tedy došli už i západní experti ke stejným závěrům jako ruská vyšetřovací komise, že celá akce byla zinscenována ukrajinskými a západními tajnými službami. Pokud jde o civilní oběti, byly to hrdlořezové z nacistického praporu Azov, kteří pozabíjeli místní občany, a pro západní kamery tato svá zvěrstva vydávali za zločiny ruských jednotek. Bez kritiky a rozporu přes 4 roky politici i média tuto jednostrannou lež stále šíří, zvláště pak ta veřejnoprávní média, která stále ještě i u nás musíme povinně platit formou speciální daně.
1: Jo, pořád se něco děje.

zpívaj, to bych já chtěl znát.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslouchej, protože já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtopkodního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
2: Jak byl tatínkovi podobný.
1: Jo. Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
4: Bife, bife, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí, to... No my jsme to tak nemysleli.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: koje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Přáli byste si získat spisovatelův podpis? Vyžádejte si v nejbližší prodejně Jednota informační prospekt. Najdete v něm jména našich spisovatelů i jejich knih. V prodejně si vyberete knihy, které máte rádi. K podpisu můžete ovšem zaslat i jiné knihy jmenovaných spisovatelů, které jste v Jednotě koupili už dříve. Podpis oblíbeného autora vám opatří prodejna knih Jednota.
2: Knihy si kupte co nejdříve, nejlépe už v listopadu. Odevzdáte-li je nejpozději do 20. listopadu, pošle je prodejna ve společné zásilce k podpisu. Všechny budou řádně zapsány, žádná se nestratí a ještě před Vánocemi je dostanete zpět s podpisem.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních.

aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: jsem radši, snad bude stačit, že tím končí píseň má. Get a pint on bow, just a bun, yeah!
1: Oh, no!

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Tak do koncem 19. století objevil bájnou Troju, i když o ní nikdo nevěřil a myslel si, že Homer si tuto zemi vymyslel, byl to chlapec z chudé meklemburské fary, tedy již jako muž. Jmenoval se Heinrich Schliemann a svými znalostmi a pílí přispěl k řadě dalším objevům. 5 let stál za pultem, prodával slanečky, brambory, svíčky a kořálku. Život obchodního příručího nebyl snadný, ale v mladém Schliemannovi neudusil touhu po poznání a po dobrodružství. Když jednou v krámě zaslechl opilého mlynářského tovaryše, jak cituje homerské verše v původní řečtině, bylo to prý pro něj jako určující zážitek. Roku 1841 tento 20letý a bez jediné vindry odešel do Hamburku, kde se dal najmout jako plavčík a zamířil do Venezuely a odtamtud do Řecka. Celý příběh nám o něm připravila Jana Holanová.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslyš, je to pravda, že tvůj ředitel dostal darem bílýho Mercedesa? Ten říká, no tak v principu jo, no jenom, že se nejedná o bílýho Mercedesa, ale o zelený kolo. A on ho nedostal, ale někdo mu ho ukradl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Moje práce to je kácet stromy, dělám to už hezko řádku let, který dělával jsem, než mě schromil jeden kus, co se mi nevyved. Kácím stromy dobrých 20 let, až ten jeden se mi nevyved. Kousek náhody a kousek smůly, kmen jak padal přes nohy mě švih. Vytáhli mě, svázali dva kůly, vynesli mě z lesa na větvích. Kousek smůly a ten kmen mě švih, pak mě nesli a mě přišel smích. Nemocnici do sádry mě dali, nohy na kladku a závaží. 8 neděl ležet dodávali, 8 neděl to mě doráží.

jednou v tomhle černém nočním bdění přetáhl jsem deku přes sebe. Ze smutku a snad pro ulehčení hrál jsem na hřeb

jsem, že mám smaly, jako kdybych se karosy vzal. Čas můj čas se znovu roztíká, po týdnu jsem znovu klidně spal. Tvoje práce,

z mopedy, dvojníka když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát, vlaštovky a mopedy.

Jeden. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš, ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

nemůže ani tyč. Říkám si, důbis, daň, ézl, kam si to vlezl, jdi pryč. Temný kout, tohle města, to mě mohlo napadnout, že mě tu někdo strestá, vole, tady je mi nové pole. Dežuje borec, unese jak ledo, borec, tup, tudu. A já mám meluk, se pivem na melu a pak tudu. Temný kout, milá slečno, to mě mohlo napadnout, že je tu nebezpečno, slova, slova, slova.

vlasy zrezlý, mi za ty roky slezly, mám bleš. Dežo se šine, říká mi skine, kam deš. Temný kout, má pleš, se leskne, to mě mohlo napadnout, že mi tu někdo pleskne, bu, bu, bu, bu.

0: jestli už ovšem...
1: Za hodinu bude poledne.
2: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Jak interpretovat výsledky proběhlých komunálních voleb, těch senátních, alespoň z části, byly nepřímým referendem o prvním roce vládnutí koalice ANO, SPD a motoristé, jak o tom před měřením sil vykřikovali někteří z obou stran politické barikády? A budou znamenat nějakou změnu ve vztahu vlády a poražené fialové opozice, včetně Hradu? To jsou asi jediné otázky, které mají smysl. Volební výsledky, což je dáno charakterem tohoto hlasování, jsou jinak pochopitelně místo od místa tak rozdílné, že z hlediska dalšího směřování naší bruselské kolonie nemají praktický význam. Samozřejmě s výjimkou několika větších měst, na prvním místě Prahy a Brna, kde se opět jen potvrdilo známé beznadějné, či opět mírně nadějné třeba v Ostravě. V nejobecnější rovině lze asi konstatovat žádné velké překvapení. Potvrdilo se snad jen několik trendů, které za úvahu stojí. Mají v sobě totiž ukrytou, časovanou nálož. Nikdo ji však nebere příliš vážně, nebo o tom alespoň veřejně nemluví. Ve všech dosavadních komentářích z obou stran politického spektra ve smyslu koalice versus opozice tato skrytá my

Jen dní obvykle nechceme vidět a vědět. Všichni, kteří teď jásají či naopak vraští čela, pomíjejí nejzákladnější fakt, jenž vysvětluje posuny naprosto dostatečně a spolehlivě. Volební neúčast. Vzhledem k tomu, že ve volbách tohoto typu byla víceméně obvyklá, tedy kolem 48%, minule dokonce asi o 2% méně, nevidí v tom komentátoři podstatnou příčinu výsledků. A přitom je věcí zcela kardinální. Právě ona je obalem, který skrývá zmíněnou nálož vloženou do základů. Při loňských sněmovních volbách přišlo volit, teď vynechme naštěstí nepodstatnou část zahraničních korespondentů, téměř 69% z těch, kteří volit mohou. Ačkoliv i to znamená, že větší čtvrtina Čechů, Moravanů a Slezanů souboj s fialovou mafií ignorovala. Je to skvělé číslo proti té více než polovině, jež se nenamáhala přijít tentokrát. Ti, kteří z objektivních důvodů nemohli, jsou statisticky zanedbatelní. Ten rozdíl je totiž obrovský a zásadní. Především kvůli tomu byla fialová mafie poražena. Tak proč se teď statisíce voličů tentokrát, a jak víme vlastně stabilně, k těmto volbám neobtěžovali a tím rovněž nepřímo hlasovali? Lze totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že většina z nich patřila k těm, kteří se na loňské změně vlády podíleli. Odpověď je jednoduchá a vypovídá o stavu celé společnosti mnohem víc než všechna statistická data, z nichž teď budou nejméně několik týdnů vařit nevýživnou polévku výkladů obvyklé sestavy propagandistů v ČT, ČRO a dalších přidružených chapadlech mediálního korporátu. Prostě jim to nestálo za to. Je jim to jedno. A pospěšme současně říci, že výtka je to jen z části, protože sociologicky vzato jde především o lidi, kteří vnímají situaci ve své zemi spíš intuitivně než racionálně. Chceme-li to říci mírně urážlivě, činí tak první signální soustavou, nervovou reakcí na podnět podle jeho intenzity a pohybu v davu. Moře však bylo tentokrát na pohled jen mírně zvlněno nezajímavými a z větší části vylhanými žvásty o státním rozpočtu či podobnými nesmysly. Válka či mír se neřešily. Loď se pohupuje, ale pluje. Potvrdila jim to nad jiné přesvědčivě událost, která vzrušila jen ty na palubě, tedy tu část posádky, která vnímá, že bouře je na dohled a může kdykoliv smést bárku do hlubin. To, když plastový panák dosazený manipulacemi do křesla prezidenta republiky oznámil, že se voleb nezúčastní, protože si zrovna vezme dovolenou. A jeho ze státního rozpočtu rovněž královsky vydržovaná souputnice, rudá politručka, učinila totéž. Dokonce si ještě dala záležet, aby na úrovni své omezené inteligence, proto jim to tak dobře v tom luxusním hnízdečku asi klape, obhajovala tento provokativní, dosud nevídaný a neslýchaný faul vůči zemi, která ji zdaní živí. Zažvanila si s drzostí vlastní všem beznadějným tupcům. Vlnka pobouření se tentokrát ale zvedla i z médií, která si Petr Pavel Pávek platí. Buď přímo ze státního, jako skandální smlouva na miliony se Seznamem, nebo nepřímo bojem za udržení daně zvané rozhlasové a televizní poplatky, ale především legalizací a podporou kriminální fialové mafie,
toho času v opozici, do jejího čela se v zájmu svých

0: miliardářů postavil. A co čert nechtěl, nebo spíše chtěl. Jeden z miliardářů, kteří PPP, Petra Pavla Pávka, na jeho africkém safari doprovázeli a zřejmě platili i soukromé tryskáče, jimž se plastový bojovník za bruselský Green Deal dopravoval, se na báječných projížďkách africkými dunami převrátil a zranil. A to natolik vážně, že jej bylo třeba dopravit domů. No a při té příležitosti PPP, který do té chvíle tvrdil, že se na volby navzdory drobné korporátní bouřce demonstrativně vykašle, skočil do dalšího soukromně pronajatého tryskáče, aby se nečekaně vynořil ve své domovské obci u volební místnosti. Tím ovšem dal své drzosti a aroganci nezamýšlenou korunu. Kdyby vůbec nepřijel, šlo by to brát jako umanuté dětinské gesto vojenské gumy, která si myslí, že už všem velí, no a jeho média by to za pár zaštěkání pokryla. Ale využít nehody jako dobré příležitosti, nechat se dovést k urně a po několika trapných sebekritických slovech, má tu formálně ponižující metodu naučenou ze svých rudých dob, zase šupky dubky tryskáčem za kámoši z veselé společnosti, to je i na naše poměry otřásající drzost. Bílá velryba se prostě nečekaně vynořila a bez újmy opět zanořila. Voličům oné čtvrtiny potvrdila, že jejich nechuť k volbám je správná, neb sdílená hlavou státu. Co je však horší, na palubě se nenašel žádný kapitán Achab, který by na ní zaútočil. Přitom to byla jedinečná příležitost, nejen jak ještě v posledních hodinách zájem o volby trochu zvednout, nestalo se však nic. Naopak ještě padla pochvalná slova o té takzvaně nalezené odpovědnosti. Vždyť přece chybu může udělat každý, jak pravil sám žvanivý Moby Dick. Že mlčel Andrej Babiš je příznačné, jeho plánované obchody s Pávkem se již rýsují. Že ale ani zbývající šéfové koaličních stran neskusili obludu z hlubin amorálních pekel harpunovat. Ptát se minimálně po fakturách za prý soukromně placené letadlo, prostě cokoliv, nabízejí se toho hromady. To je v skutku nepochopitelné. Ta kořist byla přece na dohled. Jenže z bílé velryby se u nás stala plastová treska. Pokud něco může dokonale objasnit průběh a výsledky těchto voleb, je to právě tato příhoda. Nezájem demonstrovaný méně než polovinou oprávněných u volebních uren je tím plně legitimizován. Nezájem o ulovení bílé velryby, když se nečekaně vynoří, je ale neuvěřitelný. To signalizuje něco mnohem hlubšího, než že Babiš není kapitán odhodlaný k boji. Jistě, obvyklý malý zájem o tento typ voleb kombinovalo několik dalších faktů. Neschopnost se opět alespoň v rámci vládní koalice propojit a jít před voliče sešikovaně. I to by mohlo zvednout zájem alespoň nějakého procenta lhostejných intuitivních. Nemluvě o celkově velmi chabé předvolební kampani, kterou jednotlivé osobnosti, asi nejviditelněji Jindřich Reichl, šéf pro SPD, nemohli sami utáhnout a dát jí pointu, respektive motivaci. Tak trochu to dalo za pravdu těm v čele s PPP, že vlastně o nic nešlo. Jenže šlo. Ono to totiž bude mít dozvuk. Například fakt, že dozimetrový kapodituty kapy Rakušan zvítězil v Praze a jeho souputníci pod falešnou vlajkou starostů i na mnoha dalších místech. Je lhostejné spekulovat o tom, že ODS pod Kupkou umírá ještě rychleji než pod Fialou, nebo že Piráti s Hřibem dostali v Praze, jejich dosud jediné bruselské pevnosti, ránu, ze které se možná už sotva vzpamatují. Stejně jako úvahy o tom, že Senát zůstane v rukou Fialové bandy. Takže je to jedno, nebo z toho, co si plyne? No něco přece. Když už si pohráváme, trochu krkolomně přiznávám, příměrem ke slavnému příběhu Hermana Melvilla, docela dobře na náš případ sedí především klíčová epizoda s Kvíkvegem. Harponář Kvíkveg, původně kanibal z fiktivního ostrova Rokovoko, si v předtuše neštěstí a své neodvratné smrti nechá vyrobit bitelnou rakev ve chvíli, kdy to ostatní pokládají za nepochopitelné počínání primitivního divocha. A přece právě na ní, když celá loď jde ke dnu, se zachrání alespoň mladý vypravěč příběhu. Tak tedy znovu. V nejobecnější rovině lze o proběhlých volbách konstatovat žádné velké překvapení. Rozhodl je nezájem na všech stranách. Tedy s výjimkou stále ještě nepříliš velkého procenta nepodvolených, kteří si možná jen s ještě větší naléhavostí uvědomili, že ten skutečný zapálený kapitán dosud na můstku není. Kormidlo je stále opuštěné. Loď se přitom řítí do prudké bouře a relativní klid je spíše známým efektem ticha v oku uragánu. Co s tím? No, bylo by tragické, kdyby se jediná naděje měla jmenovat Kvíkveg.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda. Trochu na...

0: za ruku. Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování. Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Sázejte si v lotince, kouzlete si život jako v bavlnce. Jedním tahem vzdušné zámky a hrady, Semiramidiny, diny, rajské zahrady. Jen to jisté číslo třeba uhádnout, jenom směle ruku stačí

zahoď brašnu, pohleď k nebi školáčku. Štěstí letí na mráčku. Chytej, volej, pust se ze mě ve spánku. Jen to číslo a máš zlatou studánku. Číslo láká, číslo volá, to je on.

milionek stačí, když ne milion. Kousek slonka, když ne celý zlatý slon. Slunko, sluník, slunečnici, aspoň to. Kousek štěstí, trochu lásky, stačí to. Na to nemusíš mít losy, synáčku. Štěstí přece nechodí jen ve frášku.

0: To je štěstí, los je z cestí, broučku můj. Jaká čísla, jen ta jistá sobě snují. Dobrá práce po zahálce v oplátku, bez sázek má štěstí plnou zahrádku.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s píchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle.

zpět a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratě jí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět a tomu se potom

mistr Švec se loučí s Máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci čbáně u fleků. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šáci čbáně u fleků.

Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Klas. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert, byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert, byla na něm

0: Dobré poledne, máme pondělí 12. října. Na stanici Hvězda právě teď začíná dvouhodinový polední program. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Vejvodová, těším se na společné dvě hodinky vysílání. No a co nás čeká? Samozřejmě hudební proud pohodových písniček a mezi nimi různé informace. A která píseň bude jako první? Už za chvilku Bílý psaní a hvězdné duo Karel Hála a Jiří Štědroň.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
2: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Víte, kdo koncem 19. století objevil bájnou Troju? I když o ní nikdo nevěřil a myslel si, že Homer si tuto zemi vymyslel, byl to chlapec z chudé meklemburské fary, tedy již jako muž. Jmenoval se Heinrich Schliemann a svými znalostmi a pílí přispěl k řadě dalším objevům. 5 let stál za pultem, prodával slanečky, brambory, svíčky a kořálku. Život obchodního příručího nebyl snadný, ale v mladém Schliemannovi neudusil touhu po poznání a po dobrodružství. Když jednou v krámě zaslechl opilého mlynářského tovaryše, jak cituje homerské verše v původní řečtině, bylo to prý pro něj jako určující zážitek. Roku 1841, tento 20letý a bez jediné vindry, odešel do Hamburku, kde se dal najmout jako plavčík a zamířil do Venezuely a odtamtud do Řecka. Celý příběh nám o něm připravila Jana Holanová.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Chodil jsem se k němu často kouzat na řeku. Čím více sněhu, tím více vody na jaře. Řeka mu odnesla vázanky, pyžamo i polštáře.

běží a střídají se děje. Představte si podzim, vítr od Buchlova věje. Prouzová čeká dítě, prouzu čekají galeje. Odpaží tašku a na hlavě kulicha. Vydal se prouza do staveništního ticha. A jak byl do zlodějství zabraný, spatřil jsem ho, chodí vám tam venčit dobrmany. Já vám řeknu upřímně,

0: se budu nyní chodit klouzat na řeku. Až přijde do Čech zima v bílém obleku, s prouzavou se budu chodit klouzat na řeku.
1: Máme 10 minut po 12. a já nevím jak vy, já jsem stále ještě plná dojmů z víkendu. Jak jste ho vlastně prožili? No ta sobota, to bylo spíše o tom najít si dobrou knihu, udělat si čaj a zůstat v klidu a pokud možno nedívat se na výsledky voleb. V neděli jste možná tak jako já vyšli na podzimní vycházku a možná jste využili tipy na procházku v zámeckých parcích, ať už to jsou Průhonice, Veltrusy a nebo zámecký park Lány. Ale víte, já když jsem viděla ty výsledky voleb, tak jsem skutečně docela ráda, že jsem se už před 2 lety odstěhovala z Prahy a nemusím říkat, že jsem obyvatelem hlavního města. I když sledovat průběh komunálních voleb na malém městě v jižních Čechách, tak to je také docela na zábavný fejeton. Protože tady, když chodíte po městě, tak na vás z plakátů zírají vaši sousedé, občas se vás i někdo zeptá, jestli si může dát plakát na váš plot, a upřímně vy nevíte, jestli to udělat můžete, jestli nenaštvete souseda z druhé strany a tak dále a tak dále. A hlavně, já mám pocit, že tady na těch malých městech ani tak nejde o jednotlivé strany jako takové, ale zkrátka, vždy se tady perou o moc různé zájmové skupiny a pak je docela zábavné a smutné zároveň sledovat, co se tu odehrává. Takže, co se týká senátních voleb, tam nás ještě čeká naštěstí druhé kolo, možná ještě všechno dopadne jinak. A tak zůstaňte informovaní, nevzdávejte to a určitě ještě běžte jednou k volbám. No a víte, já často slýchám, že máme dnes 2 metry, když se podíváte v reálně, co se děje kolem nás, tak to musíme všichni potvrdit. A tak si teď poslechneme i písničku s tímto názvem. Předávám slovo Romanu Horkému.
2: Projírá se dobou si chrvou, bezprizorní vězeň svědomí, u dráhy za dolní Folmavou, pod mostem hledá

zmíněnou stanici Hvězda a možná už víte, že se většinou každé pondělí věnujeme zdraví a různým receptům, které naše zdraví podpoří. A já se teď snažím žít, jaké máte asi pondělní dopoledne, jestli právě obědváte, pokud ano, tak vám přeji dobrou chuť. V každém případě v pondělí často řešíme stres. Otevřete počítač, vyhrnou se na vás maily a různé zprávy a navíc před námi celý týden. Tak mám pro vás jednu dobrotu, která vás uklidní a dodá vám energii. Je to čokoládovo-avokádové mus s levandulí. No, už ten název zní báječně. Toto mus podpoří relaxaci i vaši náladu díky zdravým tukům obsaženým v avokádu, takže už i samotné avokádo vás podpoří. No a náladu vám zlepší také antioxidanty v hořké čokoládě, levandule zase uklidní, protože snižuje úzkost. A teď, co tedy budete vše potřebovat? Jedno zralé avokádo, přibližně půl hrnku nebo polovinu tabulky hořké čokolády, ale musí být 85%. Zkrátka musí tam být hodně kaka. Pak také potřebujete přibližně 20 gramů přírodního kokosového prášku a hlavně 3 polévkové lžíce mléka. Doporučuji, aby to bylo takzvané A2 mléko, protože to je původní druh kravského mléka a seženete ho v některých farmářských obchodech. No a musíme to samozřejmě osladit, takže budete potřebovat asi 2 lžíce medu anebo javorového syrupu. A jak už jsem mluvila o té levanduli, tak přibližně polévkovou lžíci sušené levandule. A můžete vše ještě dochutit vanilkovým extraktem. Tak a jak budeme pokračovat? Ohřejete mléko s levandulí a budete ho ohřívat na nízké teplotě přibližně 3 až 5 minut, aby se to vše krásně smíchalo, ale hlavně nevařte. Potom do mléka rozpustte pomalu čokoládu a vše dobře promíchejte. Pak rozmixujte v mixéru avokádo a vše promíchejte se směsí a dodejte i ostatní ingredience, tedy kokos, vanilku a vše také oslaďte. Tak a já se přiznám, že v této fázi se neudržím a většinou začnu ochutnávat, až to výborné mus s ním ještě zatepla, ale ještě lepší je, pokud vše rozlijete do misek a necháte asi hodinu vychladnout. Pak to můžete ozdobit oříšky, kakaem anebo borůvkami, anebo zkrátka jiným ovocem a máte skvělý dezert. A pokud nemáte čas obědvat, tak věřte, že to je tak výživná dobrota, že vás nejen zasytí, ale především, jak jsem říkala, uklidní a v pondělí dopoledne dobře naladí. Tak nás čeká ale další písnička.

Máme 5 minut po půl jedné a já připomínám, že stanici Hvězda můžete poslouchat na webových stránkách www.hvězda.info anebo si do svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci Hvězda a pak nás můžete poslouchat kdykoliv. A pak vám také nic neujde, protože možná víte, že mezi písničkami máme pro vás občas také zajímavé a praktické informace. Ale abyste byli v obraze, tak doporučuji, abyste sledovali také Protiproud. Jistě je to pro vás velice známý internetový magazín Petra Hájka. A připomínám, že máme pondělí 12. října, to znamená, že v 6 hodin večer nás na Protiproudu čeká pravidelné vysílání a ne setkání nepodvolených. A já věřím, že dnes to bude velice zajímavé téma, samozřejmě volby. Teď další písnička. Václav Neckář.

To byla Pavlína Filipovská z roku 1965. My se teď na stanici Hvězda mezi písničkami na chvilku zastavíme, protože mám pro vás připravené tradiční a pravidelné tipy na dobré zdraví. A dnes mám takové zamyšlení. Sice, když se podívám z okna, tak stále svítí sluníčko, ale možná už i vy doma cítíte, že je stále více chladněji a zkrátka, že se ta zima blíží. Tak jak se na ní připravit, abychom to vše přežili ve zdraví? A možná také, abychom nemuseli tolik topit, protože je stále obtížnější vyjít s těmi rodinnými rozpočty, co říkáte. Takže kde vlastně začít? No, jak už jsem řekla, otužováním. A tady vám, přiznám se, radím něco, co já sama nejsem schopná, protože mě nikdo nikdy nedostane po ránu do studené sprchy. Ovšem, právě studená sprcha, nejlépe po ránu, je pro zocelení organismu a přivyknutí na nižší teploty to hlavní. Ale jde s tím také ruku v ruce budování imunity. A to je docela širší téma. Ještě ale k tomu chladu. Možná si všichni pamatujeme takovou tu hlášku, která nám uvízla v paměti od jisté dámy. Zkrátka, můžete si vzít druhý svetr. Jenomže důležitější než svetr jsou ponožky. Protože pokud vám bude zima, nedopustíte, aby vám bylo chladno právě od nohou. Ty si držte stále v teple. Kromě rýmy vás pak může přes zimu trápit i zánět močových cest a to určitě nechcete. Pokud vám bude chladno, organismus si můžete právě přes chodidla dobře prohřát. První pomoc je vložit chodidla na několik minut do nádoby s horkou vodou, tolik co snesete, a počkat, až se dostatečně prohřejí. Pak nohy dobře osušte a hned si oblečte teplé ponožky. Díky reflexním bodům na chodidlech se organismus může touto cestou dobře ohřát a bude vám teplo, i když bude poměrně chladno v celém bytě. No a když už jsme u těch interiérů, tak teď je také nejvyšší čas na kontrolu oken. Zkrátka, podívejte se, jestli vám těsní okna a raději si kupte zavčas nové těsnění. A ještě důležitější je prověřit, jestli netáhne pod dveřmi. Je to důležité hlavně u vchodových dveří, ale není dobré, když táhne i pod dveřmi v rámci bytu. A pokud jste tedy jako já a nesnášíte studené sprchy, tak to můžete nahradit častými procházkami a pohybem na čerstvém vzduchu v přírodě. To je naprostý základ. Ideální, když to zvládnete vše dohromady, tedy i s tou studenou sprchou. Ale právě ty časté procházky na čerstvém vzduchu, ty jsou důležité, protože sliznice se v přírodě na čerstvém vzduchu dobře očistí a zlepší se vám tak imunita. No a pak nejste tak často nachlazení. A ještě se musím dostat ke zdravé výživě. Samozřejmě, že abychom zocelili imunitu, tak potřebujeme množství zeleniny, ovoce a ryb, to je naprostý základ. A samozřejmě musíme také dbát na příjem vitamínů, nejlépe v přírodní formě. To znamená jíst hodně ovoce a zeleniny, ovšem pozor, takové, která roste na našem území. A mám pro vás ještě jeden tip. Když jsem vám doporučovala ty časté procházky, tak možná si všimnete, že je všude v přírodě mnoho šípkových keřů a právě teď dozrávají šípky. Tak což, abyste to vše spojili a zkrátka vydali se a natrhali si šípky. Zítra vám totiž v bylinkové poradně prozradím, jak si správně uvařit šípkový čaj. Ten vám totiž také pomůže. Má totiž dostatek vitamínu C a ten budeme potřebovat. Tak tedy teď už další písnička. Přeji hezký poslech.

Se druhá hodina odpoledne, máte naladěnou stanici Hvězda a právě za chvilku se náš polední program překlopí do své druhé části. Dnes jsme si povídali na téma stres a co proti němu dělat, ale víte co? Ten nejlepší lék je smích. A své o tom věděli i sestry Marta a Tena Eleftheriadu. Nejvíc má, kdo se umí smát.

0: Je 1 odpoledne.
1: Posloucháte polední program Stanice Hvězda. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Vejvodová a pokud právě obědváte, přeji vám dobrou chuť. Co nás čeká až do 2 hodiny odpoledne? Především proud pohodových písniček. A která bude jako první? Píseň, kterou uslyšíte pouze u nás, která také pro Stanici Hvězda vznikla a má název Nejhezčí zpráva. A já si říkám, jaká by byla nejhezčí zpráva pro vás, tak si to možná během písně představujte. Přeji hezký poslech.
2: Hlásí se Hvězda.
3: Stanice Hvězda.
2: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze STANu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor STANu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost CETIN až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco

0: Mezi písničkami nás už za chvíli čeká historický kalendář na tento týden. Ještě si ale zkontrolujte, jak nás vlastně posloucháte. Může to být na webových stránkách www.hvězda.info anebo si stáhněte do vašeho chytrého telefonu aplikaci Hvězda, pak nás můžete mít stále sebou a to je samozřejmě mnohem praktičtější. No a co nás čeká teď? Tak protože jsme na Hvězdě, tak hvězdné duo. Píseň Babeta a dva Jiří. Jiří Šlitr a Jiří Suchý.
1: Malá Babeta šla do světa a krk za to dá, že to Babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu Babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta Babeta šla do světa a jak mám tu Babetu rád. Babeta, až se zpátky vrať.

práv, aby ta šla do světa a já doma bled. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak

Marie Rotrová v této písni skutečně prokázala svůj temperament a nasadila rychlé tempo. Tak se pojďme na stanici Hvězda teď v tom hudebním proudu naopak na chvilku zastavit. Mám totiž pro vás připravený historický kalendář. Tak jaká výročí si v tomto týdnu připomínáme? No hned první bude zítra. V roce 1781, tedy 13. října, vydává císař Josef II. Takzvaný toleranční patent, kterým omezil náboženskou svobodu. Byl to ve své podstatě konec výhradního postavení římskokatolické církve v Habsburské monarchii. Toleračním patentem vzniklo právní uznání a legální existence dalších tří křesťanských směrů. Mimo jiné se tím legalizovalo vyznání pravoslavné. Tak a teď 14. říjen 1918. Zajímavé je, že ještě před vznikem Československa 28. října byla zorganizovaná generální stávka. Zorganizovala ji socialistická rada, a to na protest proti vývozu potravin a zboží do Rakouska. Tak a teď se posouváme až do 18. října, ten si připomínáme v pátek. A vracíme se do roku 1939. Z Ostravy byl tehdy vypraven první transport židovských obyvatel, a to v rámci akce NISCO. Byl to první pokus o systematickou deportaci Židů, který byl navíc prezentován jako dobrovolná akce židovských obcí. Proto jeli tímto prvním transportem i židovští představení. No a jaký byl cíl cesty? Bylo to území na východě, vybrané za účelem, oficiálně řečeno, vybudování přeškolovacího tábora. Samozřejmě, že ve své podstatě se jednalo o koncentrační tábory, ty se začínaly už právě v tomto roce budovat. A v rámci takzvané akce NISCO bylo v druhé polovině října v roce 1939 vypraveno celkem 7 transportů z Ostravy, Katovic a Vídně a odjelo jimi více než 5000 Židů. Zajímavé je, že přesně o 5 let později, 18. října 1944, vstoupila do Československa sovětská vojska. Tolik tedy výročí, která si připomínáme v tomto týdnu, no a teď už legendární Karel Hála.

Tak já nevím, jak vy, když se dívám z okna na to krásné sluneční počasí, tak mám dobrou náladu, i když trošku škoda, že se to počasí nevyměnilo a že zkrátka takto krásně nebylo v sobotu, protože kdyby teď pršelo, tak bych vlastně proti tomu vůbec nic neměla. To cestování o víkendu mohlo být o něco příjemnější a vy už možná víte, kam teď narážím, protože v pondělí vás pravidelně informuji o tom, jaká máme v naší zemi krásná místa, jaké jsou zajímavosti a co na mě při mých cestách zapůsobilo. A možná i ve vás ten uplynulý víkend ještě doznívá. Tak ještě než bude konec dnešního dne, pojďme trošku zavzpomínat. Já vás už za chvilku zavedu do Olomouce.

tak se vlastně do dob vracím, když jsem šel prvně do školy. A jestli přitom

Tak tolik tedy Josef Laufer na stanici Hvězda a my se teď vydáme na výlet. Jestli si vzpomenete, před chvílí jsem vám připomínala významná historická výročí tohoto týdne a jedno výročí jsem si schovala právě na tuto chvíli. 14. říjen 1848, tak tehdy císař Ferdinand I. prchal z revoluční Vídně a uchýlil se do Olomouce. Já se ani nedivím, je to nádherné historické město v srdci Hané a právě tam vás dnes zavedu. Olomouc totiž odedávna patřila k nejvýznamnějším městům českého státu a ten její význam vzrostl v 11. století, kdy tu bylo založené biskupství. A když se na Olomouc podíváte, stojí v rovině a dominantou města je katedrála svatého Václava. V Olomouci se tomuto kostelu neřekne jinak než dom svatého Václava a poznáte ho podle věže, protože ta hlavní věž má neuvěřitelnou výšku 102 metry a je opravdu vidět z dálky. Bohužel toto místo má také smutnou historii, protože právě v děkanském domě u katedrály svatého Václava byl v roce 1306 zavražděný Václav III. Když už budete procházet historickým centrem, tak určitě stojí za návštěvu také gotický kostel svatého Mořice. Tam jsou nádherné varhany, konají se tam pravidelné varhanní koncerty a také festival. A už pouze pro zajímavost, kostel svatého Mořice je největší gotickou svatyní na Moravě. Tak a teď k tomu historickému centru. Protože právě tam ráda jezdím, je nádherně opravené, nepotkáváte tu davy turistů, takže tu cítíte takový normální puls města, kde je lidem dobře. A na každém kroku tu cítíte mládí. To je proto, že ve druhé polovině 16. století tu byla založena Univerzita Palackého v Olomouci. Ta je po Univerzitě Karlově v Praze druhou nejstarší univerzitou v českých zemích. No a zkrátka, Olomouc je tedy plná studentů a pohybují se od přednášky k přednášce a, jak se říká, od kavárny ke kavárně a skutečně právě studenti Olomouci dodávají takový velice sympatický charakter. Ale my se teď podíváme na Horní a Dolní náměstí, ta jsou v centru a jsou propojená a nejvýznamnější je právě Horní náměstí, to je větší a nachází se právě tady také ta historická radnice s orlojem a především barokní sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsaný na seznamu UNESCO. A právě sem vás chci zavést, protože poslední dva roky tu probíhala rekonstrukce a je skutečně až neuvěřitelné, že se v dnešní době podařilo práce dokončit dříve. Takže z památky právě teď mizí lešení a můžete ji konečně po dvou letech vidět v plné kráse. A skutečně to stojí za to. Ten pískovec je nádherně vybělený, oživilo se také zlacení a je to krásný pohled. A také mě docela zaujalo, že během restaurování byla objevená časová schránka, ta byla ukrytá v tom vrcholovém sousoší a naopak uvnitř té spodní kaple byl odhalený podzemní prostor. Zatím sice není jasné, k čemu sloužil, ale je to docela zajímavá zpráva. Tak a teď, kdy se do Olomouce vydat. Tak návštěvu můžete spojit i s nějakým představením v Moravském divadle Olomouc anebo s nějakým koncertem Moravské filharmonie Olomouc. Ale hlavně vydejte se tam v době adventu anebo před Vánoci, protože právě na Horním náměstí se tradičně konají velice pěkné vánoční a adventní trhy. Tolik tedy moje pozvánka a teď už píseň, u které se upřímně vždy dojmu, Dva modré balonky a Josef Zíma.

Čas rychle letí, vážení a milí, už za chvilku tu bude druhá hodina odpoledne. Poletní program Stanice Hvězda se překlopí do proudu pohodových písniček. A to je tedy ten správný čas, abych se rozloučila. Od mikrofonu vám přeje krásný zbytek dnešního dne Markéta Vejvodová. Uslyšíme se totiž zase zítra, budu se moc těšit. Mám pro vás připravené zase další zajímavosti. Takže brzy naslyšenou.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: V těchto dnech připomínáme si 35 let od úmrtí Arkádie Strugackého a odhalujeme původ jeho významů, kteří v dnešních dobách znají hlavně hráči počítačových her i třeba průzkumníci opuštěných továren. Jde především o slovo stalker, které v ruštině doslova zdomácnělo. Arkádij Natanovič Strugacký se narodil v gruzínském Batumi a zemřel v Moskvě. Spolu s dalším mladším bratrem Borisem pak napsali desítek sci-fi knih, které patří opravdu ke klasice vědecko-fantastické literatury. Nejpřekládanějším titulem obou autorů je pak román Piknik u cesty, z něhož právě slovo stalker vzniklo. Autoři sami ho pak považovali za svůj nejúspěšnější novotvar. Je toho však mnohem více a proto nám velice působivé pojednání připravil Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: mě nebavil. V tom povstal můj David, řekl tiše, ale nijak plaš.
1: Ta dívka je moje a tahle židle taky naše, tak jděte hned domů, než ohrozím tu zdraví vaše.
0: Ten pán však nešel a proměnil se v Goliáše.

Nic na plat. Lidi mají rádi happy endy. Ale nakonec, proč by se právě tohle nemohlo přihodit? Někdy se stávají věci. No tak možná, že se nemenoval zrovna David, třeba se jmenoval nějak jinak. Ale nám se to zrovna tak krásně rýmovalo. No ne,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden čeč, já ti musel být včera zulákaný. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Slunce krokem tanečním přešlo.

se pod sekirou kloní v kempu dřevorubců, žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim výsměch.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemoh strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou zbraní.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tam těch let jsou vidět už jenom obrysy, ale ti holuby stejní jsou jak kdysi. Utíkej vyhlížet letadla, rychlíky i tramvaje, obloha holubů

0: lásce nebo chám.
1: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já mám jednu takovou vzpomínku na Hitlera. Zkoušeli jsme krále Oidipa a tam na tom prvním předělu, to čtyř verší, takový on na mě chtěl, abych tu svou jokastu jako trošku zacloumal a pořád říkal, Oidipus uchopí vášnivě matičku, zahýždě matičku, ano, vášnivě. Já jsem si říkal, Hergo,

0: bude premiéra, budou tam ty kritici a tenkrát byla taky špatná subvence, nějaká hrozilo to, že jim nějak zrejnou. Já jsem říkal, ještě se můžou na nás pomstit, že jsem říkal, kdyby jsme byli avantgardní divadlo, tak to bez všeho Matičku Vákyne zajímavé. Ale takhle jsem si to jako rozmyslel a na té zkoušce jsem to přehnal. A on viděl to nebezpečí, zahvízal, on měl píšťalku a hvízdal vždycky aut. Hárko, tě děťmarja. Oni chopí vášnivě Matičku za hýždě, ale subvencovaně, subvencovaně.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

vypočítám si městský dev. 1, 10, 50 či 1000 hlav. Letní slunce do dláždění pálí skoro jako trout. A každý spěchá uzavřený do svých vlastních pout. Městská ulice až do sedmění připomíná řeky Brod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, řík

rozů uhánějí dálnicí, modře, žlutě, oranžově zářící. Pěšky šlapat nejsem líný, na auta mám trochu vztek. Jak ráno proudí do krajiny, večer naspátek. Vím, že nebudu už nikdy jiný, já mám radši proudy řek. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká, že teprv potom.

V letním žáru často doufám potají, že se zbavím davu aut i tramvají. Ulicí se lidé bídí, po zádech jim stéká pot. Já nevím, proč se někdo stydí zout se z těsných bot. A já proudy aut i proudy lidí vyměním za proudy vod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči,

0: Bezpečí stanice Hvězda.
1: Za zády příbytek královský, přede mnou město na dlani, zelená z parků a ze sadů,

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Řeknete kost, ale z 10 000 kilogramů takových kostí vyrobíme 1 500 kilogramů klihu, 700 kilogramů hnojivé moučky, 4 000 kilogramů krmné moučky, 90 kilogramů glycerinu, 400 kilogramů elainu, 400 kilogramů stearinu a 220 kilogramů jádrového mýdla. 10 000 kilogramů kostí má v devizách stejnou hodnotu jako 1 000 kilogramů másla, což je přídělové množství na jedno období pro 1 250 dětí. Je to prostá matematika. Čím více kostí, tím více surovin k výrobě jádrového mýdla, holícího mýdla, leštidel, krémů, želatin, filmové emulze, knoflíků, nerozbitného skla, spódia, léčiv a tím vyšší životní úroveň pro všechny.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kabonit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku, v botě vložku,

0: prachy, mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku. A jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

Na smrt unavený, než přijdu k vědomí, poledne je. Jsem jako motor, cestou uvařený, kroužky spečené, bez oleje. A všude okolo mne, už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní

Kalendář na takým listu je, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát.

Budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě? Furt ohledy brát. Až budete číst tuto mou báseň, při raní kávě, při holení, při cestě v autobusu,

zpátky ve frontě na celer či na mrkev. Buďte si jisti, že nešťastný blázen autor ještě mrtev. A věříte paní Zdeně, že se jí klaní, že na ní myslí denně před spaním. A nové plány, že snuje a za večeři, že děkuje.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden šokovala svět a nejvíce snad Evropskou unii Trumpova dohoda s Ruskem. Spojené státy totiž nakoupí od Ruska naftu a hlavně na 6 měsíců pozastaví sankce na vývoz ruských ropných produktů. A to vyvedlo z míry nejen klauna Zelenského, ale vlastně celý kyjevský režim. Mají snad Spojené státy s Moskvou už dohodnutou pozemní operaci do Iránu? A po prohraných volbách je válka snad už jen zastírací manévr. A co nás čeká? Snad ne velká energetická krize. Nad těmito důvody se docela dohloubky zamýšlí v novém článku Juraj Draxler.
1: Na stránkách protiproud.info

ještě včera a říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já si vzpomínám, jak vy jste byl Edoušku na představení, na ochotnickém představení Hamleta. A my jsme se vás ptali, tak jaký to bylo, jak to hrál ten Hamlet? Říkal, no, hrál to tak drobet na svůj úkor.
2: Ano, to bylo hrozně, pač ta královna. Ta tak šmejdila k tomu trůnu. Ta šmejdila k trůnu a pořád těma rukama takhle nějak vibrovala. A oni se mě ptali, co to dělá s těma rukama? Ona je zvyklá od banda spíš.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

lásky pohromadě a ohromují mne být mrtev dobrá, ale nezadá není.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Kraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.

skladem pil, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jeho. Kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucovský šípy najmou dát.

0: velice, schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé skrině.

0: také. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Jak interpretovat výsledky proběhlých komunálních voleb, těch senátních, alespoň z části, byly nepřímým referendem o prvním roce vládnutí koalice ANO, SPD a motoristé, jak o tom před měřením sil vykřikovali někteří z obou stran politické barikády? A budou znamenat nějakou změnu ve vztahu vlády a poražené fialové opozice, včetně Hradu? To jsou asi jediné otázky, které mají smysl. Volební výsledky, což je dáno charakterem tohoto hlasování, jsou jinak pochopitelně místo od místa tak rozdílné, že z hlediska dalšího směřování naší bruselské kolonie nemají praktický význam. Samozřejmě s výjimkou několika větších měst, na prvním místě Prahy a Brna, kde se opět jen potvrdilo známé beznadějné, či opět

0: mírně nadějné, třeba v Ostravě. V nejobecnější rovině lze asi konstatovat žádné velké překvapení. Potvrdilo se snad jen několik trendů, které za úvahu stojí. Mají v sobě totiž ukrytou, časovanou nálož. Nikdo ji však nebere příliš vážně, nebo o tom alespoň veřejně nemluví. Ve všech dosavadních komentářích z obou stran politického spektra ve smyslu koalice versus opozice tato skrytá mina zcela absentuje. A to přesto, že se vynořila a zase zanořila z hlubin mediálních mystifikací jako podivná variace na Moby Dicka, aby nám připomněla, co v pěně dní obvykle nechceme vidět a vědět. Všichni, kteří teď jásají či naopak vraští čela, pomíjejí nejzákladnější fakt, jenž vysvětluje posuny naprosto dostatečně a spolehlivě. Volební neúčast. Vzhledem k tomu, že ve volbách tohoto typu byla víceméně obvyklá, tedy kolem 48%, minule dokonce asi o 2% méně, nevidí v tom komentátoři podstatnou příčinu výsledků. A přitom je věcí zcela kardinální. Právě ona je obalem, který skrývá zmíněnou nálož vloženou do základů. Při loňských sněmovních volbách přišlo volit, teď vynechme naštěstí nepodstatnou část zahraničních korespondentů, téměř 69% z těch, kteří volit mohou. Ačkoliv i to znamená, že větší čtvrtina Čechů, Moravanů a Slezanů souboj s fialovou mafií ignorovala. Je to skvělé číslo proti té více než polovině, jež se nenamáhala přijít tentokrát. Ti, kteří z objektivních důvodů nemohli, jsou statisticky zanedbatelní. Ten rozdíl je totiž obrovský a zásadní. Především kvůli tomu byla fialová mafie poražena. Tak proč se ty statisíce voličů tentokrát, a jak víme vlastně stabilně, k těmto volbám neobtěžovali a tím rovněž nepřímo hlasovali? Lze totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že většina z nich patřila k těm, kteří se na loňské změně vlády podíleli. Odpověď je jednoduchá a vypovídá o stavu celé společnosti mnohem víc než všechna statistická data, z nichž teď budou nejméně několik týdnů vařit nevýživnou polévku výkladů obvyklé sestavy propagandistů v ČT, ČRO a dalších přidružených chapadlech mediálního korporátu. Prostě jim to nestálo za to. Je jim to jedno. A pospěšme současně říci, že výtka je to jen z části, protože sociologicky vzato jde především o lidi, kteří vnímají situaci ve své zemi spíš intuitivně než racionálně. Chceme-li to říci mírně urážlivě, činí tak první signální soustavou, nervovou reakcí na podnět podle jeho intenzity a pohybu v davu. Moře však bylo tentokrát na pohled jen mírně zvlněno nezajímavými a z větší části vylhanými žvásty o státním rozpočtu či podobnými nesmysly. Válka či mír se neřešily. Loď se pohupuje, ale pluje. Potvrdila jim to nad jiné přesvědčivě událost, která vzrušila jen ty na palubě, tedy tu část posádky, která vnímá, že bouře je na dohled a může kdykoliv smést bárku do hlubin. To, když plastový panák dosazený manipulacemi do křesla prezidenta republiky oznámil, že se voleb nezúčastní, protože si zrovna vezme dovolenou. a jeho ze státního rozpočtu rovněž královsky vydržovaná souputnice Rudá Politručka učinila totéž. Dokonce si ještě dala záležet, aby na úrovni své omezené inteligence, proto jim to tak dobře v tom luxusním hnízdečku asi klape, obhajovala tento provokativní, dosud nevídaný a neslýchaný faul vůči zemi, která ji zdaní živí. Zažvanila si s drzostí vlastní všem beznadějným tupcům. Vlnka pobouření se tentokrát ale zvedla i z médií, která si Petr Pavel Pávek platí. Buď přímo ze státního, jako skandální smlouva na miliony se Seznamem, nebo nepřímo bojem za udržení daně zvané rozhlasové a televizní poplatky, ale především legalizací a podporou kriminální fialové mafie toho času v opozici, do jejího čela se v zájmu svých miliardářů postavil. A co čert nechtěl, nebo spíše chtěl. Jeden z miliardářů, kteří PPP Petra Pavla Pávka na jeho africkém safari doprovázeli a zřejmě platili i soukromé tryskáče, jimž se plastový bojovník za bruselský Green Deal dopravoval, se na báječných projížďkách africkými dunami převrátil a zranil. A to natolik vážně, že jej bylo třeba dopravit domů. No a při té příležitosti PPP, který do té chvíle tvrdil, že se na volby navzdory drobné korporátní bouřce demonstrativně vykašle, skočil do dalšího soukromně pronajatého tryskáče, aby se nečekaně vynořil ve své domovské obci u volební místnosti. Tím ovšem dal své drzosti a aroganci nezamýšlenou korunu. Kdyby vůbec nepřijel, šlo by to brát jako umanuté dětinské gesto vojenské gumy, která si myslí, že už všem velí, no a jeho média by to za pár zaštěkání pokryla. Ale využít nehody jako dobré příležitosti, nechat se dovést k urně a po několika trapných sebekritických slovech, má tu formálně ponižující metodu naučenou ze svých rudých dob, zase šupky dubky tryskáčem za kámoši z veselé společnosti, to je i na naše poměry otřásající drzost. Bílá velryba se prostě nečekaně vynořila a bez újmy opět zanořila. Voličům oné čtvrtiny potvrdila, že jejich nechuť k volbám je správná, net sdílená hlavou státu. Co je však horší, na palubě se nenašel žádný kapitán Achab, který by na ni zaútočil. Přitom to byla jedinečná příležitost, nejen jak ještě v posledních hodinách zájem o volby trochu zvednout, nestalo se však nic. Naopak ještě padla pochvalná slova o té takzvaně nalezené odpovědnosti. Vždyť přece chybu může udělat každý, jak pravil sám žvanivý Moby Dick. Že mlčel Andrej Babiš je příznačné, jeho plánované obchody s Pávkem se již rýsují. Že ale ani zbývající šéfové koaličních stran neskusili obludu z hlubin amorálních pekel harpunovat. Ptát se minimálně po fakturách za prý soukromně placené letadlo. Prostě cokoliv, nabízejí se toho hromady. To je v skutku nepochopitelné. Ta kořist byla přece na dohled. Jenže z bílé velryby se u nás stala plastová treska. Pokud něco může dokonale objasnit průběh a výsledky těchto voleb, je to právě tato příhoda. Nezájem demonstrovaný méně než polovinou oprávněných u volebních uren je tím plně legitimizován. Nezájem o ulovení bílé velryby, když se nečekaně vynoří, je ale neuvěřitelný. To signalizuje něco mnohem hlubšího, než že Babiš není kapitán odhodlaný k boji. Jistě, obvyklý malý zájem o tento typ voleb kombinovalo několik dalších faktů. Neschopnost se opět alespoň v rámci vládní koalice propojit a jít před voliče sešikovaně. I to by mohlo zvednout zájem alespoň nějakého procenta lhostejných intuitivních. Nemluvě o celkově velmi chabé předvolební kampani, kterou jednotlivé osobnosti, asi nejviditelněji Jindřich Reichl, šéf pro SPD, nemohli sami utáhnout a dát jí pointu, respektive motivaci. Tak trochu to dalo zapravdu těm v čele s PPP, že vlastně o nic nešlo. Jenže šlo. Ono to totiž bude mít dozvuk. Například fakt, že dozimetrový kapody tuty kapy Rakušan zvítězil v Praze a jeho souputníci pod falešnou vlajkou starostů i na mnoha dalších místech. Je lhostejné spekulovat o tom, že ODS pod Kupkou umírá ještě rychleji než pod Fialou, nebo že Piráti s Hřibem dostali v Praze jejich dosud jediné bruselské pevnosti ránu, ze které se možná už sotva vzpamatují. Stejně jako úvahy o tom, že Senát zůstane v rukou Fialové bandy. Takže je to jedno nebo z toho, co si plyne? No něco přece. Když už si pohráváme, trochu krkolomně přiznávám, příměrem ke slavnému příběhu Hermana Melvilla, docela dobře na náš případ sedí především klíčová epizoda s Kvíkvegem. Harponář Kvíkveg, původně kanibal z fiktivního ostrova Rokovoko, si v předtuše neštěstí a své neodvratné smrti nechá vyrobit bitelnou rakev ve chvíli, kdy to ostatní pokládají za nepochopitelné počínání primitivního divocha. A přece právě na ní, když celá loď jde ke dnu, se zachrání alespoň mladý vypravěč příběhu. Tak tedy znovu. V nejobecnější rovině lze o proběhlých volbách konstatovat žádné velké překvapení. Rozhodl je nezájem na všech stranách. Tedy s výjimkou stále ještě nepříliš velkého procenta nepodvolených, kteří si možná jen s ještě větší naléhavostí uvědomili, že ten skutečný zapálený kapitán dosud na můstku není. Kormidlo je stále opuštěné. Loď se přitom řítí do prudké bouře a relativní klid je spíše známým efektem ticha v oku uragánu. Co s tím? No, bylo by tragické, kdyby se jediná naděje měla jmenovat Kvíkveg.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: zazní to hranou, až jednou neřekne nashledanou. Růže ztratí vůni, víno ztratí chuť, až ti jednou řekne Bohem buď.
1: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo nebýt, alebo žít, nebo nežít.
1: To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě žil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, čím?

0: nebo nežíti.
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Amer was sagen Sie.
1: Chtěl bych žít kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musela být

Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

0: padesátky o páté.
1: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem vlí do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala, když jste se koupala. Já jsem se díval, jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
2: A jak je vám teď?
1: Stydno.
2: Nevolno?
1: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
2: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
1: Jo, ousko, ale široko.
2: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
1: Ale na polo jenom.
2: Na polo?
1: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
2: A hlava se vám točí.
1: Jo, a hvězdíček má plný oči.
2: A jeden ani dobře neví, co?
1: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
2: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
1: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš, jako když pěsi, na šosi se věsí, to za tmě

0: jako když, přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá manžel, krucinál už zase pletím 700 za plyn. Mě už ty tvý pokusy o sebevraždu pomalu lezou krkem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

mňam. A tam za tím mořem bývá, četníci mají protézy. Buldoci, gumový zuby a v tom to všechno vězí. Stromy jsou plny cigaret a stohy s koupelnama, no. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam za tím mořem pívá. Joj, joj, joj, duli, duli, duli.

A tam za tím mořem pívá, tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš, no to si dáváš. A pak hop, a pak hop, a pak hop, do moře piva.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Byla jedna kočka a ta měla 4 koťátka. První bylo celé černé, druhé celé bílé, třetí strakaté. A to čtvrté, to bylo docela zvláštní, celé černé, jen kolem krku mělo bílý pásek. Bylo ze všech koťat nejhezčí, ale nejmenší. Jeho kočičí máma mu každý den říkala, z tebe nikdy nebude pořádná kočka. Zůstaneš stále kotětem. Ani tě do světa nepustím. Tuhle řeč poslouchalo koťátko moc a moc nerado. A proto jednou ráno, když kočičí máma nebyla doma, vyběhlo ze dvora ven. Den byl jako malovaný. Inu jako na jaře. Na obloze se smálo sluníčko, ptáci zpívali a vzduch voněl rosou a kvítím. Nejmenší koťátko se rozhodlo, že půjde do světa. A šlo. Jde a jde a u prvního rozcestí potká malé růžové prasátko. Kam pak jdeš, kočičko? Zeptalo se prasátko. Do světa, odpovědělo koťátko. Ale já ještě nejsem pořádná kočka, jsem teprve koťátko. Kotě, rozumíš? A kam jdeš ty, prasátko? Jdu taky do světa, ale já nejsem ještě prasátko, jsem teprve selátko, víš? Tak se kotě a sele domluvili a šli do světa spolu. Jdou a jdou, když u druhého rozcestí potkají malou bílou kozičku. Poskakuje na tenkých nožkách a ptá se, kam pak jdete, vandrovníci? Do světa, na zkušenou. Chceš jít s námi, kozičko? Nejsem ještě koza, jsem teprve kůzle. Ale jestli mě vezmete, půjdu s vámi. Tak se kotě, sele a kůzle domluvili a šli do světa spolu. Jdou mlčky kousek cesty, když tu kůzle povídá, snad bychom si mohli něco zaspívat, ne? Mohli, řeklo kotě. Každý si tedy začal zpívat tu svou. Ale to víte, žádná písnička to nebyla. Kotě zpívalo mňau, mňau, mňau, sele mý, mý, mý, mý, a kozička mečela mé, mé, mé. No a jak si tak zpívali, potkali černou ovečku. Kam pak jdete, vandrovníci, zeptala se. Do světa, na zkušenou, odpověděli. A kam jdeš ty, ovečko? Nejsem ještě ovečka, jsem jehňátko. A taky bych rádo do světa. Vezmete mě sebou? Vezmem, ale jen jestli dovedeš hezky zpívat, ptá se kůzle. A jehně se hned ozvalo. Mě, mě, mě, mě. A přidalo se k ním. Jdou a jdou, každý si zase zpívá po svém, když tu za sebou zaslechnou smích. Byl to smích? Nebyl to smích? Ptá se jeden druhého. Kotě říká byl, sele zase nebyl. Byl, nebyl, zatímco se hádají, dohonil je malý koníček a zařechtal. Jíha, jíha, to je on, volalo kůzle, kůň se nám směje. Nejsem ještě kůň, jsem teprve hříbátko. A vůbec jsem se vám nesmál, volal jsem, abyste na mě počkali. Kam jdete? Do světa na zkušenou, povídá kotě. Chceš jít s námi? Chci, řeklo hříbě. Tak se kotě, sele, jehně, kůzle a hříbě domluvili a šli do světa spolu. Jdou, jdou a zpívají.
2: mňau, mňau,
1: mi, mi, mi, mi, mi, mi. Hezky zpívat dovedeme. Iha, iha, iha, ha, hříbátko se přidává. Jdou vesele po cestě k lesu a sluníčko jde stále s nimi. Potom ale začalo slunce před nimi couvat, vzdalovalo se pořád víc a víc, až zapadlo za černý les. Vandrovníci už byli unaveni, měli hlad a žízeň. První se ozvalo sele. Mám hlad a už bych si chtělo odpočinout. Musíme přece dojít do lesa, řeklo kotě. Poslechli a zase šli všichni dál. Když přišli do lesa, už se stmívalo. Tichoučce a polehoučku našlapují a zvědavě se rozhlížejí kolem. Tohle je přece obyčejný les, řeklo hříbě. Možná, že svět je ještě dál za lesem, třeba tam, co chodí sluníčko spát. Půjdeme dál? Ptalo se.
3: Já ne, řeklo sele. Já taky ne, kůzle.
1: A co ty, jehně, půjdeš dál?
3: Jehně nevědělo, co má říci.
4: Bé,
3: povídá. Udělám to, co vy. Půjdete-li, půjdu za vámi. Jedni říkali, zůstaneme, druzí půjdeme.
0: A jak se tak mezi sebou hádají najednou, kde se vzala, tu se vzala, stojí před nimi liška.
1: Pěkně vás vítám, vandrovníci, povídá a sladce se přitom usmívá. Už chvíli vás poslouchám a ráda bych vám dobře poradila.
3: Nejsi ty liška?
1: Zeptalo se kůzle.
0: Baže, jsem liška kmotřička a vás všechny, jak tu jste, tuze dobře znám. Tohle je mladionké silátko, tady kůzle a jehňátko, povídá a mlsně se přitom olizuje.
3: I kočku a hříbě znám.
0: Radím vám, zůstaňte tady a nikam dál nechoďte. Zítra si tamhle postavíte pěknou chaloupku a bude vám tu dobře. Povedeme spolu dobré přátelství. Uvidíte, zakončila liška.
1: Bě, odpověděla zvířátka a hříbě nakonec zařechtalo. A tentokrát vám to vypadalo zrovna tak, jako by se někdo zasmál.
0: Na to se liška trochu zamračila, ale hned zase s úsměvem se loučila. Hezky se tu vyspěte a já se na vás ráno přijdu podívat.
1: Zvířátka se na sebe dívají a mlčí. Až když liška docela zmizela, povídá kůzle. Žádnou chaloupku si tady nepostavíme. Všimli jste si, jak se liška olizovala? A víte, co se říká o lišce v pohádkách? Musíme odtud pryč, řeklo kotě. Do jiného lesa.
3: Bude tam tma a já už nikam nepůjdu,
1: naříkalo sele. Tmy se nebojte, budu vám svítit na cestu. Mé oči svítí jako dva měsíčky. Jen hezky za mnou, pobízelo kotě. Kamarádi, pojďte, zvolalo kůzle, ať si nás tu kmotřička liška ráno hledá. A šli. Nejdříve je vedlo kotě, ale brzy vyšel měsíček a svítil jim na cestu. Hned se jim šlo lépe. Přešli jeden les, pak druhý a teprve ve třetím se zastavili. Selátko už nemohlo dál a tuze naříkalo. Našli si tedy pěkné místečko, stulili se k sobě a hezky se tu vyspali. Ráno se najedli, v potoce napili a potom si postavili chaloupku z větví, listí a mechu. Nastěhovali se do ní
0: a dobře si tady hospodařili. Rostli a sílili. Z koťátka se stala velká černá kočka, ze selete prasátko, z kozičky koza rohatá, z jehňátka statný beran a z hříběte kůň. Nějaký čas už v chaloupce tak spokojeně žili, když jednou právě uprostřed noci, kdy se jim všem nejlépe spalo, někdo zabouchal na dveře. Buch, buch, buch. Rázem se všichni vzbudili, ale nikdo z nich se ani hláskem neozval. A na dveře zase. Buch, buch, buch.
1: Kdo to tluče?
0: Zeptala se kočka.
3: Já, medvěd všechno snět. Posílá mě kmotra liška, že prý tu bude náramná hostina.
2: To si s medvěde jistě popletl chaloupku. Tady žádná hostina nebude, odpověděla kočka.
3: Pro vás ne, ale pro mne a taky pro lišku. Jen už rychle otevřete. Je tam přece selátko, ne?
2: Už ne,
0: ozvalo se z chaloupky.
3: Tak tedy kůzlátko.
2: Už ne,
0: ozvalo se z chaloupky.
3: Medvěd zabručel a znovu se zeptal. A co hříbě a jehně? Jsou tam?
2: Už ne,
0: ozvalo se z chaloupky.
3: Kdo tam tedy zůstává? Ptá se medvěd.
2: Velká černá kočka,
0: ozvalo se z chaloupky.
2: Liška si z tebe udělala dobrý den, medvěde.
3: Medvěd začal láteřit, zlobil se na lišku a bručel. Počkej, kmotřičko, však já ti splatím.

0: za chvíli znovu na dveře. Buch, buch, buch.
1: Kdo tam?
0: Ptá se zase kočka.
1: Já, Eliška Kmotřička, jdu vás navštívit, milá zvířátka. Otevřete.
0: Ticho.
1: Bydlí tu přece kotě, sele, kůzle, jehně a hříbátko, ne?
0: Ptala se Liška medovým hlasem.
1: Už ne,
0: ozvalo se z chaloupky. Kdo tu tedy bydlí? Ptá se Liška zlostně.
1: Hned uvidíš,
0: povídá kočka a první se vyřítila ze dveří. A za ní hned vepřík, pak koza rohatá a beran a nakonec vyběhl koník. Jak Liška uviděla tak veliká zvířata, hned se dala na útěk. Všichni se za Liškou pustili a hnali ji přes tři lesy daleko a daleko. Potom se pomalu vrátili do chaloupky a ještě se tu dobře vyspali. Ráno, když sluníčko zase pěkně svítilo, se všichni domluvili na tom, že se vrátí domů. A víte, že je doma skoro nikdo nepoznal? Bodeď by také poznal. Místo selete se vrátilo prasátko, místo kůzlete statná koza, místo jehněte přišel beran, místo hříbátka dospělý kůň a místo koťátka tu byla najednou velká kočka. Ale kočičí máma je hned poznala a byla náramně pyšná, že i z toho nejmenšího koťátka vyrostla pořádná kočka a že se ve světě neztratila.
2: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strom.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že její současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě.
1: Jo, pořád se něco děje.

vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.

0: stanici Hvězdy.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden šokovala svět a nejvíce snad Evropskou unii Trumpova dohoda s Ruskem. Spojené státy totiž nakoupí od Ruska naftu a hlavně na 6 měsíců pozastaví sankce na vývoz ruských ropných produktů. A to vyvedlo z míry nejen klauna Zelenského, ale vlastně celý kyjevský režim. Mají snad Spojené státy s Moskvou už dohodnutou pozemní operaci do Iránu? A po prohraných volbách je válka snad už jen zastírací manévr. A co nás čeká? Snad ne velká energetická krize. Nad těmito důvody se docela dohloubky zamýšlí v novém článku Juraj Draxler.
1: Na stránkách protiproud.info

0: stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Nerad o tým zpívám, nerad o tým mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal.

Tě, za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychoval a nemuselo se stať, co se stalo. Car já nebyl, bych se nechal vykývať tak hlupě.

z tu moju fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už po čuchu ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Zarya s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku prosil o azyl.

Světluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se sakra vedle. Sary, já nerad o tým zpívám.

0: kaše. Tohle to nám nebude říkat, teď to dobře ví. Stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

nejsou žádný ženský, jenom sněžný muži sakramentský. Na ohništi přimrzlá nám kejta, poledne je 105 Fahrenheita.

0: kouká při svíčce na polární záři v ledničce.
1: Je 9. Večer se mění v noc.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 7. Po snídani navrhla Emily Brentová Veře Claytornové, aby si znovu vyšli na nejvyšší bod ostrova a podívali se, jestli přijíždí člun. Vera souhlasila. Vál osvěžující vítr. Na moři se objevovaly bílé hřebínky vln. Rybářské loďky dnes nevypluly. Po motorovém člunu ani památky. Vesnici Sticklehaven nebylo odtud vidět, jenom kopec, který se nad ní zvedal. Zátoku s přístavem zakrýval vyčnívající útes červené skály. Ten muž, který nás sem včera přivezl, vypadal spolehlivě, řekla Emily Brentová. Tak je velice divné, že se dnes tak opozdil. Vera neotevřela ústa. Snažila se potlačit vzrůstající pocit panického strachu. Jen v duchu si zlobně říkala, musíš zachovat klid. Tohle přece nejsi ty, ty jsi měla vždycky nervy jako z ocele. Teprve po chvíli promluvila nahlas. Už aby přijel, já chci odtud pryč. To zcela nepochybně chceme všichni, řekla suše Emily Brentová. Všechno je to tak neskutečné, šeptala Vera. Mně to připadá naprosto nesmyslné. Starší žena vedle ní se najednou zamračila. Já mám na sebe hroznou zlost, že jsem se nechala takhle nachytat. Ten dopis je přece absurdní, když se nad tím zamyslíte. Ale když jsem ho dostala, neměla jsem žádné pochybnosti, ani ty nejmenší. No ovšem, zamumlala Vera mechanicky. Člověk je zkrátka příliš důvěřivý, povzdychla si Emily Brentová. Vera zhluboka přerývavě vydechla. To myslíte doopravdy? To, co jste říkala při snídani? Vyjadřujte se poněkud určitěji, má milá. O kterém mém výroku se to zmiňujete? Opravdu si myslíte, řekla tiše Vera, že Rogers a jeho žena odstranili tu starou dámu? Emily Brentová se zamyšleně rozhlížela po moři. Teprve za chvilku odpověděla. Já osobně jsem o tom přesvědčena. Co o tom soudíte vy? Já nevím, co si o tom mám myslet. Všechno tomu nasvědčuje, tvrdila Emily Brentová. To, jak ta žena padla do mdlob, jak její muž upustil ten kávový podnos, jen si vzpomeňte. A jak o tom hovořil, to přece neznělo pravdivě. Ano. Oni to bohužel opravdu spáchali. Vera přikývla. Ona v skutku vypadala, jako by se bála vlastního stínu. V životě jsem neviděla tak vyděšenou ženskou. Zřejmě jí to strašilo po celý život. Slečna Brentová zamumlala. Vzpomínám si na citát, který visel na stěně mého dětského pokoje. Nezapomeň, že tvé hříchy vyjdou na světlo. Velice pravdivá slova. Nezapomeň, že tvé hříchy vyjdou na světlo. Vera se s námahou postavila. Ale slečno Brentová, koktala. Slečno Brentová, v tom případě... No, co pak, má milá? Ti ostatní. Co ti ostatní? Já vám dobře nerozumím. Všechna ta ostatní obvinění, ta pravdivá nejsou? Ale jestli je to pravda v případě Rogersově... Vera se zarazila. Nedovedla jasně vyjádřit své chaotické myšlenky. Slečna Brentová zvedla obočí. A už vás chápu, řekla. No, máme tu ještě pana Lombarda. Ten přiznává, že opustil a nechal umřít těch 20 vojáků. Ale to byli jenom domorodci, namítla Vera. Černí nebo bílí, jsou to prostě naši bratři, prohlásila přísně Emily Brentová. Vera si pomyslela, Naši černí bratři. Naši černí bratři. Já se snad rozesměju. Začínám být hysterická. Nejsem ve své kůži. Slečna Brentová zahloubaně pokračovala. Některá z těch dalších obvinění jsou ovšem přitažená za vlasy a směšná. Například to proti soudci. Ten přece v rámci své veřejné funkce konal jen svou povinnost. A co ten bývalý detektiv ze Scotland Yardu? Nebo si vezměte můj případ. Odmlčela se, než znovu promluvila. Vzhledem k okolnostem jsem přirozeně včera večer nebyla ochotna k tomu cokoliv poznamenat. To není téma, jaké je vhodno rozebírat před pány. Jaké téma? Zeptala se Vera. Naslouchala své společnici s velikým zájmem. A slečna Brentová hovořila dál. Beatrice Taylorová byla moje služebná. Nebylo to slušné děvče, jak jsem zjistila, když už bylo pozdě. Velice jsem se v ní zklamala. Měla příjemné chování a byla velice čistotná a ochotná. Dlouho jsem s ní byla nadmíru spokojená. To všechno byla ovšem čirá přetvářka. Bylo to děvče prostopášné, naprosto nemorální. Fuj! Dost dlouho trvalo, než jsem přišla na to, že je, jak se říká, v tom. Opět se odmlčila a její delikátní nos se pohoršeně nakrčil. To byla pro mě hrozná rána. Její rodiče byli mravní lidé a vychovali ji velice přísně. S radostí mohu říci, že její chování neomlouvali. A co se stalo? Zeptala se Vera, hledíc upřeně na slečnu Brentovou. No samozřejmě jsem tu holku nenechala už ani hodinu pod svou střechou. To tak, aby mi ještě lidé vytýkali, že přivírám oči před nemorálností. Vera ještě víc stišila hlas. A co se stalo s ní? Tomu spustlému stvoření nestačilo, že má na svědomí jeden hřích, spáchalo tedy hřích ještě těžší. Sáhlo si na život. Vera zděšeně šeptla. Zabila se. Ano, skočila do řeky. Vera se zachvěla. Hleděla na klidný, jemný profil Emily Brentové a zeptala se. A jak vám bylo, když jste se to dozvěděla? Nebylo vám jí líto? Nedávala jste si žádnou vinu? Emily Brentová se napřímila. Já jsem si neměla co vyčítat. Ale co když ji k tomu dohnala vaše tvrdost? Emily Brentová nelítostně odvětila. Její skutek, její hřích, to ji k tomu dohnalo. Kdyby se byla chovala jako slušná, skromná dívka, nic by se jí bylo nestalo. Obrátila se k Veře tváří. V jejich očích nebylo výčitek ani stísněnosti. Byly to oči hrdé a sebejisté. Emily Brentová seděla na vrcholku Černochova ostrova, mocně obrněná vědomím vlastní ctnosti. Teď už ta drobná stará pana nepřipadala Veře směšná. Najednou z ní šel strach. Doktor Armstrong vyšel pomalu z jídelny a znovu zamířil na terasu. Soudce teď seděl v křesle a flegmaticky hleděl na moře. Vlevo stáli Lombard a Blor a mlčky kouřili. Stejně jako před chvílí doktor zaváhal. Jeho oči spočinuli na soudci Wargraveovi. Potřeboval se s někým poradit. Dobře věděl, že soudce má bystrý a logický mozek. A přece stál nerozhodně. Pravda, soudce je inteligentní, ale je to už starší pán. A za tohoto stavu událostí, říkal si Armstrong, je zapotřebí vyhledat muže činu. Rozhodl se. Pane Lombarde, mohu s vámi na chviličku mluvit? Lombard se probral ze zamyšlení. Ovšem. Oba muži odešli z terasy, zvolna se stupovali po svahu dolů k moři. Když byli už zdo...

Povězte mi upřímně, vyzval ho Armstrong, co soudíte o postavení, v kterém jsme se ocitli? Lombard chvilku uvažoval, pak řekl, nutí to k přemýšlení, co? Jaký je váš názor na úmrtí té ženy? Souhlasíte s teorií Blorovou? Filip vyfoukl kouř. Je zcela pravděpodobná sama o sobě. Přesně tak. Armstrongovi se ulevilo. To bylo znát z jeho tónu. Ten Filip Lombard není žádný hlupák. A Lombard pokračoval. Ovšem, když vyjdeme z předpokladu, že manželé Rogersovi se svého času dopustili vraždy a že jim to prošlo. A mně se to zdá možné. Jak myslíte, že to provedli? Otrávili tu starou paní? Armstrong se zvolna rozhovořil. Mohlo to být mnohem jednodušší. Ptal jsem se ráno Rogerse, co vlastně té slečně Bradyové bylo. Jeho odpověď byla poučná. Nemusím zabíhat do medicínských podrobností. Stačí, když řeknu, že při jistých srdečních potížích se užívá amylnitrit. Když přichází záchvat, rozdrtí se ampulka a vdechuje se. Ale kdyby se v takovou chvíli lék nemocnému nepodal, mohlo by to mít tragické následky. Filip Lombard se nad tím zamyslel. Velice jednoduché. A muselo to znamenat dost velké pokušení. Doktor přikývl. Zajisté. Žádná konkrétní činnost, žádné schánění a aplikace arzeniku, žádná akce. Stačí nečinně přihlížet. A Rogers spěchal v noci pro doktora a on i jeho žena měli jistotu, že se nikdy nikdo nedoví, jak to bylo. A i kdyby někdo něco tušil, nic se jim nedalo dokázat, dodal Filip Lombard. A najednou svraštil čelo. No ovšem, to přece leccos objasňuje. Prosím, řekl nechápavě Armstrong. Chci říct, pravil Lombard, že to objasňuje Černochův ostrov. Existují zločiny, jejich pachatele nelze usvědčit. Jako třeba Rogerse. Nebo jiný příklad, starý Wargrave, který tu svou vraždu spáchal přísně v mezích zákona. Tak vy tomu, co jsme slyšeli, věříte? Zeptal se ostře Armstrong. No ovšem, usmál se Lombard, já tomu věřím. Wargrave určitě toho Edwarda Seatona zavraždil. Zavraždil ho zrovna tak spolehlivě, jako kdyby ho byl propíchl dýkou. Jenže byl tak mazaný, že to udělal v paruce a v taláru ze soudcovského křesla. Takže normálním způsobem ho z toho zločinu nemůžete usvědčit. Jako blesk prolétl Armstrongovi hlavou. Vražda v nemocnici, vražda na operačním stole a vrah je v bezpečí, v naprostém bezpečí. Filip Lombard mluvil dál. A proto pan Neymy... A proto Černochův ostrov. Armstrong se zhluboka nadechl. A tady jsme u jádra věci. S jakým záměrem jsme sem byli vylákáni? No, co vy si o tom myslíte, ušklíbil se Lombard. Armstrong nenadále odbočil. Vraťme se na okamžik ke smrti té ženy. Jak je možno jí vysvětlit? Zabil ji Rogers, protože se obával, že by je oba mohla prozradit. Druhá možnost, selhal jí nervy a sama pro sebe našla východisko. Sebevražda, co? To se vám nezdá? Mohla by to být sebevražda, ano, řekl Lombard. Kdyby nebylo smrti Marstonovi. Ale dvě sebevraždy ve 12 hodinách, to se dá těžko spolknout. A jestli mi chcete namluvit, že Anthony Marston, ten mladý sykáč bez nervů a s nepatrným mozečkem, si najednou začal dělat výčitky, že zlikvidoval pár děcek a dobrovolně se odrovnal, tak to je teda k smíchu. Ostatně, jak si opatřil ten jed? Pokud vím, tak ciankáli není zrovna věc, kterou si člověk nosí v kapsičce u vesty. No ale to je spíš váš obor.

0: nikdo se zdravým rozumem sebou nenosí ciankály, souhlasil Armstrong. Leda někdo, kdo chce vyhubit vosí hnízdo. Zanícený zahradník nebo statkář, no prosím. Ale nic takového Anthony Marston nebyl. To s tím ciankály se bude muset vysvětlit. Buď měl Anthony Marston v úmyslu se oddělat, ještě než jsem přijel, a už dřív se na to připravil, nebo... Nebo? Pobízel ho Armstrong. Philip Lombard se zašklebil. Proč to mám vyslovit já? Vždyť vy to taky máte na jazyku. No ovšem, Anthony Marston byl zavražděn. Doktor Armstrong se zhluboka nadechl. A paní Rogersová? Lombard odpovídal velmi pomalu. Mohl bych uvěřit v Anthonyho sebevraždu. Těžko, kdyby nebylo paní Rogersové. Mohl bych uvěřit v sebevraždu paní Rogersové? Lehce, kdyby nebylo Marstona. Ale takto je nutno vysvětlit, jak to, že rychle za sebou došlo k dvojímu úmrtí. Možná, že k tomu vysvětlení trochu přispěje, upravil Armstrong a opakoval, co mu Rogers pověděl o porcelánových figurkách, které zmizely. No ovšem, řekl Lombard, porcelánoví černoušci. Včera, když jsme večeřili, jich určitě bylo 10. A teď říkáte, že jich je jenom 8? Doktor Armstrong zarecitoval. 10 malých černoušků hostil děda Vševěd, jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen 9. 9 malých černoušků chtělo sypat kosům, jeden se včas nevzbudil, zbylo jich jen 8. Pohledy obou mužů se setkaly. Philip Lombard se ušklíbl a odhodil cigaretu. To se zatraceně dobře shoduje, to nemůže být náhoda. Anthony Marston umřel včera po večeři, protože se zadusil, nebo, chcete-li, zakuckal. A matka Rogersová se nejen nevzbudila včas, ta se nevzbudila vůbec. Takže, řekl Armstrong. Lombard se chopil té narážky. Takže je tu ještě jeden černoušek. Někdo, kdo je tu na černo. Pan Nejmy, pan neznámý. Neznámý šílenec na svobodě. Armstrong vydechl úlevou. Tak vy se mnou souhlasíte. Ale je vám jasné, co z toho vyplývá. Rogers přísahal, že mimo něj a jeho ženy a mimo nás nikdo jiný na ostrově není. Rogers se mýlí. Nebo. Možná lže. Armstrong zavrtěl hlavou. Já nemyslím, že lže. Ten člověk má strach. Je strachem téměř bez sebe. Philip Lombard přikývl a pak řekl. Dnes ráno nepřijel motorový člun. I to do té skládačky zapadá. Další opatření pana Nejmyho. Černochův ostrov má být odříznut od světa, dokud pan Nejmy neuskuteční celý svůj záměr. Armstrong zbledl. Uvědomujete si, že ten člověk musí být nepříčetný maniak? V Lombardově hlasu zazněl nový tón. Jednu věc si zase neuvědomuje pan Nejmy. A to? Tenhle ostrov je víceméně holá skála. Prohledat ho to nedá velkou práci. Moc brzy váženého pana N.Z. Nejmyho vyčenicháme. Je to člověk nebezpečný, řekl varovně Armstrong. Philip Lombard se zasmál. Nebezpečný? Kdo pak by se vlka bál? Já budu nebezpečný, až ho dopadnu. Odmlčel se a pak dodal. Měli bychom přitáhnout na pomoc Blora. V nouzi i Polda dobrý. A ženským ani slovo. Pokud jde o ty ostatní, generál je senilní a Wargrave je mistr v nic nedělání. My tři už na tu práci budeme stačit.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: Kapitola 8. Blora získali velmi snadno. Okamžitě si jejich argumenty souhlasil. Co říkáte o těch porcelánových figurkách, pane doktore, to mění celou situaci. Bláznivý nápad, to teda jistě. Ale je tu ještě něco. Nenapadlo vás, že ten Neymi si usmyslel, že tu svou práci provede jaksi skrze zástupce? Mluvte jasně, člověče. No, myslím to takhle. Po té včerejší bombě dostane ten mládenec Marston strach a otráví se. A Rogers, ten dostane strach taky a odkrágluje svou paničku. A to všechno je v souladu s plány NZ Neymiho. Armstrong zavrtěl hlavou. Znovu zdůraznil otázku Ciancali. A na to jsem zapomněl, souhlasil Blor. Něco takového sebou běžně nenosíme. Ale jak se to teda dostalo do jeho sklenice, pane? O tom jsem už přemýšlel, řekl Lombard. Marston do sebe včera hodil drink. Ale než si potom před posledním šel nalít ten poslední, to přece jen vznikla jistá časová mezera. A v té době stála jeho sklenice na některém stole. Já si myslím, docela jistě to ovšem nevím, že stála na tom malém stolku u okna. A okno bylo otevřeno. Někdo mohl vhodit Ciancali do sklenice zvenčí. A my jsme ho ani nezahlédli, pane, nedůvěřivě namítl Blor. Měli jsme všichni jiné starosti, řekl suše Lombard. To je pravda, pravil Armstrong. Předtím nás všechny napadl ten hlas. Hádali jsme se, rozčileně jsme chodili sem a tam po místnosti, každý se soustředil jen na svoje problémy. Já myslím, že se to tak stát mohlo. Blor pokrčil rameny. Fakt je, že se to stalo. No, pánové, dejme se do toho. Nemá někdo z vás náhodou revolver? Ale v něco takového se asi doufat nedá. Já revolver mám, prohlásil Lombard a poklepal si na kapsu. Blor vykulil oči a řekl až přehnaně lhostejným tónem. Vy ho sebou nosíte pořád, pane? Obyčejně ano, přiznal Lombard. To víte, byl jsem leckde, kde bylo horko. No, pousmál se Blor, takové horko, jako je dneska tady, jste asi ještě nezažil. Jestli se na tomhle ostrově schovává nějaký šílenec, tak má patrně u sebe miniaturní arzenál, nemluvě o nožích a nějakých těch dýkách. Armstrong si odkašlal. To se možná mýlíte, Blore. Vražední šílenci jsou leckdy pokojní, skromní lidé a roztomilí. Blor zavrtěl hlavou. Já mám dojem, že ten zdejší bude z jiného těsta, pane doktore. Ti tři tedy zahájili prohlídku ostrova. Ukázalo se, že je to nad očekávání snadné. Na severozápadní straně, obrácené k pobřeží, spadaly kolmo do moře hladké, nerozryté útesy. Na zbývající části ostrova nerostly žádné stromy a vegetace byla velmi skromná. Tři muži postupovali pečlivě a metodicky, propátrávali ostrov od nejvyššího vrcholku až dolů k moři a opět zpátky. Podrobně prozkoumávali každou sebemenší trhlinu ve skále, v které bylo možno tušit vchod do nějaké jeskyně. Ale žádné jeskyně na ostrově nebyly. Nakonec, když prohledávali skaliska těsně u vody, došli k místu, kde seděl generál MacArthur a díval se na moře. Bylo to místo nesmírně tiché, bylo tu slyšet jen šplouchání vln narážejících na skály. Starý pán seděl vzpřímeně, oči upřené k obzoru. Příchozím nevěnoval pozornost, vůbec je nebral na vědomí, což je přinejmenším trochu znepokojilo. Blor si pomyslel, to není samo sebou. Vždyť on vypadá, jako kdyby byl v tranzu. Odkašlal si a promluvil rádoby konverzačním tónem. Pěkné pokojné místečko jste si našel, pane. Generál se zamračil. Vrhl rychlý pohled přes rameno a pravil: Zbývá tak málo času. Tak málo času. Musím trvat na tom, aby mě nikdo nerušil. Blor řekl srdečně: My vás rušit nebudeme. Podnikáme tak říkajíc okružní cestu po ostrově. Chtěli jsme vědět, jestli se tu třeba někdo neschovává. Generál se nepřestával mračit. Ničemu nerozumíte, mumlal. Vůbec ničemu nerozumíte. Jděte pryč, prosím vás. Blor se dal na ústup. Je to cvok, prohlásil, když dohonil ty dva. Nemá smysl se s ním bavit. Lombard se zvědavě zeptal, co říkal. Blor pokrčil rameny. Něco takového, jako že už nezbývá moc času a že si nepřeje, aby ho někdo rušil. Doktor Armstrong svraštil čelo a zamručel. To bych teda rád věděl. Prohlídka ostrova byla skončena. Tři průzkumníci stáli zase na nejvyšším vrcholku a hleděli k pevnině. Na moři nebylo žádné plavidlo. Vítr sílil. Lombard řekl, dnes nevypluly rybářské čluny, přižene se bouře. Tak steku, že odtud není vidět do vesnice. Mohli bychom vysílat signály nebo takového něco. A co jí zapálit večer oheň, navrhl Blor. Lombard se zakabonil. Nejhorší je, že s tím vším se patrně počítalo. Jak počítalo, pane? No co pak já vím? Třeba se říkalo, že je to všechno kanadský žertík. Že nás tady vylodili jako Robinsony a že nikdo nemá věnovat pozornost signálům a tak podobně. Lidem ve vesnici se pravděpodobně naznačilo, že jde o sázku. Rozhodně si někdo vymyslel nějakou bláznivou historku. A vy myslíte, že ji lidi spolkli? Zapochyboval Blor. Dá se jí spíš uvěřit, než skutečné pravdě, řekl suše Lombard. Kdyby se lidem ve vsi řeklo, že ostrov má zůstat odříznutý od světa, dokud pan Nejmy neznámý v klidu nezavraždí všechny své hosty, tomu by podle vás uvěřili? Jsou chvíle, kdy ani já tomu nemohu uvěřit, potřásl hlavou Armstrong. A přece. Lombard pokrčil rty a odhalil zuby. A přece, to je právě to, řekl. To jste řekl správně, doktore. Blor schlížel dolů k vodě. Tady se asi sotva dá si šplhat, co? Armstrong zavrtěl hlavou. Já o tom pochybuju. Ta stěna je úplně kolmá. A kde by se mohl schovat? Třeba je v tom útesu nějaká díra. Kdybychom měli loďku, mohli bychom veslovat kolem celého ostrova. Kdybychom měli loďku, řekl Lombard, už bychom byli na poloviční cestě k pevnině. To máte pravdu, pane. Lombard najednou zpozorněl. Ale tenhle útes by se spolehlivě prozkoumat dal. Tady je jediné místo, kde by mohl být nějaký úkryt. Dole, kousek doprava. Kdybyste sehnali lano, mohli byste mě tam spustit a já to zjistím. Jistotu bychom mít měli, přitakal Blor. I když mi to připadá nesmyslné při zběžném pohledu odtud. No dobrá, podívám se po něčem. A spěšně zamířil dolů k domu. Lombard vzhlédl k obloze. Začínaly se na ní kupit mraky a vítr ještě víc zesílil. Lombard se otočil k Armstrongovi. Jste nějaký zamlklý, doktore, nač myslíte? Rád bych věděl, odvětil Armstrong zvolna, do jaké míry je starý MacArthur doopravdy cvok. V Vera neměla celé dopoledne nikde stání, ale vyhýbala se Emily Brentové, ta v ní budila odpor a skoro jí naháněla hrůzu. A slečna Brentová si vynesla židli za roh domů, aby byla za větrem. Tam se usadila a pletla. Kdykoliv na ní Vera pomyslela, měla dojem, že má před sebou bledou tvář utopence s vlasy propletenými mořskými řasami. Tvář, která byla kdysi hezká, snad až drze hezká, ale teď už nebudí ani soucit, ani hrůzu. A Emily Brentová, klidná ve své počestnosti, seděla a pletla. Na hlavní terase seděl schoulen v lenožce z vrátnice soudce Wargrave. Hlavu měl hluboce zabořenou do límce. Když se na něj Vera podívala, viděla v duchu muže na lavici obžalovaných. Mladého muže s plavými vlasy, modrýma očima a ohromeným, poděšeným výrazem. Edwarda Seatona. A představila si, jak si soudce starýma rukama nasazuje na hlavu černou čapku a začíná vynášet rozsudek. Po chvíli se Vera zvolna vydala dolů k moři. Kráčela k nejzazšímu koutu ostrova, k místu, kde seděl starý pán a zíral k obzoru. Když přišla blíž, generál MacArthur sebou trhl, otočil hlavu a v jeho pohledu byla podivná směs zvídavosti a porozumění. Ten pohled ji polekal. A generál na ní upřeně civěl hodnou chvíli. Pomyslela si, zvláštní. Dívá se, jako kdyby věděl. To jste vy, promluvil konečně. Přicházíte? Vera se posadila vedle něho a zeptala se, líbí se vám ta vyhlídka na moře? Generál mírně přikývl. Ano, řekl. Je pěkná. Tohle je to správné místo na čekání. Na čekání? Opáčila Vera. A nač tu čekáte? Nakonec, odvětil tiše. Ale to vy přece víte, vidíte. Všichni čekáme nakonec. Jak to myslíte? Otázala se rozechvěně. Generál MacArthur odpověděl vážně. Nikdo z nás už neopustí tento ostrov. Takový je záměr. Ale to vy samozřejmě moc dobře víte. Jenom asi nedovedete pochopit, jakou to přináší úlevu. Úlevu? Zvolala Vera s úžasem. Ovšem, přikývl. Ale vy jste velice mladá. Tak daleko jste ještě nedospěla. Ale to přijde. Ta požehnaná úleva, když se dovíte, že jste se vším skoncovala, že to břímě už nemusíte nést dál, také to jednoho dne určitě pocítíte. Já vám nerozumím, řekla Vera chraptivě. V prstech jí křečovitě škubalo. Najednou měla z toho tichého vojáka strach. A voják zadumaně zašeptal. Víte, já Leslie miloval. Moc jsem ji miloval. Leslie byla vaše žena? Ano, moje žena. A já ji miloval. A byl jsem na ní pyšný. Byla taková hezká, taková veselá. Na chviličku se odmlčel, pak opakoval. Ano, já měl Leslie rád. Proto jsem to udělal. Chcete říct? Generál MacArthur pokojně zakýval hlavou. Teď už nemá smysl to zapírat. Teď, když všichni umřeme. Poslal jsem Richmonda na smrt. Svým způsobem to asi byla vražda. Je to nepochopitelné. Vražda. A já byl vždycky takový zákonu dbalý člověk. Jenže tenkrát mi to tak nepřipadalo. Nic jsem si nevyčítal. Dobře mu tak, říkal jsem si. Ale později? Zeptala se tvrdě Vera. Generál se zatvářil zmateně a trochu sklíčeně. Nevím. Všechno bylo jiné. Nevím ani, jestli Leslie někdy vytušila, ale myslím, že ne. Jenže, víte, já už jsem jí potom nerozuměl. Byla pořád někde daleko, kam jsem za ní nemohl. A potom umřela a já zůstal sám. Sám, opakovala Vera. Sama. A její hlas se ozvěnou vrátil od skal. Generál MacArthur se pousmál. I vy budete ráda, až přijde konec. Vera se zvedla a řekla drsně. Opravdu nechápu, o čem mluvíte. Já vím, dítě moje. Já prostě vím. Nic nevíte a nic nechápete. Ale generál se už zase díval na moře. O tom, že za ním stojí Vera, zřejmě už nevěděl. Velice tiše a něžně zašeptal. Leslie. Když se Blor vrátil z domu s lanem ovinutým přes paži, zjistil, že Armstrong stojí tam, kde ho opustil a hledí dolů do hlubin. Kde je pan Lombard? Zeptal se udýchaně Blor. Šel si ověřit nějakou svou teorii, řekl Armstrong hostejně. Bude tu v minutě. Ale poslyšte, Blore, já si dělám starosti. Ty si děláme všichni. Doktor netrpělivě mávl rukou. No ovšem, ale takhle to nemyslím. Přemýšlím o starém MacArthurovi. Co je s ním, doktore? Doktor Armstrong odpověděl chmurně. My přece hledáme šílence. A co MacArthur? Chcete říct, že je posedlý vražednou mánií? Ptal se nedůvěřivě Blor. Armstrong si zřejmě nebyl jist. No, neřekl bych to do něho, to rozhodně ne. Ale já samozřejmě nejsem specialista na choroby duševní a neměl jsem s ním žádný pohovor, z tohoto hlediska jsem ho neprozkoumával. Praštěný to on je, souhlasil Blor, ale dodal s pochybnostmi. Neřekl bych ovšem. Armstrong ho nenechal domluvit. Zřejmě se snažil přijít na jiné myšlenky. Asi máte pravdu. K sakru, někdo se ale musí tady na ostrově skrývat. A už je tady Lombard. Pečlivě upevnili lano. Postarám se o sebe sám, prohlásil Lombard. Vy jen dávejte pozor, kdyby se lano nenadále napnulo. Za chvíli stáli vedle sebe a pozorovali Lombarda, jak sestupuje. Šplhá jako kočka, co? Poznamenal Blor. A v jeho hlasu se ozval zvláštní tón. Já bych řekl, že někdy musel pěstovat horolezecký sport, přikývl Armstrong. Asi. Po chvíli ticha se opět ozval bývalý inspektor. Vůbec je to divný patron. Víte, co si myslím? Co? Že je s ním něco v nepořádku. V jakém směru? To nevím, zavrčil Blor, ale já bych mu nevěřil ani zamák. Vedl patrně dost dobrodružný život, řekl Armstrong. Já bych se vsadil, dodal Blor, že leckterá jeho dobrodružství musí zůstat pěkně pod pokličkou. Udělal pauzu a pak se zeptal, vzal jste si sem sebou revolver, doktore? Armstrong vytřeštil oči. Já? Ovšem, že ne, pro boha, proč bych to dělal? Tak proč si ho sebou vzal Lombard, řekl Blore. Armstrong pokrčil rameny. Ze zvyku, asi. Blore si odfrkl. Náhle se lano prudce napjalo. Pár okamžiků měli plné ruce práce. Potom, když se lano opět uvolnilo, Blore řekl. Jsou zvyky a zvyky. Ať si pan Lombard bere sebou revolver, když jde do nějakých zapadlých končin, no prosím. Ať si bere petrolejový vařič a spací pytel a spousty prášku proti hmyzu. Ale co je to za zvyk, že si celou takovou výbavu sebou bere sem? To jenom v románech si lidi nosí revolvery, ať sehnou kamkoliv. Doktor Armstrong zaraženě zakýval hlavou. Naklonili se nad sráz a dívali se, jak Lombard postupuje. Jeho průzkum byl důkladný, ale okamžitě jim bylo jasno, že je bezvýsledný. Posléze se přehoupl přes okraj útesu a z čela si setřel pot. No, řekl, tak jsme v koncích. Buď je ta skrýš v domě, nebo nikde. Dům prohledali snadno. Nejprve prolezli nemnohé přístavky a kůlny a pak věnovali pozornost vlastní budově. Vzali si na pomoc Rogersovu skládací míru, kterou objevili v kuchyňském příborníku. Ale nikde nenašli skryté a nevysvětlitelné prostory. Všechno tu bylo jasné a zřejmé, v té moderní stavbě nebyly žádné tajné skrýše. Nejdřív proslídili přízemí. Když vystupovali nahoru k ložnicím, oknem na odpočívadle schodiště viděli Rogerse, jak nese na terasu podnos s koktejly. Lombard se pousmál. Podivuhodný živočich, takový dobrý sluha. S apatickým klidem pokračuje ve své práci. Rogers je znamenitý komorník, řekl uznale Armstrong. To se mu musí přiznat. A jeho žena byla moc dobrá kuchařka, přidal se Blore. Ta večeře včera... Zabočili do první ložnice. Za 5 minut stáli zase na podestě schodiště a hleděli jeden na druhého. Nikdo se nikde neskrýval, nikdo se nikde skrývat nemohl. Tady jsou ještě nějaké úzké schody, ukázal Blore. Ty vedou nahoru k pokojům pro sloužící, řekl Armstrong. Pod střechou musí být přece prostor pro cisterny, rezervoáry na vodu a takové věci. Tam je nejlepší možnost se schovávat, jedině tam. A jak pod tím úzkým schodištěm stáli, slyšeli najednou zhora snadno určitelné zvuky. Tiché, pokradmé kroky. Slyšeli je všichni. Armstrong stiskl Blorovi paži a Lombard varovně zvedl prst. Ticho, poslouchejte! Znovu se to ozvalo. Někdo se tiše, opatrně pohyboval přímo nad nimi. Armstrong zašeptal. Je přímo v té ložnici, v tom pokoji, kde leží mrtvola paní Rogersové. Blore to šeptem potvrdil. No ovšem, nejlepší schovávačka, jakou si mohl vybrat. Může počítat s tím, že tam nikdo nevstoupí. Tak do toho. A co nejtišeji. Po špičkách se plížili nahoru po schodech. Na malém odpočívadle před dveřmi ložnice se zastavili. Ano, někdo v tom pokoji je. Teď tam něco slabě zavrzalo. Blore šeptl. Teď! Rozrazil dveře a vpadl dovnitř a oba muži v patách za ním. A všichni tři zůstali okamžitě stát. V pokoji byl Rogers a v náručí držel hromadu šatstva. První se vzpamatoval Blore.
2: Promiňte, Rogersi, koktal. Slyšeli jsme tu někoho chodit a mysleli jsme si, no prostě...
0: Já prosím za prominutí, pánové, omlouval se Rogers. Odnáším si odtud svoje věci.
2: Měl jsem za to, že nebudete mít žádné námitky, když se přestěhuju do jednoho z volných hostinských pokojů v dolním patře. Do toho nejmenšího. Obracel se při řeči k Armstrongovi a Armstrong mu také odpověděl: samozřejmě, samozřejmě, jen se přestěhujte. Snažil se nepohlédnout na zahalenou postavu na loži. Děkuji vám, pane doktore, uklonil se Rogers. Vyšel s plnýma rukama svých věcí z pokoje a sestupoval do dolejšího poschodí. Teprve teď přistoupil Armstrong k posteli, nadzvedl prostěradlo a zadíval se do sklidnělé tváře mrtvé ženy. Už se v ní nezračil strach. Už to byla nic nevyjadřující tvář. Škoda, že tu nemám své medicínské náležitosti, řekl Armstrong. Moc rád bych věděl, jaký to byl jed. Pak se obrátil k svým společníkům. Dokončeme to. I když cítím ve všech kostech, že nic neobjevíme. Blor se potýkal se zástrčkami na desce uzavírající průles na půdu. Ten chlap se pohyboval zatraceně tiše, řekl. Před chviličkou jsme ho viděli na terase a nikdo z nás ho neslyšel jít nahoru. Proto jsme taky usoudili, že tady přechází někdo cizí, dodal Lombard. Blor zmizel v hluboké temnotě. Lombard vylovil z kapsy baterku a lezl za Blorem. Po 5 minutách stáli zas všichni tři na nejvyšší podestě a bezradně zírali jeden na druhého. Byli ušpinění a ověšení pavučinami a tvářili se ponuře. Kromě nich osmi nebyla na ostrově živá duše.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste slyšeli?
1: Jak interpretovat výsledky proběhlých komunálních voleb, těch senátních, alespoň z části, byly nepřímým referendem o prvním roce vládnutí koalice ANO, SPD a motoristé, jak o tom před měřením sil vykřikovali někteří z obou stran politické barikády? A budou znamenat nějakou změnu ve vztahu vlády a poražené fialové opozice, včetně Hradu? To jsou asi jediné otázky, které mají smysl. Volební výsledky, což je dáno charakterem tohoto hlasování, jsou jinak pochopitelně místo od místa tak rozdílné, že z hlediska dalšího směřování naší bruselské kolonie nemají praktický význam. Samozřejmě s výjimkou několika větších měst, na prvním místě Prahy a Brna, kde se opět jen potvrdilo známé beznadějné, či opět mírně nadějné třeba v Ostravě. V nejobecnější rovině lze asi konstatovat žádné velké překvapení. Potvrdilo se snad jen několik trendů, které za úvahu stojí. Mají v sobě totiž ukrytou, časovanou nálož. Nikdo ji však nebere příliš vážně, nebo o tom alespoň veřejně nemluví. Ve všech dosavadních komentářích z obou stran politického spektra, ve smyslu koalice versus opozice, tato skrytá mina zcela absentuje. A to přesto, že se vynořila, a zase zanořila, z hlubin mediálních mystifikací jako podivná variace na Moby Dicka. Aby nám připomněla, co v pěně dní obvykle nechceme vidět a vědět. Všichni, kteří teď jásají či naopak vraští čela, pomíjejí nejzákladnější fakt, jenž vysvětluje posuny naprosto dostatečně a spolehlivě. Volební neúčast. Vzhledem k tomu, že ve volbách tohoto typu byla víceméně obvyklá, tedy kolem 48%, minule dokonce asi o 2% méně, nevidí v tom komentátoři podstatnou příčinu výsledků. A přitom je věcí zcela kardinální. Právě ona je obalem, který skrývá zmíněnou nálož vloženou do základů. Při loňských sněmovních volbách přišlo volit, teď vynechme naštěstí nepodstatnou část zahraničních korespondentů, téměř 69% z těch, kteří volit mohou. Ačkoliv i to znamená, že větší čtvrtina Čechů, Moravanů a Slezanů souboj s fialovou mafií ignorovala. Je to skvělé číslo proti té více než polovině, jež se nenamáhala přijít tentokrát. Ti, kteří z objektivních důvodů nemohli, jsou statisticky zanedbatelní. Ten rozdíl je totiž obrovský a zásadní. Především kvůli tomu byla fialová mafie poražena. Tak proč se ty statisíce voličů tentokrát, a jak víme vlastně stabilně, k těmto volbám neobtěžovali a tím rovněž nepřímo hlasovali? Lze totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že většina z nich patřila k těm, kteří se na loňské změně vlády podíleli. Odpověď je jednoduchá a vypovídá o stavu celé společnosti mnohem víc než všechna statistická data, z nichž teď budou nejméně několik týdnů vařit nevýživnou polévku výkladů obvyklé sestavy propagandistů v ČT, ČRO a dalších přidružených chapadlech mediálního korporátu. Prostě jim to nestálo za to. Je jim to jedno. A pospěšme současně říci, že výtka je to jen z části. protože sociologicky vzato jde především o lidi, kteří vnímají situaci ve své zemi spíš intuitivně než racionálně. Chceme-li to říci mírně urážlivě, činí tak první signální soustavou, nervovou reakcí na podnět podle jeho intenzity a pohybu v davu. Moře však bylo tentokrát na pohled jen mírně zvlněno nezajímavými a z větší části vylhanými žvásty o státním rozpočtu či podobnými nesmysly. Válka či mír se neřešily. Loď se pohupuje, ale pluje. Potvrdila jim to nad jiné přesvědčivě událost, která vzrušila jen ty na palubě, tedy tu část posádky, která vnímá, že bouře je na dohled a může kdykoliv smést bárku do hlubin. To, když plastový panák dosazený manipulacemi do křesla prezidenta republiky oznámil, že se voleb nezúčastní, protože si zrovna vezme dovolenou. A jeho ze státního rozpočtu rovněž královsky vydržovaná souputnice, rudá politručka, učinila totéž. Dokonce si ještě dala záležet, aby na úrovni své omezené inteligence, proto jim to tak dobře v tom luxusním hnízdečku asi klape, obhajovala tento provokativní, dosud nevídaný a neslýchaný faul vůči zemi, která ji zdaní živí. Zažvanila si s drzostí vlastní všem beznadějným tupcům. Vlnka pobouření se tentokrát ale zvedla i z médií, která si Petr Pavel Pávek platí. Buď přímo ze státního, jako skandální smlouva na miliony se Seznamem, nebo nepřímo bojem za udržení daně zvané rozhlasové a televizní poplatky, ale především legalizací a podporou kriminální fialové mafie toho času v opozici, do jejího čela se v zájmu svých miliardářů postavil. A co čert nechtěl, nebo spíše chtěl. Jeden z miliardářů, kteří PPP Petra Pavla Pávka na jeho africkém safari doprovázeli a zřejmě platili i soukromé tryskáče, jimiž se plastový bojovník za bruselský Green Deal dopravoval, se na báječných projížďkách africkými dunami převrátil a zranil. A to natolik vážně, že jej bylo třeba dopravit domů. No a při té příležitosti PPP, který do té chvíle tvrdil, že se na volby navzdory drobné korporátní bouřce demonstrativně vykašle, skočil do dalšího soukromně pronajatého tryskáče, aby se nečekaně vynořil ve své domovské obci u volební místnosti. Tím ovšem dal své drzosti a aroganci nezamýšlenou korunu. Kdyby vůbec nepřijel, šlo by to brát jako umanuté dětinské gesto vojenské gumy, která si myslí, že už všem velí, no a jeho média by to za pár zaštěkání pokryla. Ale využít nehody jako dobré příležitosti, nechat se dovést k urně a po několika trapných sebekritických slovech, má tu formálně ponižující metodu naučenou ze svých rudých dob, zase šupky dubky tryskáčem za kámoši z veselé společnosti, to je i na naše poměry otřásající drzost. Bílá velryba se prostě nečekaně vynořila a bez újmy opět zanořila. Voličům oné čtvrtiny potvrdila, že jejich nechuť k volbám je správná, neb sdílená hlavou státu. Co je však horší, na palubě se nenašel žádný kapitán Achab, který by na ní zaútočil. Přitom to byla jedinečná příležitost, nejen jak ještě v posledních hodinách zájem o volby trochu zvednout, nestalo se však nic. Naopak ještě padla pochvalná slova o té takzvaně nalezené odpovědnosti. Vždyť přece chybu může udělat každý, jak pravil sám žvanivý Moby Dick. Že mlčel Andrej Babiš je příznačné, jeho plánované obchody s Pávkem se již rýsují. že ale ani zbývající šéfové koaličních stran neskusili obludu z hlubin amorálních pekel harpunovat. Ptát se minimálně po fakturách za prý soukromně placené letadlo. Prostě cokoliv, nabízejí se toho hromady. To je v skutku nepochopitelné. Ta kořist byla přece na dohled. Jenže z bílé velryby se u nás stala plastová treska. Pokud něco může dokonale objasnit průběh a výsledky těchto voleb, je to právě tato příhoda. Nezájem demonstrovaný méně než polovinou oprávněných u volebních uren je tím plně legitimizován. Nezájem o ulovení bílé velryby, když se nečekaně vynoří, je ale neuvěřitelný. To signalizuje něco mnohem hlubšího, než že Babiš není kapitán odhodlaný k boji. Jistě, obvyklý malý zájem o tento typ voleb kombinovalo několik dalších faktů. Neschopnost se opět alespoň v rámci vládní koalice propojit a jít před voliče sešikovaně. I to by mohlo zvednout zájem alespoň nějakého procenta lhostejných intuitivních. Nemluvě o celkově velmi chabé předvolební kampani, kterou jednotlivé osobnosti, asi nejviditelněji Jindřich Reichl, šéf pro SPD, nemohli sami utáhnout a dát jí pointu, respektive motivaci. Tak trochu to dalo zapravdu těm v čele s PPP, že vlastně o nic nešlo. Jenže šlo. Ono to totiž bude mít dozvuk. Například fakt, že dozimetrový kapody tuty kapy Rakušan zvítězil v Praze a jeho souputníci pod falešnou vlajkou starostů i na mnoha dalších místech. Je lhostejné spekulovat o tom, že ODS pod Kupkou umírá ještě rychleji než pod Fialou, nebo že Piráti s Hřibem

0: Když už si pohráváme, trochu krkolomně přiznávám, příměrem ke slavnému příběhu Hermana Melvilla, docela dobře na náš případ sedí především klíčová epizoda s Queequegem. Harponář Queequeg, původně kanibal z fiktivního ostrova Rokovoko, si v předtuše neštěstí a své neodvratné smrti nechá vyrobit bytelnou rakev ve chvíli, kdy to ostatní pokládají za nepochopitelné počínání primitivního divocha. A přece právě na ní, když celá loď jde ke dnu, se zachrání alespoň mladý vypravěč příběhu. Tak tedy znovu. V nejobecnější rovině lze o proběhlých volbách konstatovat žádné velké překvapení. Rozhodl je nezájem na všech stranách. Tedy s výjimkou stále ještě nepříliš velkého procenta nepodvolených, kteří si možná jen s ještě větší naléhavostí uvědomili, že ten skutečný zapálený kapitán dosud na můstku není. Kormidlo je stále opuštěné. Loď se přitom řítí do prudké bouře a relativní klid je spíše známým efektem ticha v oku uragánu. Co s tím? No, bylo by tragické, kdyby se jediná naděje měla jmenovat Queequeg.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.
3: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

že ne, možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár a pak odejdu s

se nese, tak povídám i no, ale no, tak kde se, no. Když se v novým kabátě byl fashion.

0: noc s hvězdou.
1: Já jsem se chtěl zeptat, jaký bylo vůbec největší vaše dobrodružství na cesta?
2: Největší dobrodružství? No tak zažil jsem lecjaká dobrodružství, ale já jsem dobrodružný byl, když jsem se vypravil s vlastní Oktáví a s redaktorem Světa motoru Janem Šmídem do Francie. Už sám vůz zaručoval, že to bude dobrodružství. Protože měl své vrtochy. A to jsem se ještě neznal s Janem Šmídem pořádně. My jsme si dokonce, když jsme vyjížděli, vykali a on mě ve své nezřízené úctě chvilkama říkal mistře. Tak takovýhle dva lidi jsme vyjeli a napřed jsme měli šíleně věcí, ten vůz byl nacpaný věcma a aby jsme se v tom vyznali, tak jsme si zhotovili takový seznamy. Dejme tomu červená taška, co je v červené tašce, že jo? Mapa, vývrtka, tak prostě co tam je. A zelená taška, hnědá taška, stan, nábytek jsme vezli, takový skládací nábytek, stoleče, židličky, strašně věcí, no a jako Češi konzervy hlavně, že jo? A tyhle ty věci. A vyjeli jsme, a to, když jsme to zakryli vzadu na tom zadním sedadle, tak to vypadalo, že vezeme zabitýho. Že jsme zavraždili, a my jsme tomu pak říkali mrtvá teta vždycky. Ještě přikrej tetu a pojedem. A to jsme vozili sebou. No, bylo to dobrodružství, protože abych vám vylíčil, Jan Šmíd, to je takovej, on má asi 2 metry, on je hrozně dlouhej. A je to svého druhu podivín, protože on běhá dlouhý tratě, aniž by musel. On běhá, tak on třeba běhá Běchovice, já nevím, kolik měří Běchovice, znáte?
3: 10 kilometrů.
2: 10 kilometrů. Tak on běhá Běchovice a on vždycky říká, on to není nejmladší člověk, už taky už to je 40, myslím. Ale on vždycky říká, mně jedno, kolikátej doběhnu, on rád běhá prostě, no podivím. A tak on to praktikuje tak, že na cestách v cizině, třeba když jede s Čedokem, tak někde je zastávka, že jo, vystoupí se v lese, že jo, jde se stranou, tak on vystoupí, svleče se do trenýrek a do trička a vyběhne tím směrem napřed. No a oni tam 15 minut posedí a on mezi tím uběhne někdy 5, někdy 15 kilometrů, to je mu jedno, a oni ho pak seberou a jedou dál. A toto se mu stalo, to je reálný případ, jeli s Čedokem nebo s našimi autokary Ukrajinou a blížili se, měli namířeno do Charkova. A na jednom místě byla zastávka, tak on se svlík do trenýrek a vyběh, po silnici vyběh, že jo. A říkal, vemte mě cestou, to už mě dohoníte někde, to je jedno, kde já uběhnu dost daleko a poběžím. A běžel, silnice mírně stoupala, pak šla dolů a on si najednou všímal, že přibývá domů, který rostly, najednou koleje, tramvaj tady, vběhl do nějakého města. A samozřejmě v městě se silnice ztrácí, tam je se stane ulicí a on jenom věděl jediný, no a to tý, ne, si představte, v cizím městě, Lubny se jmenovalo to město, Lubny, vzpomíná Jan Šmíd, že běží osamělý běžec v trenýrkách, v tričku, tak lidi se zastavovali, jako dívali se, co to je, a on jediný, co věděl, že tedy musí dodržet směr na Charkov, aby ten autobus hostil, tak volal na ty přihlížející, volal Charkov, a oni volali ano, ano, jako správně, že běží, a nadšeně mu tleskali, protože do Charkova bylo 300 kilometrů. Tak s tímhle člověkem jsem vyjel do Francie. Takže už na dálnici v Německu se nám zvedla kapota, tak při plné jízdě. A kapota je neprůhledná. Většinou. A to byla rána, šílená rána. Jsem se naspal, on řídil v té chvíli, najednou bum ho. A já měl dojem, že jsme narazili na rytíře podle zvuku. No ano, v Německu ten, to je ještě živý, ten romantismus. Tak jsem si říkal, narazili jsme do rytíře, ne, kapota na nás. A potom ona se, ta kapota se vymkla, ona tam má takový klouby, nebo co to je, jak je zasazená, z toho se vymkla. To jak říká Hamlet, doba vymknuta z kloubů šílí. Tak to jsem pochopil, co to je. Tak se vymkla z kloubů a musela být zasazována takovým zvláštním systémem pohybu. Bylo jich asi 18. Musela se napřed do jednoho, pak naklonit, do druhého pomalu natočit, posunout, vysunout, znovu. A to jsem to uměl jenom on. Takže když jsme přijeli třeba do servisu, kde nám vyměňovali nebo dávali volej, ještě ke všemu nám utíkal porád volej někudy, jo, Tak vždycky jsme přišli a normální mechanik, který zvedne kapotu a vyměňuje volej, kdežto tady my jsme jí vydali celou tu, celý ten kryt a ty mechanici koukali do té Oktávie a svolávali se. Svolávali se i z protějších dílen přicházeli a dívali se do toho a žasli, když jsme zasazovali tu kapotu. Tak a teď ještě ke všemu ten vůz měl své vrtochy. Ten vůz třeba měl takový vrtoch, že když na jedničku jsem ho rozjížděl, tak on se nerozjel. On vyskočil a ještě ke všemu zatroubil. Bylo to nějak napojený na klaxon. A takže třeba v Paříži, no jsme, byla to drzost, když jsme vyjížděli do Paříže, ale řidič na kraji Paříže, jsme chtěli zůstat v takovém kempu, a řidič Paříže nám řekl, teď v srpnu je Paříž prázdná, tam klidně můžete vjet, teď je léto, všichni jsou venku, tak jsme tam vjeli. A teď to víte, to byla podívaná, já jsem si připadal jako D'Artagnan, protože ten do Paříže zase vjel na oranžovém koni. A taky si z něj dělali legraci. A já jsem třeba zastavil, byla červená, teď jsem stál v řadě 4 vozů, že jo? A ty všichni řidiči koukali na tu Škodovku jako... Co to je? A najednou byla zelená a já jsem pustil spojku, to vyrazilo, zatroubilo to a já dodneska vidím ty udivený pohledy. Nikdo se nerozjel, koukali za námi. Jak střelený jelen, jsme vyrazili s tím zvukem. A se Šmínem se cestovalo výborně. Já jsem podlehl témuž omylu jako on. On totiž párkrát byl u mě na návštěvě, předtím já u něj. A oba jsme měli jeden o druhým dojem, že jsme ohromně pořádní lidé. A teprve třetí den jsme zjistili, že ten pořádek u nás i u nich je dílem jednak mé ženy a jeho matky. Takže my už jsme za 3 dny ty seznamy byly vnímeč obráceny. Vývrčka byla jinde. Vůbec nevěděli co. Ale za to uměl jediný z nás rozložit stan. Takže jsme párkrát spali. To bylo dobré. Tak to bylo veliký dobrodružství. Dík Oktávii a dík Janovi Šmídovi, protože to tedy...
3: Kapotova s těmi vrtochy taky zpátky.
2: Jo, jestli jsme se vrátili s těmi vrtochy? No tak s kapotou, jo, vrátili jsme se i z vrtochy zpátky, to je samozřejmě, že jo. Ale nejen zpátky, my jsme měli tu drzost, že jsme z té Paříže ještě jeli na jih, na Riviéru, aby Riviéra viděla tady něco skutečně exkluzivního. A jeli jsme, byla to krásná cesta, jeli jsme údolím Róny a navštívili jsme poutní místo mého srdce, tak jako Arab musí do Mekky, nebo křesťan do Jeruzaléma, tak já jsem musel zavítat do Châteauneuf du Pape. A to je 10 kilometrů před Avignonem. To nezmeškejte, prosím vás, vážení diváci, kdykoliv pojedete na Riviéru, tak vždycky se Já mám rád ty lidi, takový ty, to se mi stalo, to je jenom vzpomínám, že se mi stalo jednou při festivalu v Karlových Varech, jsem točil s jedním mexickým producentem, takový krátký sketch nebo interview, a dotočili jsme a on mě podal svou vizitku a řekl, kdykoliv přijedete do Mexika, jste mým hostem. Tak já od té doby žiju v nádherném pocitu, že kdykoliv bych přijel do Mexika. A to je ohromná taková jistota, vědět, že v tom Mexiku máte někoho, kdo můžete být. Ještě jí mám schovanou. Vizitku.

0: pláčem se všecko jenom prodraží. Nepláč, no tak nepláč, ráno tě doprovodím k nádraží.
1: Ráno tě doprovodím k nádraží.
2: Noc plná hvězd.
3: Goodbye, Jimmy, goodbye.
4: Goodbye.
3: Goodbye, Jimmy, goodbye.
4: Goodbye, Jimmy.

Já se trusy slzy až s Bohem ti dám, zapoménu brzy, vždyť víc pánů znám. Umí tančit šimi, to zas bude ráj, tož s Bohem

Ano, to byly ty chvíle, kdy mladý námořník Jimmy na molu říkal své dívence goodbye a odjížděl na oceán na svém korábu, aby z oceánu vydobýval dresčí játra, humry a jiné lahůdky, které pak zdobily stoly bohatců 20. let. K jejich kulinárním orgím patřily i divoké tance, mezi jinými pověstný tanec Shimmy. Dnes jej zná již málo kdo a proto si Shimmy předvedeme alespoň malé retrospektivní ukázce, tím spíše, že jest mezi námi Miloš Tyby, který ovládá Shimmy jak teoreticky, tak prakticky. Miloš Tyby předvede základní krok tance Shi, prosím. To je Shi, děkuji. A nyní druhý základní krok mi, prosím. To je mi ve zpomaleném provedení. A nyní již v tempu Shimmy v celku. Děkuji, to je brilantní Shimmy. Tanečník a tím Milo bezesporu je, si může dovolit i obrácenou variantu, tedy Miši, prosím.

0: velice pověstná Štybichova figura Šimi v celku. Přátelé, jste svědky extáze. Touto figurou obtančil celý svět. Tak mu bleskalo Tokio, Yokohama. Goodbye.
1: Goodbye, Shimi.
0: Yes, goodbye, Shimi.

0: Noc s hvězdou.
1: Činnost moderního diplomata. Leckdy, hlavně však poslední dobou, se o tom mluvilo, že diplomati nemají rozum. Toto tvrzení však může vyvrátit opravdově klasická činnost diplomata hraběte Rudolfa z Kamelů. Ten měl rozum. Ten měl mnoho rozumu, jak uslyšíte. Hrabě Rudolf z Kamelů pocházel ze staré šlechtické rodiny, která lidstvu darovala nejslavnějšího idiota světa, pana Jana z Kamelů, skutečně světového muže, který vydal spis, že se země netočí. Zemřel později jako velvyslanec na ruském dvoře a byl současnými historiky nazván nejbolším idiotom všeho míra, což česky zní největší idiot ve vesmíru. Pan Jan z Kamelů měl syna Karla, který trpěl fixní ideou, že se stane dvorní dámou. Léčili ho studenými sprchami na hlavu, až se podařilo mu to vymluvit. Zanechal po sobě syna Josefa Antonína, který v útlém věku spadl se schodiště v zámku na hlavu a promačkl si lebku, z čehož se vyvinula u něho takzvaná traumatická neuróza. Nedotáhl to dál než na generála a jeho synem jest právě zmíněný Rudolf. Když se Rudolf narodil, sešla se rodina rada, která usnesla, že Rudolf se bude muset věnovat i diplomatické dráze, aby obnovil starý slavný význam hraběcího rodu z Kamelů v říši. Malý Rudolf na to neřekl ani slova, jen bylo ho nutno převinouti. To byl jeho první soukromý diplomatický čin. Později se ukázalo, že to bude dlouho trvat, než se naučí mluvit, až to 8 let všechno jmenoval slovem táta, jen vestě, kávě a polivce říkal mama. V 10 letech bylo však znát už znamenitý převrat. Pomalu, ale jistě rozeznával předměty a díky jeho 6 učitelům v 15 letech dovedl bez cizí pomoci se podepsat a své jméno po sobě přečíst. Přibrali mu tedy ještě 3 učitele, kteří si dali opravdovou práci, aby ho připravili pro život. V 18 letech tento ušlechtilý muž uměl už bez chyby odříkat, že jest 5 dílů světa, málo kdy při vyjmenování jich vynechal 1 nebo 2. Bylo vidět, že jeho inteligence značně zrůstá a učitelé uznali, že potřebí mali se z něho stát řádný diplomat, aby věděl, že na světě jsou také nějaké státy. Díky své chápavosti a neukrotitelné touze po vzdělání v 25 letech, tedy během ani necelých 7 let, znal všechny státy v Evropě podle jména a v 30 letech byl už ve službách vládních, když se naučil hrát makao a bakarat, k němuž jevil vrozený talent. Byl přidán do ministerstva zahraničních záležitostí, kam se vždy přijížděl vyspat po probdělých nocích. Jednoho dne poklepal mu ministr zahraničních záležitostí na rameno a sdělil mu, že jest vyslán s tajným posláním do hlavního sídelního města vedlejší sousední říše. Toto tajné poslání byl arch s různými klikyháky a jednalo se v tomto šifrovaném poslání o návrhu nějaké smlouvy obou států proti třetímu, který poslední dobou nápadně se zadlužil kvůli většímu počtu kanónů. Hrabě Rudolf z Kamelů vzal tašku s diplomatickou důležitou státní listinou a neprodleně odcestoval do sousedního státu. Když z nádraží v cizím sídelním městě odjížděl do hotelu, spozoroval, že mu něco chybí. Nechal totiž tašku ve vagonu. Živou mocí nemohl si však vzpomenout, co ztratil, co mu vlastně schází. A když byl v hotelu, nedovedl se naprosto upamatovat, proč je tady a co má v tom cizím městě dělat. Ani majitel hotelu, kterého si dal zavolat k telefonu, nemohl na jeho otázku podat bližší vysvětlení. Odešel tedy do města a napadlo mu, že když už je tady, že by si mohl taky zakouřit. Vkročil tedy do nejbližšího krámu a žádal o krabici jemných cigaret. Odpuste, řekl lídně majitel obchodu, naše firma je železářská, žádná tabáční trafika, prodáváme všechny možné šrouby, hřebíky, matice, samovary, z nichž můžeme vám nejlépe odporučit kreos na petrolej. To je drsá urážka, zvolal hrabě Rudolf z Kamelu. Vy odpíráte prodat cigarety mně, zástupci cizí vlády? Patent kreos na petrolej, koktal poděšený obchodník. Opravdu, milý pane, tady je železářský závod.
2: Z toho bude válka, křičel hrabě Rudolf. Naše vláda si nesmí nechat dát líbit takové počínání. My vás rozprašíme do všech koutů světa. To se, pane, naplatíte miliard válečné náhrady.
1: Rozuřeně vyšel z obchodu a nočním vlakem vrátil se do vlasti a dal v noci vyburcovat ministra zahraničních záležitostí. Pan ministr byl velice rozespalý a když mu vyložil hrabě Rudolf z Kamelu, že mu odepřeli v cizím státě prodat cigarety, zívil a řekl, milí hrabě, pošlete jim ostrou notu a teď dobrou noc. Hrabě Rudolf po celou noci opakoval, poslat ostrou notu, hrome. Hrome, co to má být? Ráno vyjel do města a tak přemýšlí, co za notu uvidí nápis na jednom krámě Notenhandlung. Neprodleně slezl z automobilu a vpadl do obchodu.
2: Chci nějakou ostrou notu, křičel na prodavačku. Něco hodně ostrého, sakrbli.
1: Tak dáme rákočího pochod, pravila prodavačka. Hodil peníze na stůl, vzal noty a odjel domů, kde je vlastnoručně zabalil a napsal na ně adresu na cizí vládu.
2: Skřípa je zuby, odnesl pak sám noty s rákočího pochodem na poštu. To byl také nejvelkolepější jeho diplomatický čin.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

0: jeden přehmat.
1: Slyšíte Hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: V těchto dnech připomínáme si 35 let od úmrtí Arkádie Strugackého a odhalujeme původ jeho významů, kteří v dnešních dobách znají hlavně hráči počítačových her i třeba průzkumníci opuštěných továren. Jde především o slovo stalker, které v ruštině doslova zdomácnilo. Arkádij Natanovič Strugacký se narodil v gruzínském Batumi a zemřel v Moskvě. Spolu s dalším mladším bratrem Borisem pak napsali desítek sci-fi knih, které patří opravdu ke klasice vědecko-fantastické literatury. Nejpřekládanějším titulem obou autorů je pak román Piknik u cesty, z něhož právě slovo stalker vzniklo. Autoři sami ho pak považovali za svůj nejúspěšnější novotvar. Je toho však mnohem více a proto nám velice působivé pojednání připravil Milan Kramberger.
1: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás, až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: noc s hvězdou.
1: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
2: To je vrchol mý kariéry tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadalo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala a vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí.

Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo. To, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašli jsem, furt jsem je nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem ten kdo říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na šroubu. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.

0: Noc plná hvězd.
1: Milí přátelé, dobrý večer. Já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, kdy jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takové místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starému člověku, růži a řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Štercl. Tak jsem to za Jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli ze Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám Jardu rád a jsem rád, když si nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepoznají, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád. Já jsem se bál právě, když jste ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu zpívat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba nějaký shromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. Ale veřejně bych zpíval, ale taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně, to byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu a měl jsem dvojí hrůzu, že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek. Musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza, hlavně pro lidi samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale zase reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem, špatný a jdu od toho. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tedy. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťastný, že můžu sedat slovo a šmitec tady.

0: jsem se zprvu domníval, že to je fagot. To není fagot. To je to tarotágo. Jsem poprvé slyšel to slovo tarotágo, to je nějaký, že jo, maďarský instrument, nebo jaký? Maďarský instrument. Já to stejně nepoznám, já znám fagot jenom ve spojení krucinál fagot. A... Ovšem, ode dneška budu říkat krucinál tarotágo, to daleko líp zní. Krucinál tarotágo, to zní na... To člověk vybije ten vztek obrovský. Vy nejste příbuzný s Jindřichem, Jindřichu? Ne. No ne, to je taky ten chodský folklor, že jo? Zase tak jsem myslel, že jste nějak příbuzný. Vy jste jenom křestním jménem Jindřich.
1: Taky ho Čech, ale...
0: Taky ho Čech, jo?

A to znáte, jak Jindřich ten chod, to je schodský skladatel, že jo? A on měl předplacenou tu výstřižkovou službu, jak cokoliv o vás napíšou, i špatnou, tak dostanete vystřižený. To já mám taky, mě písí, v Maďarsku o mě napíšou třeba kešky, mekera, sefe, karodotypy, horníček, že jo? Tak já to dostanu. A to si vždycky počtu, to je nádherný. A ten Jindřich měl taky předplacenou, co to pořád říkáte, tu výstřižkovou službu a dostal krásnou, všecko, co o něm napsali v novinách, tak on dostal. A jednou dostal zprávu, že nějaká dívka skončila sebevraždou, skočila do řeky, utopila se z nešťastné lásky a poslední slova vykřikla: Jindřichu, Jindřichu. Tak vás, já nechci strašit, že by kvůli vám nějaká skákala do vody, ale to by volala Jindřichu Hovorko. Dneska odpoledne jsem dělal takovou besedu mezi studenty, tak jsem vyprávěl takové historky, protože poslední dobu žiju na jevišti hlavně s nima, tak jsem jako vyprávěl taky o nich a tak dále. A tam byl takový jeden dotaz, co prý dělám, když se mi stane na jevišti trapas. No tak stanou se takový trapasy, samozřejmě, já jsem teď uvedl takovou hru dva muži v šachu, kterou hrajou ve Státním divadle v Brně a v městských divadlech pražských, tak jsem říkal, no tak to víte, stane se, že třeba při premiéře v Praze, a nejen při premiéře, ale při dalších dvou představeních mě praskly kalhoty. Já tam hraju důstojníka 18. století v Itálii, mám bílý jezdecký kalhoty, vysoký boty takový, a to nejde jenom o to, že by někde napraskly málo, ne, ty praskly dur, kolem dokola, prostě učinil se mi takový veletrh. Tak to už se nedá nějak jako utajovat, nebo dělat, že nic, nebo to. To se musí naopak zveřejnit, že jo? No a protože ta hra se odehrává vlastně v koňský maštali v Itálii, tak já jsem jenom na to reagoval tím, že jsem říkal, Herko, tady je průvan. No tak lidi se zasmáli a dalo se hrát dál. Ale jsou okamžiky tak nejvyšší, kdy se nedá hrát dál. Ovšem, já jsem té zásady, že když už se stane trapas, tak se má těm lidem zveřejnit, nic před nima nepředstírat. Já třeba, víte, to je taková zásada herecká, že když hraje člověk v civilu, v obleku, tedy současnou hru, tak nemá mít ponožky, ale podkolenky. Protože když si herec nejvyšší sedne a povytáhne kalhotu, tak nic není ošklivějšího, než ta mužská noha mezi ponožkou a radši se sami podívat, že jo, to je. Takže já vždycky do těchto civilních rolí si scháním tmavý podkolenky, aby ta noha zmizela. Přitom nohy jsou nejkrásnější část mé bytosti, ale kdybych tedy mohl hrát v šortkách, už to nejde. Takže já vždycky tu nohu schovávám a dělal jsem hovory v Karlovarském divadle. A seděl jsem také na takovém křesle, jako tady, měl jsem na víno, před lidma přímo. A byl jsem klidný, protože jsem měl oblek a tmavý podkolenky. A najednou, jak tak hovořím a mám nohu přes nohu, koukám, že sice mám podkolenky, ale obě dvě schrnutý dolů. Přes kotníky. No tak to je trapas, při kterým normálně herec by vstal a ty kaloty přehodil a už by si nesedl, že jo, a zachraňoval by to nějak. Ale já jsem to naopak jako prodal, já jsem ukázal obě ty nohy takhle a řekl jsem, podívejte se, člověk po 50 se už neudrží ani podkolenky. Pádem jsem získal obecenstvo na svou stranu a dalo se hrát dál, že jo? Já myslím, že zvláštní odrůdou žertování jsou žerty telefonické, které vznikají buď namátkou, nebo záměrně tedy. Mně se stávalo často, že ve veletržní třídě mě zvonili odjinud, chtěli něco jiného, ale dozvonili se nevím proč ke mně. A co když to bylo přes den, tak to šlo, ale oni třeba v 6:30 ráno, to je hodina, kdy ještě dlouho nejsem schopen myšlenky, tak v 6:30 ráno zvoní telefon a to zvednu, říkám prosím, a tam se ozve kategorický hlas, který praví: pište objednávku. Na takovou větu mám jedinou odpověď, sice píšu. Jo. A hlas pravil: 5 kilo hovězího, 8 kilo telecího, 12 kilo vepřovýho. Teď nadiktoval strašnou objednávku a to všechno zepsal. Říká, kdy to tady můžeme mít? Já jsem říkal, kdy to potřebujete? On říkal, nejdíš v 10, já jsem říkal, v 10:30 jsme tam. Vůbec nevím, kdo to byl, co chtěl, jenom tuším, že ten den v nějakým velikým podniku nejedli. Jo. Ale vzhledem k celonárodní obezitě si to jaksi nepřikládám ve zlé. Myslím si, že ačkoliv to bylo maso, to by bylo horší, kdyby člověk zamezil čehůnům přísun knedlíku.

To by byla Bílá hora potom. A telefonicky já miluji a vyřizuji obyčejně všecko, co se ozve v telefonu. To nejrůznější věci už jsem zařídil, vyřídil. Nedávno jsem podepisoval v Praze v Suprafonu v prodejně desky svoje, taková jako autogramy, já jde tam. A pak jsme seděli vzadu, popíli jsme trošku vína a jedna z, jaksi ze zaměstnankyň této firmy mi vyprávěla, jaké má potíže s krční páteří. A já taky, tak jsme si sdělovali, jak nám dělají trakce a tyhle rozkoši, jak nás věšejí za nohy, za hlavu a to prohejbají šlapou po nás a tak. Anatomové. A co? A v tom zvoní telefon, tak já to zvednu, říkám, tady Suprafon. A tam se ozve nějaká dáma, říká, kdo? A říká, Suprafon, prodej na Suprafonu, Jungmanova. A on říká, jak to, že to bere muž tam přece, pokud vím, jsou jenom ženy. Já říkám, ano, já tady zaskaku, protože tady jednu kolegyni teď odvezli, něco měla s krční páteří, tak ji teď odvezli. A v telefonu se ozval zoufalej ženský výkřik, co se stalo? Já jsem její maminka. Teď jsem řekl, tak teď vtip dopadl blbě. Já říkám, prosím vás, nic se nestalo, sedíte tady se mnou, pije víno, nic mi nevykládejte. Kde je, kam jí vezli, co se jí stalo? Říkám, nic se nestalo, sedí tady horníček, prosím vás, byl to blbý vtip, nevykládejte mi nic, kam jí odvezli, honem. Tak si musel předat dceru, paní se musela koupit kytky, prosit, poprvé jsem u telefonu klečel. No, pak to pochopila tedy, že jsem to já uvěřila a že říkala, no, tak jak člověk někdy šlápne v hovoru vedle a v telefonicky tedy v žertování. 5 minut na to tam zvoní telefon, já to zvednu a říkám tady Suprafon. A nějaká dáma zase říká, máte koncertino od Ravela? Tak já takhle na vedoucí říkám, koncertino od Ravela, ona vrtí hlavou, že ne, tedy rukou, že ne. A já říkám, nemáme, on to ještě Ravel nedopsal. On to píše po částech, posílá nám vždycky pár listů a my vylisujeme to, co napsal vždycky. Je to ve výrobě. A protože jsem to říkal naprosto vážně, jo, tak ona úplně zděšila, říká, prosím, jak? Já jsem říkal, no, že to Ravel posílá po částech. V tom jsem žákem Jiřího Sováka, který vždycky říká, můžeš tvrdit jakoukoliv kravinu, ale musíš za tím stát. Jo. Tak já jsem tady zatím stál a ještě jsem ona říkala, a jak to on to posílá? Já jsem říkal, ano, právě dneska nám Morris psal, že složil dalších pár taktů, tak my to zase vylisujeme a vydáme to ven. Tak to byl další ta úplně ta, já vím, že to pak se ptala různých odborníků a tak, jestli to vůbec možný. A třetí telefon jsem měl v tom Suprafonu, kde jsi nějaký mládenec chtěl desku z Rangers, tedy z Plavci. A já zase říkám, paní vedoucí Rangers. A on říká, ne, to je v Pantonu, to je jiný nakladatelství. Já říkám, jo, pardon, to my nevedeme tyhle věci, to je jiný nakladatelství, to dělá Panton. A on říká, Panton, a mají někde obchod? Já jsem říkal, no, obchod, mají stánek na Karláku. Tady poprvé přiznávám, jak jsem napadl Panton, ale každý nápad je dobrý. Jak vždycky říkával Karel Vlach, i když mě haněj v tisku nebo v novinách, je to reklama. Jakmile to jméno zazní, čtenář si neuvědomí, tupili ho nebo chválili. Ne, čte Karel Vlach, zase je slavnější o něco. Tak ať je Panton, na jeho zdraví.

0: Noc plná hvězd.
1: Copak, pane Máca? Máte něco na srdci?
2: Takový problém. Spíš problémeček.
1: Nějaká nemoc v rodině?
2: No depak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
1: Pane Máca.
2: No s rodinou, samozřejmě.
1: Já vím.
2: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
1: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Máca.
2: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
1: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
2: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
1: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
2: No, tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
1: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
2: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.

0: koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
1: Tady tu máte nějaký nadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
1: Podejte mi tašku.
2: Co to?
1: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
1: No, já jsem na tom teď... Vrátě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
1: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
1: Půl dne sem, půl dne tam, máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
1: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
1: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
1: Helgo, to je materiál tohle.
3: Malá pozornost za vaši ochotu.
1: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
1: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
1: Ergo, to je materiál to.
4: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
1: A mě pošlou se druhou vedoucí, tam makám jako kat.
4: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
1: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
1: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
1: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
4: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
1: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
5: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
1: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do zprávy. Jde o pár hodin.
5: Ne.
1: Já bych to taky... Nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
5: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
1: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
1: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej. Páni. Ti opraváři si ale žijí.
6: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
6: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
6: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň. Soudruhu řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
6: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny a tak taková malá... Jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně.
6: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: My máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
6: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
6: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
5: Zajisté, soudru, řediteli, zajisté.
7: Někam vyrazíme, soudruhu řediteli.
6: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
7: A do Prčic.
6: Ne, do Plzně.
7: A
6: jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
5: Ale to já taky, Mác. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co?

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže,

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže, každý den sto nových přání má. Kvůli ní snad vyletím snad z kůže, protože je

0: noc s hvězdou.
1: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistí, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, a okoun, jak se jmenuje? Ježek, zaměstnání topič, no tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přesta. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst, dle příručky. No co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všechno uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi?

Jo, tak to pardon. To je pravda, když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.

starý voják a kniha osudu, za co bojoval, na co si vzpomíná. Jeho prst mě ukazoval na

0: Noc plná hvězd.
1: Jo, já bych mal lidský romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapředcích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšné lásky, moře, přístavy, Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláš. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznutou a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Teď on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prej u nás studoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům bodechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo, jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ní musel předcházet, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce? Ani dostal jsem telegram, hned přijeď, jsem ve velkém nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, letím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenu i v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

by člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde letokruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužnej zrání, tram s

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden šokovala svět a nejvíce snad Evropskou unii Trumpova dohoda s Ruskem. Spojené státy totiž nakoupí od Ruska naftu a hlavně na 6 měsíců pozastaví sankce na vývoz ruských ropných produktů. A to vyvedlo z míry nejen klauna Zelenského, ale vlastně celý kyjevský režim. Mají snad Spojené státy s Moskvou už dohodnutou pozemní operaci do Iránu? A po prohraných volbách je válka snad už jen zastírací manévr. A co nás čeká? Snad ne velká energetická krize. Nad těmito důvody se docela dohloubky zamýšlí v novém článku Juraj Draxler.
1: Na stránkách protiproud.info

hlavu a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl, bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neozlobí.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám

tolik, třeba sa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ju předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl na postrach.

0: noc s hvězdou.
1: No, Maslany, já s váma pracoval, my jsme vás... spolu dělali někde.
2: Ale kde?
1: Angažmá jsme byli.
2: Vy jste přece Papulus.
1: Vy jste Bulova.
2: 2000 let.
1: Já jsem se vás nahledal. Já jsem se navtěloval.
2: 2000
1: let. Já jsem vám chtěl pomluvit, já nemohu přijít do ty hospody.
2: Proč?
1: Ale zabili mě.
2: Já jsem čekal tedy celý večer tenkrát.
1: No, když už se rozpadají bílkoviny, tak se dá těžko chodit do restaurace.
2: 2000 let, já už ani nevím, čím vším jsem byl a kde Ale jedno si pamatuju, jedno vím. Mně vám se nikdy nepovedlo narodit se z bohatých rodičů. Vždycky chudé.
1: No ale to je báječné.
2: No jo, teď.
1: To je pravda, jo. Ale teď se zase tím můžete chlubit.
2: Chlubit. Já z toho teď žiju. No. Já o tom i píšu v tom, no jak se to píše, to kadrikulum vitae.
1: Ne, curriculum vitae. Kadrikulum mortis.
2: Jo, jednou se mi podařilo pořídit si bohatý urozený rodiče. To bylo v Paříži.
1: Paříž.
2: Jo. 24. srpna 1572.
1: 1572. To jsem byl svišť.
2: Svišť?
1: To jsem byl svišť. Tatrách.
2: A já v Paříži.
1: Já svišť v Tatrách.
2: Já zase takhle jsem ležel na hedvábí.
1: Já takhle. Maminka nás vrhla v noře. V noře nás vrhla. Maminka. Tatínka pak vyspali. Ale krásně to měl udělat, měl ořechovou deštičku pod sebou a měl svoje jméno celý, svišť skalní. A byl dlouhý let a byl v kabinetu.
2: Oh.
1: Ne ve vládním, ve škole jedně. No. A dávali ho kolovat žactva, děti ho hladili a vyhladili mu pleš.
2: No mýho tatínka tenkrát vyhladili úplně.
1: No ale to byli dospělí lidi.
2: Ano.
1: A tohle byli děti, ty se to teprve učili. No.
2: Tedy já vám... Já byl sám.
1: Nás bylo 7.
2: 7.
1: S maminkou oktáva. Ale moji sestřičku a bratřička sežral vorel. On to byl sokol, ale my to tenkrát nesměli říkat.
2: A proč?
1: Já nevím. U nás u svišťů každou chvíli nesmíme něco říkat, proto my děláme...
2: Já jsem takhle ležel... Takhle na hedváb. Ležel. Takhle koukám, ležím, koukám, takhle. Slunce zapadá.
1: No co má dělat?
2: Na stěnách se nám blejská zlatý nádobí.
1: A paní matka rodila v kuchyni, že ano?
2: Ano. Vaše paní máti v noři.
1: Ano.
2: V noře.
1: My neměli kuchyň.
2: No my neměli noru.
1: No to bylo ještě před Ibsenem, že ano?
2: Ano. Tedy zlatý nádobí se blejská na stěnách. Já si tak ještě v duchu počítám, jak draho to prodám, až to zdědím.
1: Ano, ano.
2: A najednou vám, jak takhle ležím, tak takhle, jo, takhle jsem ležel, takhle vejde noc.
1: Noc?
2: Noc, jo, tak.
1: A jen tak?
2: Jo.
1: Černá noc?
2: Jo, černá, ano.
1: A

0: Jak to? No řek.
1: Vy jste si řek a hele noc?
0: A hele noc, no.
1: No tedy na nemluvně to je projev teda.
2: Na nemluvně to je
1: projev. No ne, no, no to už by se dalo vysílat.
0: Ale ne.
1: No všem, kolikrát se vysílají delší a horší, že ano? Prosím vás, to jste si řekl francouzsky tohle?
0: Když v Paříži, tak francouzsky.
1: Že se ptá, ano, ano. A jak se řekne francouzsky? A hele noc.
0: A hele noc.
1: Máte pravdu, a hele noc. No, francouzi nevyslovují H.
0: Ne, ne, ne, ne.
1: A víte, že ho hodně přijdou?
0: Jo. Například, jak můžou hodnotit.
1: Jo, nebo, no to je zabrouka omnival. Omnival, to pak to je brouk.
0: Tedy já si povídám Elinos. A ještě si tak pro sebe dodávám krásná. Vlaha, vlaha.
1: Já rozumím francouzsky.
0: A ještě jsem si tak dodal inu letní.
1: Inu letní.
0: Inu, inu, jo. Inu. Už zapomínám. Prosím tedy všecko pravda. Elinus krásná vla a inu letní. Jenže na neštěstí Bartolomu.
1: Ajajajajaj, a tatínek byl Hugenot, ne?
0: Teď o tom mluvíme, v Paříži Hugenot. Tatínek byl Huguenot.
1: Huguenot, mon dieu, quel malheur. Un petit bébé juste mon nez et tout à coup assassiné, non nez. To jste jistě už nikdy nechtěl být zase člověk.
0: To nikdy dlouho.
1: Já taky ne, já jsem byl mockrát na světě, mockrát. Ale já na tom nelpím být člověk. Mně nejde o to být člověk, mně nejde o to být.
0: To. Bejt.
1: Bejt, cokoliv.
0: Bejt. No jo.
1: Nebejt, je nuda, já chci bejt. A já byl věci, já byl balvan dlouho.
0: Balvan
1: dlouho, já byl balvan. Pak se mě udělali patník, pak jsem byl pes, aby se pomstil. Pak jsem byla kapradina, já byla kapradina. Tajnostnubná, já byla samec. Pak jsem byla kráva.
0: Ale ne.
1: Ano, já byla kráva. A udojil mě k smrti zlý kulak.
0: Ale jo.
1: Vypekla. Já s posledním litrem velemení jsem přeběhla k jezeře. A nejvíc jsem se měla, když jsem byla mouch.
0: Mouch?
1: Mouch, já byl vždycky samec. Ale já jsem nebyla taková ta obyčejná moucha, taková, co sedá venku na všechno. Já jsem byla ta malá, černá, čistá, kuchyňská, civilizovaná, kulturně zapojená moucha.
0: Kulturně zapojená moucha.
1: Ano, já jsem dělal na obrazech, ano. Se mě nějaký obraz nelíbil, pár dobře zvolených puntíků a z mocnáře byla selka. Nebo ze selky mocnář, podle toho, jaká filozofie té domácnosti převládala. Řeknu vám, že já jsem na světě moc rád a v různých formách.
0: Jo, jo.
1: Byl jsem na světě, vyskytoval jsem se v formách organických a anorganických. Dělil jsem se, štěpil jsem se, ale přišel jsem než na jednu a jedinou zkušenost, a totiž tu, že z ničeho se nedá dělat věda. Ani z vědy ne, na to ze života. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To je celé.
0: Velmi správně jste tady slova nakladl. Vesmysl ten, že nezáleží na tom být to nebo to. Jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají být tím, nebo tím, nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli bejt nebo nebejt?
1: To je ale hloup. To jste čet někde, nebo?
0: Ne. Já, že jsou
1: to tací... jste si vymyslel?
0: Ne.
1: Bejt nebo nebejt, sakra, to je známý.

0: To je od někaď, to je, to jsem někde... No všem, to je hra na to napsaná. To je téma na hru, být či nebýt, no všem. Jak se to jmenuje, ta hra? Takový krátký jméno má, no... Podtitul je Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
1: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
0: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím. Ale jistě to znáte, hnedka v prvním jednání k němu přiběhnou. Mladý pane, honem na šance, straší vám tam tatínek. A on tam jde a ten otec tam dělá hu, hu, hu, hu, hu, hu. A on tam se ptá, co je mu, a ten otec mu říká, kdo ho zavraždil, že ho zavraždil jeho bratr.
1: Bratr toho?
0: Hu, hu, hu. Jo. A totiž tak, že on když ležel na lavici, tak on mu nalil do ucha med.
1: Med?
0: Nebo jed? Já teď nevím, já jsem to četl v originále, tak nevím. Ale určitě to znáte, on chodí s takovou blondýnou. On je Mešugé. Jeho pak pošlou do Londýna a přepadnou ho piráti, on se vrací, ona se mezi tím utopí, takhle plave. Ona má pohřeb, on si chce nadejít přes hřbitov, potká ten pohřeb, říká si, počkám, on neví, že to je její pohřeb.
1: To on neví.
0: Ne, to je tragédie.
1: Jo, to je tragédie.
0: To je tragédie, on to neví. Jo, lidi on... to vědí a ten herec to neví.
1: To neví.
0: Ano, který to dohraje. Taky proto, že to je ve verši. A to je ve verši.
1: Jo, to je ve
0: verši. Celý ve verši, celý.
1: To je tragédie, to jo.
0: To jo. A on takhle tam kope hrob ten a on se ještě s ním povídá, ten tam najde tu lebku toho komika Jorika.
1: A je, lebko, ne, komik byl sťatej?
0: Ne, komik ne, ten hrobník je sťatej, ten komik. Znáte, tam je ta scéna s tou matkou jeho.
1: S matkou?
0: No, ona ho musela mít za mladá, až ona ještě kus teda vám jo. Ona takhle sedí a ona si sedí na tom loži, tak pololeží a polosedí.
1: Jo.
0: No jak ženský, tak bývaj.
1: Polo.
0: A jednou někdo jde, ona si říká, už jde, ještě takhle udělá. Jo. Najednou vidí, že to je syn, tak ho jenom takhle udělá. Jo. Krásně to bylo narežírovaný, krásně. A ten syn přijde a říká, mami, to je ve verši.
1: Jo.
0: A ona říká, co?
1: Taky ve verši.
2: No to je.
0: Já to necituju přímo, že jo, já to jen tak nadhazuju.
1: Ne, to stačí, to je hezký takhle, jo.
0: Já to nadhazuju.
1: Jo.
0: A pak lidi to všichni znají, už vědí, o co jde. A ty by mě mohli napovídat. A tam je taková záclona. Nádherná záclona. A pod tou záclonou čouhají nohy.
1: Čí?
0: No to je to, to nikdo neví. To je nějaký Polonius. Polonius nějaký. To je otec ty, co takhle plavala. A jeho syn je ten Laertes, co jako taky jel studovat a vrací se.
1: Jo.
0: A ona byla pošut, ona.
1: Jo.
0: A on tam trošku tu královnu kádruje, ale malinko. Ten syn to vidí, ale neví, že on, co on tam. Říká, mamino, to je ve verši. Krásně přeložený. Krásně, to poslední vydání, nádherně. To je úplně jiný než originál. No. No, on autor byl vůl a překladatel není, rozumíte? Tak? Proto to tak je. A on vám tam... Ten člověk, ten syn její, on má takový trikotový nohy a... Ale hezkou figuru. Takhle to má to. A tady to má na zípr. To bylo jediný, co se mi zdálo, že bylo anachronismus. Ale jináč to bylo úplně středověký představení. Jako většina a... On vám vytasí takovej korbel.
1: Kordel,
0: jo.
1: Kordel, ano.
0: Teď nevím, kordela nebo hůl. A on vám tam píchne a ten dědek vám vypad, ale jak z korbecu. To bylo nádherné.
1: A mrtvej?
0: A on vám roloval jak zajíc. Já z vám. Dál to nevím, pašně vyvedl, já jsem se pak hádal ještě v šatně, ale...
1: A vrátili vstupný, ne?
0: No. Ale já mu ukrad svrchník, takže mě se to krylo. A... Ale přeci to znáte, taky já z toho nevím, byl jen. Film. Slavný film!
1: Film?
0: Film dostal se až na Zbraslav u nás, slavný. Hral ho ten herec, jak měl ze všech stran ty stejný vlasy. Udělali z něj síra. Potom.
1: Jo.
0: Ty ženský to po něm nosí.
1: Jo.
0: Vypadá, jako když juknou ze sudu s volejem.
1: Ano,
0: no.
1: Ano, ano, ano, ano, ano,
0: no.
1: Ano.
0: Jak se to jmenuje? Mladým to sluší a starý to nosej. No.

0: Noc plná hvězd.
1: Dnešní doba je vůbec zvláštní. Například mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Hostinský pan Bobišut se raduje. Tak nám zasejc přišlo do módy plíze, plizovaný rukávky, plizovaný sedla, zdrhovaný fyžíčko. Hernaj spání, já si letos ženušku oblíknu, ta musí být samý vsazovaný krajky. A žabot nadechnutý jako sníh, jako pěna.
2: Člověče, jděte do háje se svýma fyžíčkama,
1: praštil kartami pána Forhontě.
2: Vidíte, že vám okazuju žaludy, tak proč je neotočíte? Tohle je taky hraní. Člověk, aby s váma jen platil, tak jsem měl hezky obsazenou desítku a vy mi ji podeberete. Teď jsem kvůli vašemu plizovanému rukávu o trumf kratší. Už aby tady byla milost paní a vzala tu za vás.
1: Ale to byl pan Bobišut. Fyžíčko, plize, žaboty. Jen jak by si ženušku oblékl co nejlépe. Zaplať pámbu, konečně se milostí vás zjevila. Hned jí pan Bobišut musel odevzdat svůj list. Prohlédla ho jen letmo, flek zašveholila. Já vám dám hlesně do zelených. Vedle u stolu, kde seděli manželky hráčů, to zašumělo. Já vím, že dala flek na nic, povídá jistá paní Frtílková. Te je to jedno. Flek, re, ona to stejně nezaplatí. Pan Rada si dal opravdu re. Paní Frtílková pokračovala. Ten jí toho udělal? Dyk ona si na to re čeká. Ona to hraje lehce. Čím více dlužná, tím víc musí oplácet. A to ona oplácí ráda. Ona oplácí vždycky, když Bobišut není doma. No, to vám byl jednou v pivovaře platit pivo a u ní v bytě se sešli hned tři. Tenhle ten Reindl měl u ní za betla a nějaký zmatlík za žaludských 107. A hádali se, který mu to dělá víc. Ale on je oba vyhodil ten mladý tausik. On měl u ní za červených 130 s vlekem. No to víte, mladý člověk, ouhletnej. Však mu taky ten flek dala na plonk trůfa. A ještě, jak mu potom sama vyčítala, že prej se neotočil, když to měl tak vyložený. Jo, mi drahý. Končila paní Frtílková. Nesou ženský, že si na ten flek čekaj. Tak to je. Paní Frtílkovou soudili pro drby a odsoudili ji k pokutě nepodmíněně. Ale nejde o tu pokutu. Jde o tu dnešní zvláštní dobu. Mnohý muž nedá flek ani na tu nejlepší kartu. Dnes jsou muži zženštilí. Žena, aby sama flekovala.

0: Noc s hvězdou.
1: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní, tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dát i studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny. Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazím. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná, puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkánkou Derdy das psí vocas. Když to vůdcovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. Ihned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. S chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, Takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bivši sfackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru, moji jakost. A samozřejmě podpis.